0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Tiens, passe.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s big beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rá!

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fo!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s flamenkem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

S kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý
6: ano,
5: den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti.
5: Ano,
6: teď už je to dobrý,
5: se
6: teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky jedna z pěti z té edice Humoriády a digitální rádio taky připravena.
0: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku humoriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád počase slyšel, a zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho, Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talian, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro! Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený. No, Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté. Lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Teraz sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela by chcela, no už nemôže. No treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum povzbuzuje svojho Figara, teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní arii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessun Dormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho.
0: Ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak, ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru? ale...
0: To mě nenapadlo, jako
1: ale
0: podle terénu.
1: Pak, no, ne, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako... Já jsem zpíval kdysi nějakou... Něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi
1: to,
0: ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy se mu koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: No a úrovni zpěvu řekli co, jako radši jděte zpívat popinu, nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak tedy. Možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, býval, ano. Zpíval Ari.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se nepotkali v Umoriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Neměl
1: takže já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala
1: jinam. A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak. A...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulmi naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata, spolužačky ptali, že jak je, slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šitkový čaj, pane Ulm. Ano. Ty vařím do dneška.
5: Pozdrav, výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já to vím, ano, jasně, děkuju.
6: A šipkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak,
5: ano.
6: Manželem, děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme,
5: děkujeme.
3: Mějte se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn. No, se jmenuje scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje, pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. No, znova, jo? Znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš. Soudruh Josef Pipka je... Ukaž. A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22,
8: ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno,
8: ano,
9: ne?
8: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Pamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu, ano. Čárka, pro ano. Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, tak napiš družnost, čárka.
9: Tak.
8: Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství?
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství?
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak, tak třeba pro svou upřímnost.
8: No, tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no, dobrý,
9: ne?
8: No dobrý, přímost, píš, přímost. Přímost, čárka. Tak. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka...
8: Tu odměnu dostal. Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli včera ta schůze, víte? Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, no. Hned to bude, soudruhu řediteli, čest. Tak, Helenko, a honem novej papír.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu. Takže jsem k ním měl jako takový blížší vztah, třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem je měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo pyšná princezna.
3: Myslíte tři princové, takže ano. Mirek Horníček a Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký,
5: ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i místo, po letech nalíčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali, je.
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit, budete-li chtít, Ačko, v tom případě, anebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho. Znáš mě?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost,
4: volba, dostala
1: bod. Bod, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky,
4: díky,
1: taky, máme to na střídačku, kdo se teď ozve?
6: Haló?
1: Ano.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuju.
4: Děkujeme.
1: Ať se
3: tak,
1: daří.
3: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
7: Jo, on si pipku podá a já se budu uvidět.
8: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
8: Dobrý večer, paní Halino.
9: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
9: Já jsem byla tak soustředěna na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
9: Lado, ale správně, ne, protože to, mě, ten Google mě ochuzuje a neustále to píše, že dva. Všichni to opakují.
1: A všichni to ale víme, že tři.
9: Tři, no, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů. Ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. Skoro jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
9: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat. Ale hlavně
1: kopec.
9: Musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části.
1: Musím to popisovat, posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
9: Já právě mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
8: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
9: Ne, ale když mluvím, že tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a... tak ale pak najednou se otočit ze zadu a no, to můj muž mě viděl poprvé ze zadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
8: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
9: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně, to já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
9: pan
1: tady...
9: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
8: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, nebo poprvé potkala?
9: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam,
4: no, no.
9: Což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
4: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
9: No to ne.
4: Aha, tak ne.
8: Ne, ale upřímnáste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
9: Já to tajím, ale...
8: No, ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
9: Děkuju.
8: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
9: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
4: No, že jo.
9: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
10: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem si vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
10: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
10: Ano, ano.
1: Abyste pak spali každý v jiné posteli.
10: Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek,
10: jo? Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkón, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
10: To není možný.
1: Ne?
10: Ne.
1: Ne?
10: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohle to zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
10: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky.
10: Já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
10: U té kanceláře mám jako, že to mají být double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, ano. Speciální přání a poznámky.
10: Ano, ano. No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
10: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
10: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
10: Ne, přes
1: každý
10: mezeru.
1: Na jiné straně přes mezeru.
10: To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
10: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne za dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosím, abych Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
1: Ať se vám daří.

0: dělat. Ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
1: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
2: možná lelky.
1: Ale jo, ale to byla taková nějaká
0: zvěře.
1: To je dávno, ale že? To je dlouho.
0: Jestli
1: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
2: Přemýšlel.
1: Pořád, no, přemýšlel.
2: Vymýšlel.
0: Ano. Tak kdyby vás moc zdravím.
1: Děkuju.
2: Komu dáte bod?
0: A prosím teda to Bčko.
2: Dobře,
0: děkuju.
2: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
1: Pro vás, a tak, díky.
2: Odklad, nebo odchod do opery Jiřina Bohdalová, Vladimír Menčík.
3: Ty mě neslyšíš, Boženko?
4: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
3: Co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám? Já hulákám.
4: Jsi slyšel hulákáš?
3: Kde jsi to řekla?
4: Jsem řekla halekáš.
3: Promiň.
4: Prostě, kde bys mi mohl zapnout ten zip?
3: Ta zběra 2 hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
4: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
3: Jsi sedně k tomu můžu. No jo, ty máš.
4: Co?
3: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou dírku, prosím tě.
4: To malá.
3: Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Do bíjáku je to něco jiného, ale jdeme do opery.
4: No, a
3: když
4: to...
3: do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
4: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec. Mě se vás...
3: Hrdo, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam jdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
4: No.
3: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
4: No.
3: Ten genius!
4: Yeah.
3: Ten...
4: No.
3: Ital!
4: No.
3: Se smulil a šmulil s tou operou 5 let a teď to prošli jen půjdi dírce a knoflíku.
4: Učíne mi nikdy nic neříkal.
3: Ty jsi nevzdělá. Já ti mám něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby nebyl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
4: No tak, že on je cizinec, mrtvý a ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
3: Boženko.
4: Nepůjdu.
3: Boženo!
4: Půjdu!
3: No,
4: až se podíváš na tu pračku.
3: Proč tě mohla bys naskavně říct?
4: Co?
3: Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
4: No.
3: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
4: No co?
3: Babička sem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
4: Ne, nerozčuj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
3: A co máme? Když
4: babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
3: Proba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. A to jde nesmysly. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud, no. Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou švihne.
4: No,
3: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne tvoje brní. No.
4: Tak to si někdo brní, ale tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
3: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
4: No
3: tak není, proč mi brala prádlo?
4: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jak bychom to udělali? No to nestihnu tohleto, nebude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
4: Nebo nacpej babičku do skříně děti, do podniku, to je taky hned. Ty vrahu!
3: Děkuju ti, Otelo, že jsi mě ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, co ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme, budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky a soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma, jste připraven, Aleši?
1: Vy nebudete
0: odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat jenom správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neudělá.

0: děláme, tak budeme se připojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky. Je pět, jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky a můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
2: No.
1: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
1: Pantomima.
0: Aleši?
2: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenčák, pantolína.
2: Ano.
0: Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
1: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, co se daří.
1: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Jitku Molavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale
1: Říšek
2: dost mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, já se tam vzpomněl teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak,
2: no.
1: Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den?
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem, tak to dojedeme.
4: Děkujem. Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty si tu byť a já co budu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak bude už na placu.
4: Nazvedni, ale.
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od auta a klíče, jak to...
5: Tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, jsi ty klíče ztratil třeba?
4: Jak já můžu ztratit
5: věc? Já tam třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče. Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 tisíc. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košile. Vyndá jsem kapesník, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístí na opium. Lístí, já musím mít ty klíče v ruce. Pojď si mi dál, do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš?
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: Ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak nejde.
5: No to taky.
4: Povídat nejmi ti moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhuláka?
5: Ale
4: no
5: to,
4: no parkovat
5: ale to
4: asi,
5: vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení. Ty hloupá. Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás, Lotruvo, jsem už zas jen slečna biskupová.
4: Miláško, posaď se. Já ti to říkám, ty máš něco, buď se ústachovou klubicí, nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě můžu dát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Koblicích od 15 do 20 šachový turnaj v Koblicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsem šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Koblicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padlá na hlavu, já nevím, ale
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne, zatočme osudím a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. 2, to je úterý, ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Děkuju, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Začíná rekonstrukce autobusového nádraží v Uničově. Jeseník bude využívat nový vizuální styl. Lázně v Karlově Studánce zmodernizovali před sezónou elektrokola. Dnes čekejte kupovitou oblačnost a teploty do 30 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dnes začne rekonstrukce autobusového nádraží v Uničově. Práce potrvají zhruba do září. Projekt zahrnuje 6 nových zastřešených odjezdových nástupišť a 3 stání určená pro výstup cestujících. Součástí terminálu bude také výpravní budova s vytápěnou čekárnou nebo elektronická tabule s informacemi o odjezdech autobusů a kamerový systém. Řekl to mluvčí dodavatelské firmy Jiří Kašpárek. Novým vizuálním stylem se bude prezentovat město Jeseník ve svých dokumentech nebo na webových stránkách. Takzvaná vizuální identita je inspirovaná krajinou a lázeňskou tradicí. Uvedla to mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Jedním z výrazných prvků té nové vizuální identity je autorské písmo pojmenované Pramen Grotesk. Jeho charakteristickým detailem je písmeno J, jehož horní tah připomíná kapku a odkazuje k pramenům v okolí Jeseníku. Každopádně tento motiv se promítá i napříč celým tím vizuálním stylem. V praxi se bude postupně promítat do úředních dokumentů, do tiskovin, webových stránek, sociálních sítí.
2: Státní lázně v Karlově Studánce nechali před sezónou repasovat elektrokola. K dispozici mají 8 elektrokol, která si mohou půjčit lázeňští hosté i veřejnost za denní poplatek podle délky výpůjčky. Služba pomáhá hlavně pacientům a návštěvníkům s pohybovým omezením poznat okolí Jeseníků, kam by se jinak nedostali, říká ředitel horských lázní Martin Voženílek.
4: Do letošní sezóny jsme chtěli naše kola nabídnout zájemcům v co nejlepší formě, proto jsme nechali udělat repas baterií asi za 80 tisíc, aby klientům sloužili co nejlépe. Klienti si nemusí sebou brát žádné vybavení, vše jim zapůjčíme, takže od nás dostanou helmu, nabíječku, zámek i mapu cyklistických tras v Jeseníkách.
0: Sport.
2: Motocyklový závodník Filip Salač dojel třetí v závodě třídy Moto 2 ve Velké ceně České republiky. Jediný český zástupce v mistrovství světa tak v Brně potvrdil dobrou formu z minulých závodů a navázal na druhé místo z Maďarska. Závod kategorie Moto 2 vyhrál Španěl Ivan Ortola.
5: V královské kubatuře MotoGP zvítězil úřadující mistr světa a obhájce loňského triumfu Španěl Marc Marquez. Do čela se dostal v 16. z 21 kol, ve kterém předjel týmu nového kolegu Itala Francesca Bagnaiu. V čele průběžného pořadí šampionátu zůstává další Ital Marco Bezzecchi, který na Masarykově okruhu do závodu nenastoupil kvůli trestu za fyzické napadení traťového komisaře při sobotním sprintu. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes na střední Moravě čekáme zpočátku přechodně i malou oblačnost, postupně ale dojde k vývoji kupovité oblačnosti s místními přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými. Večer má oblačnosti ubývat. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici 44 u Zvole na Šumpersku. Vozovka je tam ještě do středy kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 22. června a svátek má Pavla. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Nachystán je už Pavel Bobek a jeho nedělní ráno. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření Betlémské kaple na Starém městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahan. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 22. červnové ráno, pondělí, svátek má Pavla.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. No dnes sluníčko, místy trocha mraků a bouřky, teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Olomouc 19 stupňů hlásí Bára, která je v práci a snídá dobrou chuť. Jeseník 17 stupňů, sluníčko, já vstáváme, píše Eva. Hanušovice 16 stupňů Celsia, vypadá to, že bude hezky, napsala Martina.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Léto, dovolené a prázdniny jsou nejrizikovější částí roku z hlediska vloupání do bytů, rodinných domů i chat. Rizika ale čekají i při pobytu u vody a při sportu. Jak si užít rekreaci bezpečně? Jak předcházet tragickým událostem? Jak jednoduše snížit riziko vloupání a ochránit majetek v době nepřítomnosti? Hosty dobré rady budou kapitánka Zuzana Slabá, koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kleru. Preventistka policie České republiky v úterý v 10 dopoledne.
3: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od artrockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.

0: nedojde den. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno. Přes 100 moderních hlásičů má pomáhat lidem v Krnově při krizových situacích. Informace budou předávat nejspíše od příštího roku a získávat je budou i z čidel na řekách v okolí města. Radnice vychází ze zkušeností z povodně v roce 2024. Do některých okrajových částí Krnova totiž nebylo téměř možné dostat informace.
1: To nic není jako tak. Tak jinak říkám, buď přijedou měšťáci nebo hasiči a chcete jít s tadyma, nechcete jít s tadyma, to je všechno. No.
2: Tak to se Stanislav při povodních v roce 2024 dozvídal informace. Bydlí v místní části Chomíš a výstražný systém tady víceméně chybí. Do terénu jsem vyrazil s Robinem Barešem z Krnovské radnice. Takže to je ten poslední dům, kde je vlastně nějaká siréna a tam dál už nic?
3: Tam dál už nic není. To oslovení zejména tou audio zprávou, tak na těch okrajových částech nejde rozumět a vůbec neví, co se děje, což by měl změnit ten nový systém, který počítá s tím, že to bude už pomocí místních rozhlasů, které budou rozšířeny po celé té lokalitě a lidi tím pádem budou vědět, co se děje.
2: A jednotlivé hlásiče budou samostatné.
3: Není to navázané tak, že když padne jeden, že se zruší všechny ostatní dál, takže je to tak samostatně, to bude tím, že vlastně každý bude vysílat ten signál.
2: Nový výstražný systém zároveň neodstaví ani výpadek elektřiny. Každý nový hlásič totiž bude mít baterii, která je schopná mu dodávat energii po 3 dny. Systém bude Krnov řídit přímo z městského úřadu. V budově radnice totiž vznikne centrála, odkud se bude vysílat, ale pracovníci tam budou zároveň sledovat i aktuální situaci, jak říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Klíčovou novinkou je, že vedení města může nově aktivovat varovné sirény a mluvené slovo zcela samostatně, aniž by muselo žádat o zásah hasičský záchranný sbor.
2: V současnosti jsou na území města 2 druhy sirén. Polovina zařízení patří Krnovu, polovina hasičskému záchrannému sboru. V příštím roce se mají oba výstražné systémy ve městě sjednotit. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Provoz na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží zastavila dnes časně ráno nehoda. Oba jízdní pruhy ve směru na Brno blokuje převrácený kamion, informovalo Národní dopravní informační centrum a policie na síti X. Krajský soud v Olomouci dopoledne vynese rozsudek v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalobě čelí 18 lidí, včetně dvou firem. Stane se tak téměř po 4 letech od zahájení soudního řízení. Obžalovaní vinu odmítají. Onkologickým pacientům Olomoucké fakultní nemocnice ode dneška do pátku budou hrát hudebníci. V areálu nemocnice se koná druhý ročník festivalu s názvem Onkologie ožije. Koncerty budou začínat vždy ve 13 hodin pod okny pavilonu H1. Sport. Fotbalisté Španělska berou ve druhém utkání na mistrovství světa první vítězství. Nad Saúdskou Arábií vyhráli úřadující evropští šampioni 4-0. Belgie naopak remizovala 0-0 s Iránem a Uruguay hrála s Kapverdami 2-2. Nový Zéland prohrál s Egyptem 1-3. Počasí. Dnes čekejte v Olomouckém kraji zpočátku přechodně i malou oblačnost, postupně ale dojde k vývoji kupovité oblačnosti s přehánkami nebo bouřkami. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je ode dneška ulice Jiřího z Poděbrad v Uničově kolem autobusového nádraží, a to kvůli jeho přestavbě.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad Panská sídla střední Moravy. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno. Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

jak kolem lesa zemísko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese,

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, máte rádi historii? Mám pro vás tip. Už od 9:45 nás čeká seriál Panská sídla střední Moravy. V tomto pondělním čase pravidelně s profesorem Davidem Papajíkem pátráme po starých středověkých šlechtických sídlech. Zámek ve Velké Bystřici je jednou z dominant náměstí. Je v něm restaurace i galerie a muzeum. Jak vzniklo, o tom bude řeč v dalším dílu seriálu.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za půl minuty bude 6:45, probouzíme se do 22. červnového rána, je tady pondělí a svátek má Pavla.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červen stálý, prosinec dokonalý, no dnes sluníčko, místy, trocha mraků a bouřky a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Břeťa napsal, velká oblačnost od 15 do 17 stupňů, nadměrné, sucho, teplo, klidno. V Mohelnici máme dnes po ránu 18 stupňů, částečně zataženo, později se očekává déšť, zdraví Naďa. A Šternberg 19 stupňů, hlásí Marek, který dnes bude trávit čas někde ve stínu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V Zoo Olomouc, která první návštěvníky přivítala v červnu roku 1956, pracuje už více než 40 let Milan Kořínek. Začínal jako ošetřovatel, posléze byl kurátorem chovu šelem a terarijních zvířat.

0: Dnes ho najdeme v oddělení marketingu. Je také skvělý fotograf, který stojí za vydáním mnoha pohlednic, kalendářů a publikací, třeba knihy Zoo Olomouc rok za rokem. Povídat si s ním bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno. Od června vám v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině nabízíme pořad osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho dalším hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Tady je malá ochutnávka.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
2: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
0: Pořad osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Dálnice D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. V opačném směru na Zlín je provoz jen v jednom pruhu. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dopravu na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží blokuje převrácený kamion. Návštěvníci Prostějova můžou o prázdninách opět vyrazit na prohlídkové okruhy. Tenistky Bousková s Noskovou v přípravě na Wimbledon ovládly turnaje v Nottinghamu a Berlíně. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 33 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Dálnice D1 ve směru na Brno je kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. V opačném směru na Zlín je provoz jen v jednom pruhu. Informovala o tom policie na síti X. Ve 4 hodiny ráno se na úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený a blokuje oba jízdní pruhy. Průvodci v Prostějově nabídnou i tyto prázdniny turistům prohlídkové okruhy. Zahrnovat budou prostory radnice, včetně výstupu na věž Národního domu, kostela Povýšení svatého kříže, zámku nebo muzea harmonií.
2: Na některé prohlídky je potřeba objednat se předem, jiné je možné navštívit bez objednání. Okruh po starých prostějovských hřbitovech je pak specifický tím, že zahrnuje také návštěvu botanické zahrady. Všechny prohlídky organizované městem jsou zdarma. Více se zájemci dozví na webu magistrátu. Z Prostějova Barbora Ratašovská, Český rozhlas.
1: Na místě zbourané tržnice v Moravské Třebové vznikne nové parkoviště s odpočinkovou zónou. Město chce s úpravami plochy začít ještě letos. Projekt počítá ze zhruba 130 parkovacími místy. Jaké další prvky nový prostor nabídne, přibližuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Samozřejmě zeleň, městský mobiliář, tak aby si návštěvníci, turisté i občané města měli kde sednout. Bude tady vybudováno i veřejné WC.
0: Sport.
1: Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA a shodně porazily soupeřky ze Spojených států amerických. Bousková v Nottinghamu zdolala Navarovou a hráčka přerovského tenisového klubu Nosková v Berlíně zvítězila nad Pegulovou. Po turnaji mluvila Nosková jen o pozitivech.
4: Krásný týden, já jsem si to strašně užila z začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala. Nikdy člověk vlastně neví, hlavně nám právě co může sám od sebe čekat, od soupeřek a vlastně od všech okolností okolo.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekejte polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24. A povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak už jsme informovali, provoz na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží zastavila dnes časně ráno nehoda. Oba jízdní pruhy ve směru na Brno blokuje převrácený kamion.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Také si často říkáte, to udělám později, to si zapamatuji. No nečekejme a udělejme to hned. Já už tak týden, no možná trochu víc, doplňuji v autě kapalinu do ostřikovačů a přiznávám, vidím z něj čím dál méně díky pilu prachu a také ptactvu. Tak ale dnes to už určitě vyjde. Stry na cestách. Opatrně. Budování kanalizace v Olomouci, Chválkovicích, Pavlovicích se probíralo před 100 lety na stránkách novin. Za chvíli je otevřeme, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Hana Zagorová. Lásko, vítej. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno. Budování kanalizace v Olomoucích, Válkovicích, Pavlovicích se probíralo před 100 lety na stránkách novin. Dita Vojnarová přidá podrobnosti, včetně rozpočtu.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Městský stavební úřad vypracoval projekt na pouliční kanalizaci v celém obvodu Chválkovic-Pavlovic. Celkem mělo být zřízeno 8151 metrů stok nákladem 2 milióny 92 tisíc korun československých. Jeden metr kanalizace tak přišel na 256 korun. Jeden hektar odvodněné plochy tak stál 20 120 korun. Projekt byl vypracován na odvodnění plochy o velikosti 104 hektarů, což znamenalo, že kanalizace vyhoví podle předpokladů na 80 až 100 let. Současně připravoval stavební úřad projekt kanalizace pro Olomouc-Lasce, kde mělo být vybudováno 7710 metrů stok nákladem 1 milion 675 tisíc korun. Pokud šlo o Chválkovice a Pavlovice, ještě v roce 1926 se mělo pracovat na úseku od ulice Na Zákopě až po stoku na Bělidlech nákladem 174 tisíc korun.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je 6:45, svátek má dnes Pavla.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červnové večerní hřmění ryb a raků na dělení. No dnes sluníčko, místy trocha mraků a bouřky a teplota okolo 30 stupňů. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím do náměště Ivu, tam má na teploměru 18 stupňů Celsia. Prostějov 19,5 stupně, už teď po ránu vedro, těžko se mi dýchá, píše Věra, tak Věro, přeji, ať je to lepší. A do Přerova zdravím Evu, ta naměřila 18,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. Nebo babička ty tabletky taky, papa.
3: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy, pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize. Tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dechová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotíně a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 6:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V Prostějově v neděli padl 8 let starý teplotní rekord pro 21. června. Meteorologové ve městě naměřili 32 stupňů a 6 desetin. Dosavadní maximum z roku 2018 tam činilo 32 stupňů a 3 desetiny. Řekl to Václav Smolka z ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Dělníci dnes zahájí v Uničově rekonstrukci autobusového nádraží. Jednotlivé spoje budou kvůli tomu zastavovat na náhradních stanovištích na okraji areálu a v ulici Jiřího z Poděbrad. Mapa zastávek je spolu s dalšími podrobnostmi na webu radnice a integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. V Nejtku, místní části Bělotína na Přerovsku, v neděli zahájila provoz nová hasičská zbrojnice. Obec do ní investovala 15 milionů korun. Dobrovolní hasiči se taky dočkají nového auta a zásahových obleků, řekl to lidovecký starosta Bělotína Eduard Kavala. Sport. Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0. Navzdory pátému vítězství ze 6 zápasů národní tým nepostoupil do semifinále. Tam budou doteď neporažené reprezentace Dánska, Nizozemska, Finska a Izraele. Počasí. Dnes čekejte v Olomouckém kraji zpočátku přechodně i malou oblačnost, postupně ale dojde k vývoji oblačnosti s přehaňkami nebo bouřkami. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se na silnici 35 na Smetanově nábřeží v Hranicích mezi křižovatkami ulic Přísady a Partizánská. Srazila se tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Udržet mladé lidi v obci se snaží sobě chleby na Přerovsku, jak uslyšíte už za chvíli. Dobré ráno přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. V Soběchlbích na Přerovsku končí přestavba mateřské školky za 27 milionů korun. Modernizace nemovitosti ze 70. let minulého století začala před více než rokem. I když obec má jen 600 obyvatel, o nezájem rodičů se její vedení neobává. Do mateřinky totiž vozí své děti i lidé z okolí.
1: Rekonstrukce začala 1. ledna 2025.
2: Říká mi nezávislý starosta Soběchleb Miloslav Jančík, stojíme spolu uprostřed obce před zrekonstruovanou budovou mateřské školky, která tady stála od 70. let minulého století a technicky a provozně už potřebám nevyhovovala.
1: Zateplení, výměna oken, to bylo potřeba, energetická náročnost té budovy byla strašně vysoká.
2: Ta budova zaujme na první pohled už svým architektonickým pojetím. Vy jste se snažili vlastně dát té budově úplně novou podobu.
1: Designérka snažila se vycházet z toho umístění té budovy a už toho rozložení samostatných těch oddělení původního stavu, tak jak to udělali předchůdci, a dát tomu ještě spíš ten modernější ráz.
2: Jsou to dvě budovy propojené krčkem.
1: Můžou ty, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Můžou ty jednotlivé oddělení vlastně se navštěvovat průchodem suchou nohou.
2: Přecházíme do nové části ze staré. Vedoucím stavby je
3: Jurášek Tomáš.
2: Finišujete. Jakými pracami?
3: Okulátka krytin a terénní úpravy. Sanita se dokončuje.
2: Takže toto bude nová herna.
1: To bude vlastně nové oddělení, kde by měla být herna a jídelna, podlahové vytápění. Hrálo se tady s designem, jako snížené, zvýšené stropy, vzduchotechnika, všechno vlastně v těch nejnovějších standardech.
2: Prostory jsou velkorysé.
1: Jo, jsou krásný, jo.
2: Eva Kratochvílová, vedoucí učitelka mateřské školy. Příští rok začínám 20. školní rok tady. V Soběchlebích ten prostor bude určitě lépe využitý a děti tady budou mít daleko větší možnost.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Právě teď zdravím také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Eva Richtaríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí, co nás čeká?
2: Tak očekáváme, že bude polojasno až oblačno a během dne se opět budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Nyní nám prší v okolí Libavé, ale během odpoledne čekáme, že srážek bude přece jenom více a lokálně se budou vyskytovat bouřky a to mohou být i bouřky silné. Večer pak bude oblačnosti opět ubývat. Teploty během dne vystoupají na 27 až 31 stupňů Celsia, na horách na 20 až 24 stupňů a vítr pované slabý, přechodně mírný, severní, severovýchodní, rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, no a v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci očekáváme jasno nebo polojasno. Noc bude o něco chladnější než ty uplynulé dny, takže se snad podaří vyvětrat přetopené objekty. Bude 15 až 11 stupňů Celsia a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne očekáváme polojasno až skoro jasno, opět během dne přechodně více oblačnosti, ale už beze srážek. Teploty mezi 26 až 30 stupňů Celsia, na horách mezi 19 až 23 stupni. No a vítr povane slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, severní, severovýchodní, rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richtaríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: V Zoo Olomouc, která první návštěvníky přivítala v červnu roku 1956, pracuje už více než 40 let Milan Kořínek. Začínal jako ošetřovatel. Posléze byl kurátorem chovu šelem a terarijních zvířat. Dnes ho najdeme v oddělení marketingu. Je také skvělý fotograf, který stojí za vydáním mnoha pohlednic, kalendářů a publikací, třeba knihy Zoo Olomouc rok za rokem. Povídat si s ním bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jste na cestách, dobře dojeďte, snídáte-li, přeji dobrou chuť a jestli se chystáte k lékaři, přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme jak na to. Právě teď 10 minut před 7 hodinou si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. S nádechem vykročíme pravou nohou vpřed do výpadu a zároveň vzpažíme ruce do tvaru písmene V. S výdechem vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. V Lipové na Prostějovsku je nová naučná stezka. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Převrácený kamion blokuje dopravu na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. V Lipové na Prostějovsku je nová naučná stezka. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 31 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dálnice D1 ve směru na Brno mezi Kojetínem a Kroměříží je uzavřená, a to kvůli nehodě. V opačném směru na Zlín jezdí auta jen v jednom pruhu. Informovala o tom policie na síti X. Brzy ráno se srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený a blokuje oba jízdní pruhy. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje je financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání. Jak to bude ve vysílání Českého rozhlasu? Popisuje jeho mluvčí Lidia Erlebachová.
2: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8 hodinou, 12 a 18 hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
1: Omezení podle Erlebachové splní požadavky zákona a kodexu. Turisté se můžou na Prostějovsku projít po nově otevřené naučné stezce. Vede údolím mezi obcí Lipová a její místní částí Seč. A co na ní uvidíme, to popisuje nezávislá starostka Martina Karkošková.
3: Je to stezka v údolí, která má nám na pomoci v té ochraně přírody. Jedna, která má takový vzdělávací charakter i pro děti, i pro dospělé, ale má i takový zábavný charakter.
0: Sport.
1: Během grémia Ligové fotbalové asociace bude dnes rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila. Slezský klub se ale proti verdiktu odvolal. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne ještě před losováním, ze soutěže se stoupí Dukla Praha, která v předchozí sezóně skončila poslední. Pražský klub by se zachránil jen v případě, pokud by byl sestup Karviné pravomocný už před losem.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 a povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak už jsme informovali, provoz na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží zastavila nehoda. Oba jízdní pruhy ve směru na Brno blokuje převrácený kamion na 254. kilometru. Provoz v opačném směru na Zlín je veden jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Máme tady pondělí, užíváme si další letní den. Léto, to je doba koupání, zmrzlin, výletů, dovolených. Co máte na létu nejraději? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 anebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Anna K. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno, užíváme si další letní den, léto. To je doba koupání, zmrzlin, výletů, dovolených, co máte na letu nejraději. O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme se podívat na vaše první vzkazy. Máme rádi léto díky grilovačkám a bazénům, který máme na zahradě, píše Jindra z Mohelnice. Léto mi dělá radost tím, že je ráno světlo, napsala Anička z Rýmařova. Léto je skvělé v tom, že nemusím vařit. Někdy nám stačí na oběd meloun nebo jiné výpěstky ze zahrádky. Vzkaz od Ivana z Prostějova. Na létě mám rád čas dovolených. Letos vyrazíme pravděpodobně do Itálie, píše Jirka z Přerova. Miluju sluníčko a teplo, bez toho člověk nemá absolutně žádnou energii, proto je léto skvělé, vzkaz od Renaty z Uničova. No, co máte na létu nejraději vy? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 22. červnové ráno, pondělí, svátek má Pavla, vše nejlepší. Je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. No dnes sluníčko, mraky i bouřky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr je ve Vyškově, hlásí sluníčko a teplotu 20 stupňů. Doloplazy u Nezamyslic 21 stupňů, slunečno, vlhkost 80%. Napsal Miroslav. V Javorníku máme polojasno, slabé poryvy větru, teplota 23 stupňů, vzkaz od Františka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Které strhující melodie rozezní letos proslulé amfiteátry a zámecký park? A na jaké pěvecké i taneční klenoty se můžeme těšit na největším svátku lidové kultury? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na samotný vrchol folklorní sezóny. Tématem totiž bude hudební pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žurek.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. V pražském Edenu začala 23. olympiáda dětí a mládeže. Olomoucký kraj tam bude ve 22 sportech reprezentovat téměř 250 sportovců, ať už v kanoistice, házené, basketbalu nebo třeba atletice. Na slavnostním úvodním ceremoniálu se představila řada sportovních hvězd. Asi nejvíce ale rozjásal stadion zpěvák Ben Cristoval, který patří mezi nejposlouchanější osobnosti české hudby právě u mladé generace.
1: Hecoval téměř 4000 mladých sportovců zpěvák Ben Cristoval. Jednoznačně největší ohlas měla už před zahájením jeho sportem motivovaná píseň Vlajka, kterou vydal před zimními olympijskými hrami v Itálii.
2: Jo, Češi, já mám rád tu jeho písničku Vlajka, to stojíme za tebou.
1: Jak moc velkou radost z toho máte?
3: Obrovskou, protože jsem na tenhle ten song jsem se snažil napsat se tak, aby se mě našel každý, aby tam bylo něco z motivace, něco z toho, co se může objevovat během toho, když člověk reprezentuje nebo celkově dělá nějaký sport, ty pochyby, co má člověk v hlavě, ty překážky, co má člověk na cestě i vlastně v rámci nějakých sociálních médií a těle těch věcí.
1: Říkal Ben Cristoval v rozhovoru pro radiožurnál Sport. A i když se na píseň snesla i negativní fanouškovská zpětná vazba, tak má Cristoval radost, že skladbu poslouchají samotní sportovci.
3: Když jsem ho viděl používat na sociálních sítích olympioniky, tak to bylo vlastně krásné.
1: Zpěvák Ben Cristoval má ke sportu hodně blízko, sám dělá brazilské bojové umění jiu-jitsu. Říká, jak velký je sportovec.
3: Rozhodně ne tak velký, jak jako děcka tady, nebo dřív asi bych řekl, že klidně jo, ale dneska je sport vlastně u mě třeba na druhém místě, což není pořád jako málo, taky se tomu věnuju hodně, připravuju se teďka na mistrovství Asie v brazilském jiu-jitsu, který je v zimě, takže jakoby sportu, ale nejsem jakože, nejsem olympionický level, to ne.
1: A na závěr rozhovoru poslal Cristoval mladým sportovcům také tento vzkaz.
3: Ať hlavně dělají ten sport, který baví, ať to dělají tak moc, jak to cítí, ale si nesaží to dělat pro někoho jiného, ať to nedělají pro svý rodiče, ať to nedělají pro nějaký svůj kolektiv, ať to dělají prostě proto, že to chtějí dělat. To dělají čistě, ať nešikanujou nikoho, nikdo, nikdy. Když vyhraješ, super, ale nesměj se nikomu druhému. Nemám rád taky ty oslavy vítězství na úkor jakoby někoho jiného. Jo, ať jsou féroví, ať se v tom sportu zároveň aj vychovávají. A ne, že se skrze něj jakoby něco léčí.
1: Dodal Ben Cristoval, jeho skladby si užili sportovci na zahájení olympiády dětí a mládeže v Praze. Až do čtvrtka už budou sami bojovat, hrát nebo závodit za jednotlivé kraje na největší multisportovní akci v Česku. Z Edenu Karel Schamberger, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Krajský soud v Olomouci dopoledne vynese rozsudek v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalobě čelí 18 lidí, včetně dvou firem. Stane se tak téměř po 4 letech od zahájení soudního řízení. Obžalovaní vinu odmítají. Novým vizuálním stylem se bude prezentovat město Jeseník ve svých dokumentech nebo na webových stránkách. Takzvaná vizuální identita je inspirovaná krajinou a lázeňskou tradicí, uvedla to mluvčí radnice Markéta Kaniová. Průvodci v Prostějově nabídnou i tyto prázdniny turistům prohlídkové okruhy. Zahrnovat budou prostory radnice, včetně výstupu na věž, Národního domu, kostela Povýšení svatého kříže, zámku nebo muzea Harmonii. Všechny prohlídky organizované městem jsou zdarma. Sport. Španělští fotbalisté si poradili na světovém šampionátu se Saúdskou Arábií 4-1 a mají v čele tabulky skupiny H dvoubodový náskok na dvojici Uruguay a Kap Verdy. Jejich vzájemný souboj skončil 2-2. Nový Zéland podlehl ve skupině G Egyptu 1-3 a Irán remizoval s Belgií 0-0. Počasí. Dnes čekejte v Olomouckém kraji polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dálnice D1 zůstává ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená, a to mezi Kroměříží a Koetínem. V opačném směru na Zlín řidiči projedou v jednom pruhu. Brzy ráno se v úseku srazil kamion s dodávkou. A pozor i na dálnici D48 na 4. kilometru za exitem Bělotín východ ve směru na Frýdek Místek, bouralo tam osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Přesto moderních hlásičů má pomáhat lidem v Krnově při krizových situacích. Podrobnosti o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. 2 minuty po 7:30.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Přes 100 moderních hlásičů má pomáhat lidem v Krnově při krizových situacích. Informace budou předávat nejspíše od příštího roku a získávat je budou i z čidel na řekách v okolí města. Radnice vychází ze zkušeností z povodně v roce 2024. Do některých okrajových částí Krnova totiž nebylo téměř možné dostat informace.
1: To nic není jako tak. Tak jinak říkám, buď přijedou měšťáci nebo hasiči a chcete jít s tadyma, nechcete jít s tadyma, to je všechno. No.
2: Tak to se Stanislav při povodních v roce 2024 dozvídal informace. Bydlí v místní části Chomíš a výstražný systém tady víceméně chybí. Do terénu jsem vyrazil s Robinem Barešem z Krnovské radnice. Takže to je ten poslední dům, kde je vlastně nějaká siréna a tam dál už nic?
3: Tam dál už nic není. To oslovení zejména tou audio zprávou, tak o těch okrajových částech nejde rozumět a vůbec neví, co se děje, což by měl změnit ten nový systém, který počítá s tím, že to bude už pomocí místních rozhlasů, které budou rozšířeny po celé té lokalitě a lidi tím pádem budou vědět, co se děje.
2: A jednotlivé hlásiče budou samostatné.
3: Není to navazané tak, že když padne jeden, že se zruší všechny ostatní dál, takže je to tak samostatně, to bude tím, že vlastně každý bude vysílat ten signál.
2: Nový výstražný systém zároveň neodstaví ani výpadek elektřiny. Každý nový hlásič totiž bude mít baterii, která je schopná mu dodávat energii po 3 dny. Systém bude Krnov řídit přímo z městského úřadu. V budově radnice totiž vznikne centrála, odkud se bude vysílat, ale pracovníci tam budou zároveň sledovat i aktuální situaci, jak říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Klíčovou novinkou je, že vedení města může nově aktivovat varovné sirény a mluvené slovo zcela samostatně, aniž by muselo žádat o zásah hasičský záchranný sbor.
2: V současnosti jsou na území města 2 druhy sirén. Polovina zařízení patří Krnovu, polovina hasičskému záchrannému sboru. V příštím roce se mají oba výstražné systémy ve městě sjednotit. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za minutu bude 7:45. Probouzíme se do 22. červnového rána. Je tady pondělí a svátek má Pavla.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červen stálý, prosinec dokonalý, no dnes sluníčko, mraky i bouřky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Žárové je skoro jasno, mírný větřík a teplota se už dostala na 20 stupňů, píše Tonda. Zde na Zholubic, u nás je 20 stupňů, já jsem jako každý den pozalévala zeleninu, teď se chystám do obchodu a potom budu dělat koprovou omáčku s bramborem a vajíčkem, tak ať se vydaří. No a zdravím také Báru z Olomouce, píše, sluníčko se schovalo, teplota 22 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V Zoo Olomouc, která první návštěvníky přivítala v červnu roku 1956, pracuje už více než 40 let Milan Kořínek. Začínal jako ošetřovatel. Posléze byl kurátorem chovu šelem a terarijních zvířat. Dnes ho najdeme v oddělení marketingu. Je také skvělý fotograf, který stojí za vydáním mnoha pohlednic, kalendářů a publikací, třeba knihy Zoo Olomouc rok za rokem. Povídat si s ním bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Poslouchejte Český rozhlas Olomouc živě na internetu. Zadejte adresu olomouc.rozhlas.cz a spusťte živé vysílání. Uslyšíte nás třeba uprostřed Sahary, pokud tam ovšem mají internet. Je to snadné. olomouc.rozhlas.cz

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, co jsou 4 minuty po 7:45. Dobré ráno. Užíváme si další letní den. Léto, to je doba koupání, zmrzlin, výletů, dovolených. Co máte na létu nejraději? O tom mi dnes píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51. Také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Zdena z Holubic napsala: na létu mám ráda, že je brzy ráno šero a svítí sluníčko, zahradu zdobí kytičky, zpívají ptáci a grilluje se venku. Vždycky jsem měla ráda léto, ale v poslední době je to spíš demo verze pekla. Nemám ráda tyto vysoké teploty, obzvláště ty včerejší byly hodně drsné, a tak je pro mě příjemnější podzim, napsala Mirka z Olomouce. Na létě jsou úplně nejlepší prázdniny, žádné brzké vstávání ve dnech volna kvůli tomu, aby děti nezaspaly do školy, žádné chystání svačin a už vůbec se nemusíme nervovat nad dohledem dětí, zda se učí a dělají úkoly do školy, to píše Irena z Rapotína. Léto je hezké v tom, že není potřeba se oblékat do několika vrstev. Lída z Bludova: mám ráda babí léto, nejsou už taková vedra a rána jsou chladnější, píše Eva z Dubu nad Moravou. Léto, to přináší hudební festivaly a proto je skvělé. Honza z Velkých Losin: no, co máte na létu nejraději vy? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je minuta po 8. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží uzavřela nehoda. Areál fakultní nemocnice Olomouc hostí festival Onkologie ožije. Hlavní klání mezinárodních parkourových závodů v Olomouci vyhrál Aleš Opatrný. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 31 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Uzavřená je stále dálnice D1 ve směru na Brno mezi Kojetínem a Kroměříží. V opačném směru na Zlín řidiči projedou v jednom pruhu. Brzy ráno se v úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený a blokuje oba jízdní pruhy. Státní lázně v Karlově Studánce nechali před sezónou repasovat elektrokola. K dispozici mají 8 elektrokol, která si můžou půjčit lázeňští hosté i veřejnost za denní poplatek podle délky výpůjčky. Služba pomáhá hlavně pacientům a návštěvníkům s pohybovým omezením poznat okolí Jeseníků, kam by se jinak nedostali, říká ředitel horských lázní Martin Voženílek.
3: Do letošní sezóny jsme chtěli naše kola nabídnout zájemcům v co nejlepší formě, proto jsme nechali udělat repas baterií asi za 80 tisíc, aby klientům sloužili co nejlépe. Klienti si nemusí sebou brát žádné vybavení, vše jim zapůjčíme, takže od nás dostanou helmu, nabíječku, zámek i mapu cyklistických tras v Jeseníkách.
1: Onkologickým pacientům Olomoucké fakultní nemocnice budou ode dneška do pátku hrát hudebníci. V areálu nemocnice se bude konat druhý ročník festivalu s názvem Onkologie ožije. Koncerty budou začínat vždy ve 13 hodin pod okny pavilonu H1. To ale není všechno, říká ambasadorka onkologických pacientů Věra Zukalová.
4: Zároveň každý den bude jedna spřátelná kavárna vařit kafe, spoustu kaváren, které podporují moje aktivity. A zároveň ještě pacientky vážou květiny a ty květiny se budou prodávat a všechno vlastně půjde ve prospěch onkologie nebo projektu, který já dělám s pacienty.
2: Sport.
1: Olomoucké Equin Sport Center na Lascích hostilo už 13. ročník mezinárodních parkourových závodů dvouhvězdičkové kategorie CSI. Hlavní nedělní závod stejně jako loni vyhrál s koněm Capsones přední český jezdec Aleš Opatrný. Čtyřdenních závodů se účastnilo kolem 350 koní ze 13 zemí. Z organizačního pohledu je hodnotí ředitelka centra Kristýna Bundilová.
5: Já jsem hrozně spokojená. Z toho začátku, jaký byl zájem o ty závody, kolik koní opravdu dojelo, jak nám vyšlo počasí. Myslím si, že jsem jako slyšel i výborný tým, opravdu až od brigádníků po rozhodčí stavitele. A jsem ráda i, že při takových teplotách dorazili diváci a ta atmosféra byla opět jako pro ty jezdce skvělá.
2: Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekejte polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24. A povane slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: S uzavírkou dálnice D1 počítejte stále ve směru na Brno mezi Kojetínem a Kroměříží. Na kilometru 254 boural kamion s dodávkou. V opačném směru na Zlín jezdí auta jen v jednom pruhu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje dobré pondělní ráno. Vzpomínáte si, jak jsme si říkali v zimě, už aby bylo léto? Jestli pak si v těchto horkých dnech někdo říkal, už aby byla zima? No ale je pravdou, že když je na teploměru nad 30 stupňů, často myslím na teplotně příjemný podzim, tak buďme opatrní ve vedru, co nás dnes čeká. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o teplotních extrémech. Martin Písařík nám už za chvíli prozradí, kde na zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Olympic. Dobré ráno.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Teplotní extrémy právě teď probereme s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních -89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili -67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii -42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní slať nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je 8:45 a svátek má Pavla.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červnové večerní hřmění ryb a raků na dělení, no dnes a sluníčko, mraky i bouřky a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostějov 23 stupňů a oblačno, hlásí Petra, která je v práci a na snídani má zmrzlinu. Dobrou chuť. Jeseník 21 stupňů, píše Dáša. Náměště 22 stupňů oblačno, vzkaz od Radima.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Léto, dovolené a prázdniny jsou nejrizikovější částky roku z hlediska vloupání do bytů, rodinných domů i chat. Rizika ale čekají i při pobytu u vody a při sportu. Jak si užít rekreaci bezpečně? Jak předcházet tragickým událostem? Jak jednoduše snížit riziko vloupání a ochránit majetek v době nepřítomnosti? Hosty dobré rady budou kapitánka Zuzana Slabá, koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kalerová, preventistka policie České republiky, v úterý v 10 dopoledne.
3: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. V Sobě Chlebích na Přerovsku končí přestavba mateřské školky za 27 milionů korun. Modernizace nemovitosti ze 70. let minulého století začala před více než rokem. I když obec má jen 600 obyvatel, o nezájem rodičů se její vedení neobává. Do mateřinky totiž vozí své děti i lidé z okolí.
1: Rekonstrukce začala 1. ledna 2025.
2: Říká mi nezávislý starosta Soběchleb Miloslav Jančík, stojíme spolu uprostřed obce před zrekonstruovanou budovou mateřské školky, která tady stála od 70. let minulého století a technicky a provozně už potřebám nevyhovovala.
1: Zateplení, výměna oken, to bylo potřeba, energetická náročnost té budovy byla strašně vysoká.
2: Ta budova zaujme na první pohled už svým architektonickým pojetím. Vy jste se snažili vlastně dát té budově úplně novou podobu.
1: Designérka snažila se vycházet z toho umístění té budovy a už toho rozložení samostatných těch oddělení původního stavu, tak jak to udělali předchůdci, a dát tomu ještě spíš ten modernější ráz.
2: Jsou to dvě budovy propojené krčkem.
1: Můžou ty, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Můžou ty jednotlivé oddělení vlastně se naštěvovat průchodem suchou nohou.
2: Přecházíme do nové části ze starého. Vedoucím stavby je
3: Jurášek Tomáš.
2: Finišujete. Jakými pracami?
3: Pokládka krytí, no, a terénní úpravy. Sanita se dokončuje.
2: Takže toto bude nová herna.
1: To bude vlastně nové oddělení, kde by měla být herna a jídelna, podlahové vytápění. Hrálo se tady s designem, jako snížené, zvýšené stropy, vzduchotechnika, všechno vlastně v těch nejnovějších standardech.
2: Prostory jsou velkorysé.
1: Jo, jsou krásný, jo.
4: Eva Kratochvílová, vedoucí učitelka mateřské školy. Příští rok začínám 20. školní rok tady v Soběchlebích. Ten prostor bude určitě lépe využitý a děti tady budou mít daleko větší možnosti, než doteďka měli.
2: Kolik oddělení tu máte, kolik dětí?
1: Celkem jsou 3 oddělení a je tady teď nyní 55 dětí. Jsou to děti z blízkého okolí, zejména Radotín, Dolní Něčice, Horní Něčice, Žákovice, takže z těchto menších obcí mají spádovost sem do sobě chleb.
2: Víceméně se vychováváte školáky.
1: Ano, máme tady úplnou 9letou základní školu a takže potom ty děti přechází vlastně z mateřské školky tady okolo hřiště na základní školu, takže to mají kousek od sebe.
2: Termín slavnostního otevření školky je stanovený na srpen. Ze Soběchleb Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Po nehodě kamionu, dodávky a dalšího nákladního auta je od brzkého rána uzavřená dálnice D1 u Kroměříže na 254. kilometru ve směru na Brno. Opačný směr je neprůjezdný jedním jízdním pruhem. Policisté provoz odklánějí po objízdných trasách. Řidiči se momentálně zdrží desítky minut. Při nehodě se zranili dva lidé. Podle hasičského záchranného sboru potrvá odstraňování následků několik hodin. Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Uvedl to na síti X s tím, že plní, co slíbili voličům. Demonstrace, kterou svolal spolek Milion chvilek, se včera v Praze zúčastnilo několik tisíc lidí. V Prostějově v neděli padl 8 let starý teplotní rekord pro 21. června. Meteorologové ve městě naměřili 32,6 stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 2018 tam bylo 32,3 stupně Celsia. Řekl to Václav Smolka z ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Sport. Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0. Navzdory pátému vítězství ze 6 zápasů národní tým nepostoupil do semifinále. Tam budou doteď neporažené reprezentace Dánska, Nizozemska, Finska a Izraele. Počasí. Dnes čekejte v Olomouckém kraji polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na třídě míru v Olomouci u křižovatky s ulicí Ferstrovou ve směru na Neředín srazila tramvaj chodce. A v Olomouci opatrně také v Pastérově ulici, tam se zase střetla dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Co máte nejraději na létu? Za chvíli uslyšíte vaše další vzkazy. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno, užíváme si další letní den, léto. To je doba koupání, zmrzlin, výletů, dovolených. Co máte na létu nejraději? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme ještě na další vzkazy. Léto musí každý milovat. Těším se na dovolenou, kdy nic nemusím a dělám jen to, co chci. Vzkaz od Vojty z Kroměříže. Koupání a grilování je nejlepší, Aneta z Loštic napsala, a taky se těší, jak si sedne pod pergolu a bude počítat netopíry pod střechou. Taková romantika. Já na létu miluji hlavně dovolenou, kdy nemám nic na starosti a užívám si jako turista, napsala Vašek z Moravičan. Honza z Lipníku nad Bečvou píše, nejlepší je, když je ráno světlo, večer světlo, člověk chodí a hodí na sebe jen kraťasy, tričko na zouváky a může si užívat plno výletů a společných chvil s dětmi a přáteli. To jsou největší klady na létě. Vzkaz od Zuzany z Chomoutova. Tak děkuji za vaše zprávy a ať nám léto přináší radost. Držím palce.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a přejeme dobré ráno. Za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. No dnes sluníčko, mraky i bouřky, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To jste také dnes ráno psali v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Lukáš z Postřelmova hlásí 21 stupňů Celsia, sluníčko i trochu mraků. Lipová Lázně 20 stupňů, Ivan. Uničov 23 stupňů Celsia, pomalinku se zatáhne. Táhlo, ale už se zase rozjasňuje, píše Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V zoo Olomouc, která první návštěvníky přivítala v červnu roku 1956, pracuje už více než 40 let Milan Kořínek. Začínal jako ošetřovatel. Posléze byl kurátorem chovu šelem a terarijních zvířat. Dnes ho najdeme v oddělení marketingu. Je také skvělý fotograf, který stojí za vydáním mnoha pohlednic, kalendářů a publikací, třeba knihy Zoo Olomouc rok za rokem. Povídat si s ním bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno. Dnes nás čeká další horký letní den. Bude až 31 stupňů Celsia. No, buďme na sebe opatrní, dodržujme pitný režim a nezapomínejme na naše mazlíčky. I jim je vedro základním a nejdůležitějším pravidlem je poskytovat zvířatům neomezený přístup k vodě. Pokud máte zvíře na zahradě, ujistěte se, že má přístup do stínu a na nějaké chladnější místo. Hlavně nikdy nenechávejte psa či jiné zvíře v autě. Při vysokých teplotách se uzavřený automobil okamžitě zahřívá a teploty uvnitř dosahují neskutečných výšek. Tak buďme ve vedru, které nás dnes čeká, opatrní, nejen na sebe, ale i na své okolí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Začíná rekonstrukce autobusového nádraží v Uničově. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou opět zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior. Přeji příjemné a usměvavé pondělí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dálnice D1 na Brno je mezi Kroměříží zavřená. V Uničově začíná rekonstrukce autobusového nádraží. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Bude polojasno až oblačno a teploty do 31 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Po nehodě kamionu a dvou vozidel mezi Kojetínem a Kroměříží je uzavřená dálnice D1 ve směru na Brno. V opačném směru se jezdí jen jedním jízdním pruhem. Hasiči kvůli úniku kapalin zasypávali vozovku. Policisté odklání dopravu po objízdných trasách. Více mluvčí hasičského záchranného sboru Kamil Tlusťák.
2: Krátce před 16:00 vyjížděly jednotky k vážné dopravní nehodě na dálnici D1 v úseku u Bezměrova. Při nehodě utrpěly zranění dvě osoby, které byly v době příjezdu hasičů mimo vozidla. Odstranění následků nehody a odtah havarovaných vozidel zaberou ještě nejméně několik dalších hodin.
1: Dnes začíná rekonstrukce autobusového nádraží v Uničově. Práce potrvají zhruba do září. Projekt zahrnuje 6 nových zastřešených odjezdových nástupišť a 3 stání určená pro výstup cestujících. Součástí terminálu bude také výpravní budova s vytápěnou čekárnou nebo elektronická tabule s informacemi o odjezdech autobusů a kamerový systém. Řekl to mluvčí dodavatelské firmy Jiří Kašpárek. Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují. K jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vedle toho, že návrh přiznává oběma institucím výrazně méně peněz, než mají teď, se obávají také toho, že by se pod politickou kontrolu mohl dostat taky obsah vysílání. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale něco takového odmítá.
3: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
1: Dnešní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Organizátoři plánují i doprovodné akce v Praze, na Kavčích horách a na Vinohradech, ale taky v regionech. V Olomouci proběhne od 11:30 před budovou rozhlasu v Pavelčákově ulici. Sport. Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA a shodně porazily soupeřky ze Spojených států amerických. Bousková v Nottinghamu zdolala Navarovou, hráčka přerovského tenisového klubu Nosková v Berlíně zvítězila nad Pegulovou. Po turnaji mluvila Linda Nosková jen o pozitivech.
4: Krásný týden, já jsem si to strašně užila začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala. Nikdy člověk vlastně neví, hlavně na právě, co může sám od sobě čekat, nebo od soupeřek a vlastně od všech okolností okolo. Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekáme polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24. Povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak už jsme informovali, po nehodě kamionu, dodávky a dalšího nákladního auta je od brzkého rána uzavřená dálnice D1 mezi Kojetínem a Kroměříží na 254. kilometru ve směru na Brno. Opačný směr je průjezdný jedním pruhem. Policisté provoz odklánějí po objízdných trasách. Řidiči se momentálně zdrží desítky minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Tak už.
5: už se nám naplno rozběhlo léto, je 22. června a u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc je teď dopoledne Tomáš Kedzior. Ryze letní byl festival Olomouc ožije, který především v pátek a v sobotu nabídl v Olomouci vystoupení více než 200 umělců a ulicemi kolovali tisíce návštěvníků i obyvatel města. Za festivalem se ohlédneme. Rubrika, která se jmenuje Panská sídla Střední Moravy, tak to vysíláme každé pondělí ve 9:45. Vydáme se tentokrát k zámku do Velké Bystřice a navštívíme také Zábřeh a tamní robotický kroužek. Patří mezi českou špičku. Tak přeji dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Od středečního večera patřilo město Olomouc 6. ročníku festivalu Olomouc ožije. Nabídl přes 200 kapel, muzikantů, performancí a vystupujících pod širým nebem. Počasí bylo krásné, místy možná až trošku moc horké. Sportovní aktivity, program pro děti, gastrozóny, zněly jazz, rock, blues, další žánry i dechovka, folklor nebo swing a taky elektronická taneční hudba. Jak si festival užívali tisíce návštěvníků, uslyšíte právě teď v naší anketě.
1: Jsem tady poprvé, ale určitě to bude velmi příjemný překvapení. Stihl jsem Jardu Pospíšila blues, teď operu.
2: Takže žánrově to máte pestré?
1: Naprosto pestré, je to skvělý, povedlo se to.
3: Olomouc ožije, to je nápad světového formátu, protože to je něco tak skvělého, co ti pořadatelé od toho roku 2020 vlastně tady udělali, že to je prostě fantastický.
2: Jak se vám líbí Olomouc ožije?
4: Úplně úžasně. Jsem nadšená, jsem tu s vnoučkem a jsem fakt nadšená. Teďka ta opera u Kašny, úplně nádherný, Mozart, krása, perfektní.
2: Takže bude z toho návštěva divadla?
4: Určitě, dostali jsme i letáček, určitě. Teď už jenom pořídit šaty.
2: Tak to je nejmenší problém. Nashledanou,
4: děkuji.
5: No je to nádhera, je to nádhera. Každý si tady najde to své. To je důležité, že jo? Počasí nám přeje, tady vidím všechny lidi ze všech kontů světa, že jo?
2: Slyšíme různé jazyky, to je pravda.
5: No, no právě, to je nejhezčí. Já denně dělám 15 kilometrů, jo? Tak si to obejdu takhle a jsem spokojená potom.
2: A máte to s bonusem, protože všude zní hudba.
5: No přesně, jsem šťastná, že to tady je.
2: Kať se vám dobře šlape, nashledanou.
5: Děkuji moc, nashledanou.
6: Je to skvělý.
2: Odkud jste přijela?
6: Z Brna.
2: Takže jela jste na návštěvu Olomouce nebo na návštěvu festivalu?
6: Na návštěvu festivalu.
2: A má člověk, když není z tohoto města, čas sledovat i památky, ulice, náměstí?
6: Určitě. My jsme si udělali takovou hodinku okruh tady vlastně okolo po památkách, tady po těch uličkách a ty akce a ty koncerty.
2: Vstoupila jsem je to poznat, trošičku jsme utlumili zvuk do stánku, kde vy máte službu, samozřejmě nabízíte informace, ale má člověk prostor dostat se i na koncerty, užít si festival?
7: Určitě slyšíme tady spoustu produkce i kolem Kašny, i kolem stánku s občerstvením, nebo i kolem našeho stánku s oblečením, takže kus kultury tady zažijeme. Případně se vystřídáme a můžeme se tady tak jako vyhnout, ale pořád jsme tým, takže tady fungujeme jako tým.
2: Baví vás podobné akce, jako je Olomouc ožije?
8: Mě určitě, já miluji hudbu a hudba dodává velkou energii, takže já si určitě takovéhle akce užívám.
2: V čem vidíte hlavní smysl?
9: Jsou to ty lidi v ulicích, že většinou se tady pobaví o té hudbě, zjistí ten nový druh své hudby, kterou by mohli jako mít oni sami rádi. Jsou tady hodně různých druhů, různých možností, třeba tance, že ti lidi se hodně vyzkouší na tady těchto z těch způsobů. To je za mě jako hodně zajímavé tady na tomhle tom konceptu.
10: Olomouc ožije, za mě je to skvělý festival, kdy město ožije na tyjo, 2 dny, 3 dny, je to super. Proudy lidí, všichni jsou šťastní, je to na nich vidět, rádi si užívají a je to super. Ty umělci, co tady hrajou, jsou bezvadní, moc to užíváme.
2: Jako maminka vás chválím, že dodržujete pitný režim, protože to tady vidím, že každý máte, ano, kelímek v ruce, takže teplo nevadí.
10: Ne, nevadí, samozřejmě, že ne, aspoň nemusíme platit za saunu.
2: 6. ročník festivalu Olomouc ožije i přes vysoké teploty přilákal do ulic a na náměstí spoustu návštěvníků. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Které strhující melodie rozezní letos proslulé amfiteátry a zámecký park? A na jaké pěvecké i taneční klenoty se můžeme těšit na největším svátku lidové kultury? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na samotný vrchol folklorní sezóny. Tématem totiž bude hudební pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papá.
3: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii, nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte pondělní dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Mladí členové robotického kroužku při gymnáziu Zábřeh patří mezi nejlepší v Česku. Už po několikáté se probojovali na celosvětovou soutěž, tentokrát do Jižní Koreje. Podrobnosti už za chvíli.

0: Robotický kroužek při gymnáziu Zábřeh patří na soutěžích podobně zaměřených se skupení nejen mezi špičku u nás, ale díky zkušenostem i ve světě. Na celosvětovou soutěž už vyrazili do Austrálie, do Řecka a letos je čeká Jižní Korea. Těsně před odjezdem jsme studenty vyspovídali. Na místě byla také vedoucí kroužku Pavlína Horáčková.
1: Tentokrát se chystáme do Jižní Koreje, což je pro všechny dost velká výzva. Soutěž se jmenuje First Lego League a je velice komplexní. Je to celosvětová soutěž. My jsme vyhráli regionální kolo v Olomouci a pak jsme skončili v národním kole druzí. Tím jsme získali právo účastnit se té světové soutěže. A samotná First Lego League zahrnuje 4 disciplíny. Za prvé musíme postavit robota, který splní úkoly na předepsaném plátně. Ty úkoly jsou dopředu známé, musíme si koupit sadu dílků, z kterých si postavíme překážky, které potom musí robot překonávat. To je pro nás královská disciplína, ale nemůžeme pominout ani ostatní, protože celkový výsledek je potom z těch všech 4. Další disciplíny jsou už před porotou. Musíme svého robota představit, ukázat, jak je postavený, jak je naprogramovaný a přesvědčit porotu, jak ten proces celý se vyvíjel, jak jsme se dokázali poučit z nějakých nezdarů, jak jsme využili nárazy ve slepých uličkách. Ta disciplína se jmenuje robot design a samozřejmě ve světovém kole musí studenti všechno vykládat anglicky. Třetí disciplínou, ta vůbec nesouvisí s robotikou, každý rok musí ten tým vymyslet nějaké řešení výzkumného úkolu.
2: Minule jste řešili nějaké osvětlení, tužím spínání nebo něco takového.
1: To byl rok, který byl zaměřený na elektřinu. Letos je to zaměřeno na archeologii. A navázali jsme kontakt s vlastivědným muzeem v Šumperku, s pány archeologií Halamou a panem Lubinou. A tam se vlastně dozvěděli, že by docela jim pomohlo, kdyby se nějak sofistikovaně dali třídit nalezené střepy. Protože když máte hromadu střepů z naleziště, tak to je dost náročná skládačka. Takže vlastně ten tým vymyslel, jak by se to dalo nafotit ty střepy a napsali program, který by měl poznat, co k sobě patří, jak to k sobě patří, jestli ještě něco chybí. A to celé se ukládá do databáze, která v podstatě může uchovávat nálezy a když někdo na tom nalezišti bude pokračovat třeba za 10 let, tak se může zase doplnit něco dalšího k tomu. No a poslední disciplínou je core values a vlastně hodnotí, jak tým dokáže využít to, co se naučil, jak tedy se třeba posouvají jednotliví členové v oblastech, které nesouvisí přímo s tím projektem. Dejme tomu, že se třeba naučí týmové práci, time managementu, jsou schopni pracovat třeba s jiným softwarem, se kterým dosud nepracovali, že se naučili programovat, že se u toho dokážou bavit, že zvládnou konflikty a podobně. To je tak asi všechno k té soutěži.
2: A já se musím zeptat hlavně těch, co pojedou, takže tady mám část robotického týmu. Genda je jeden z těch, který byl už v Austrálii, tak ty vlastně trošku víš, do čeho jdeš, tak na co se těšíte? Odletáte teď, tuším ve čtvrtek.
3: Jo, odletáme ve čtvrtek. No, na co se těšit? Je to spíš jako docela stres, právě že už vím, na co se tam chystat. Všecko v angličtině, když se to nepovede, tak blbý docela. A jedem tam v podstatě na 37,5 minuty čistého soutěžního času. Takže 11 měsíců práce musíme prostě uročit.
2: Dostanete se i někde mimo třeba ten areál a podívat se vlastně na Korea, tam asi člověk přece jenom nelítá každý den.
3: Máme nějaký 4 dny v hlavním městě Soulu a potom, když přejíždíme do Jeonju, do toho města konání té samotné soutěže, tak tam máme nějaký 2 dny rozkoukání a projití tamnějších památek.
2: Bára je součástí týmu, nicméně do Koreje nejede, není vám to líto?
4: Je mi to strašně líto, bohužel to nebylo rozhodnutí, které by záleželo na mě. Dala bych cokoliv na to s svým týmem jet. Někdo musí zůstat doma.
2: Je to omezené. Ne, tuším i financemi, protože přece jenom to je asi docela drahá věc.
4: Je to extrémně drahá věc. Vím, že minulý rok, když jsme jeli do Řecka, tak jsme se pohybovali v částce 350 tisíc a momentálně máme zhruba od 600 do 700, takže to je úplně jiná částka.
2: Na čem se budete podílet? Máte nějak to týmově rozděleno? Filipe, jak to vidíte?
5: No tak v týmu máme spoustu třeba programátorů, někteří jsou stavitelé jako ta Jenda a někteří zase dělali třeba anketu, prezentace, texty, naše booky, deník a vlastně každý má v tom týmu nějakou svoji roli.
2: Jak se cítíte v té konkurenci? Je tam šance na placku?
5: Nechci úplně říkat, že bychom byli úplně nejlepší nebo úplně nejhorší. Dokud tam nepřijedem, tak vlastně nebudeme vědět, jaká je tam ta konkurence, takže vůbec nevíme. Uvidíme, až se vrátíme toho 7. července.
2: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

V Zoo Olomouc, která první návštěvníky přivítala v červnu roku 1956, pracuje už více než 40 let Milan Kořínek. Začínal jako ošetřovatel. Posléze byl kurátorem chovu šelem a terarijních zvířat. Dnes ho najdeme v oddělení marketingu. Je také skvělý fotograf, který stojí za vydáním mnoha pohlednic, kalendářů a publikací, třeba knihy Zoo Olomouc rok za rokem. Povídat si s ním bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pondělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc vám každý týden touto dobou přináší rubriku a seriál o panských sídlech střední Moravy. K zámku do Velké Bystřice se vydáváme s profesorem Davidem Papajíkem z Univerzity Palackého. Řeč bude tentokrát o nejstarší historii tohoto sídla.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Tvrz ve Velké Bystřici je poprvé připomínána v roce 1381 a v tom dokumentu jsou připomínány tvrze dokonce dvě. Jedna existující, druhá zanikla. Zatímco tu existující my identifikujeme do prostoru dnešního zámku, tak kde stávala ta tvrz, která je připomínána v roce 1381 jako zanikla, bohužel nevíme.
3: Velká Bystřice dnes je jedním z nejvýznamnějších míst v blízkém okolí Olomouce. Bylo to tedy už od doby, o níž jste se zmínil?
2: Určitě a myslím si, že je strašně významná ta vazba Velká Bystřice a Olomouc. Město Olomouc v první polovině 15. století v období husitských válek cítilo pocit permanentního ohrožení. Pravdou je, že husité nikdy město neobléhali, ale měli strategii hospodářské blokády města. To znamená obsadit opevněná sídla kolem města Olomouce, kontrolovat obchodní cesty směrem do města a tím město vyhladovět. Jakou roli v této situaci hrála Velká Bystřice? No, poměrně velkou. A my máme štěstí, že se dochoval záznam soudního sporu z roku 1446, na základě kterého můžeme analyzovat tu situaci ve 20. a počátkem 30. let 15. století. Dozvídáme se z té soudní žaloby, že olomoučtí měšťané násilně odebrali majiteli Velkobystřické tvrze Václavovi z Doloplast jeho tvrz s tím, že ji zboří, aby se nestala opěrným bodem husitu. Tomu Václavovi z Doloplast se to logicky velice nelíbilo, ale oni mu údajně měli slíbit, že po skončení válek nebo války na vlastní náklady mu tvrz znovu vystaví ve Velké Bystřici. No a jelikož v roce 1446 pořád k tomu nedošlo, tak syn Václava z Doloplast žaloval představitele města Olomouce, aby splnili ten slib, který dali jeho otci. My bohužel nevíme, jak tento soudní spor dopadl, jestli olomoučtí měšťané byli tak solidní a opravdu zaplatili vybudování té tvrze, kterou sami zničili, anebo ten syn toho Václava z Doloplast si to musel financovat sám.
3: Když dnes procházíme objektem, tak nás upoutají staré památky, právě když procházíme třeba průchodem podvěží, můžeme si všimnout kamenných desek, můžeme si všimnout hradebních zdí. Jak vypadala ta nejstarší tvrz, jak si ji můžeme představit?
2: Tak úplně přesnou podobu neznáme, ale lze předpokládat, že většina zdí bývala

0: tvrze je zachována ve zdech současného zámku. Já bych možná k tomu připomněl, že výrazné stavební úpravy ve Velké Bystřici v objektu tvrze prováděli ve druhé polovině 16. století Herbortové z Fulštejna a pak Hynek Bruntálský z Vrbna, který také je autorem té průchozí věže, o které jste mluvil, a tato výstavba je dokumentována těmi dvěma kamennými nápisovými deskami. Takže se zdá, že ten Hynek Bruntálský z Vrbna tím, že přestavoval tenhle objekt v renesančním duchu, tak měl s tímto objektem dlouhodobější zájmy. To znamená, že nemínil se tohoto objektu zbavit, ale situace se změnila a opět do toho vstoupilo město Olomouc, nebo tedy ne konkrétně město, ale olomoucký biskup. Protože olomouckému biskupovi se nelíbilo, že měšťané chodili na protestantské mše do Velké Bystřice, snažil se vymyslet plán, jak jim to zatrhnout. A napadlo ho, že vymění protestantskou vrchnost za katolickou vrchnost, a to se podařilo v roce 1589 realizovat, kdy došlo ke směně majetku mezi Olomouckou kapitulou a Hynkem Bruntálským z Vrbna, a 1589 Olomoucká kapitula se stala majitelem Velké Bystřice. Pro biskupa to bylo výborné, ale pro objekt tvrze to bylo spíše negativní, protože ten objekt ztratil rezidenční funkci. Neměl tam toho šlechtice, který by tento objekt opečovával. Olomoucká kapitula spíše tento objekt využívala k hospodářským účelům, možná k nějakým letním pobytům těch kanovníků, ale neinvestovala do správy toho objektu tolik peněz, kolik by bylo potřeba.
1: Dnes tedy komplex budov zámku slouží jako hotel, restaurace, informační centrum, muzeum a galerie a nová přístavba jako knihovna. Více o tvrzi a zámku se dozvíte na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Naslyšenou zase za týden u dalšího panského sídla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší historik David Papajík a Aleš Spurný.
2: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dálnice D1 mezi Kojetínem a Kroměříží je směrem na Brno kvůli nehodě stále uzavřená. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Nedaleko centra Olomouce praskl páteřní vodovod. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 31 stupňů. U pondělních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Pozor na provoz na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží zastavila dnes časně ráno nehoda. Oba jízdní pruhy ve směru na Brno blokuje převrácený kamion. Hasiči na Facebooku uvedli, že na dálnici havaroval kamion a dvě dodávky, přičemž dva lidé utrpěli zranění. Ve směru na Ostravu je dálnice průjezdná jedním pruhem. Uzavřený úsek dálnice můžete objet po souběžné silnici 47 přes kroměřížské místní části Postoupky a Hradisko a obec bez Změrov. Na dálnici je možné se vrátit na exitu 253 u Kojetína. Iniciativa Veřejnoprávně vyhlásila na dnešek v Českém rozhlasu a České televizi stávku. Zaměstnanci obou médií nesouhlasí s vládním plánem na změnu financování institucí z poplatků na státní rozpočet a taky s plánovaným snížením příspěvků. 24-hodinová výstražná stávka se projeví ve vysílání obou médií, například minutami ticha nebo zpožděním některých pořadů. Organizátoři z iniciativy Veřejnoprávně taky plánují protestní happeningy před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize, říká mluvčí iniciativy Jan Herget.
2: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí různí hudebníci, třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize na Kavčích horách. Tam lidé v poledne mezi 12. a 1. vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
0: V Olomouci proběhne doprovodná akce ke stávce od 11.30 před budovou rozhlasu v Pavelčákově ulici. V Olomouci v noci na dnešek prasklo hlavní vodovodní potrubí u budovy magistrátu v Hinajsově ulici, nedaleko centra města. Možnou příčinou jsou vysoké teploty. Následovaly další dvě havárie vodovodu v okolí, kvůli nimž v několika ulicích neteče pitná voda. Zajištěno je náhradní zásobování pomocí cisteren. Oprava hlavního vodovodního potrubí v Hinajsově ulici potrvá přibližně dva dny. Menší havárie technici plánují odstranit dnes, řekla to mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová. Hlavní závod mezinárodního parkurového mítinku v Olomouci, tedy Grand Prix Olomouce, zařazenou do světového poháru, vyhrál Aleš Opatrný. Ten obhájil loňský triumf a celkově zvítězil už po páté z celkových 13 ročníků. S koněm Capsones V ovládl sedmičlenou skupinu pro rozeskakování, kde neudělal chybu a nejbližšího soupeře porazil téměř o 3 sekundy.
3: Sport. Samozřejmě, když člověk obhajuje, tak je to vždycky o něco těžší, ale kůň už má opravdu velké zkušenosti. Ode mě to bylo spíš jenom, že jsem se na to jenom trošku víc soustředil. Jednou jsem měl teda v základním kole štěstí, tam jsem malinko zabořil jakoby do písku, ale to ostatní suverénní. Zase tady skvělý publikum, co mě dodá tu soustředěnost a tu motivaci.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Olomouckém kraji polojasno až oblačno a hlavně odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24. A povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D46 na 25. kilometru v Prostějově ve směru na Vyškov. Jede tam vozidlo v protisměru. A na D46 se také opatrně na 18. kilometru před Vranovicemi Kelčicemi ve směru na Brno. Stojí tam osobní auto s defektem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme vám dobrý den. Jako o Noémově arše mluví o zoologických zahradách Milan Kořínek. Od začátku 80. let je spjatý konkrétně s tou na Svatém Kopečku, kam nastoupil jako ošetřovatel a prošel si následně několika dalšími profesemi. Působil jako kurátor chovu šelem a terarijních zvířat, také jako fotograf a pracovník marketingového oddělení. Je autorem celé řady knih, třeba první čtení o zvířátkách, Zoo Olomouc v obrazech nebo Zoo Olomouc krok za krokem. Velmi ho samozřejmě těší chovatelské úspěchy poslední doby, speciálně mláďat gepardů a levhartů. K procházce s odborníkem mezi exotickými zvířaty vás zve Dita Vojnarová. Dobrý poslech.

0: Olomoucká zoologická zahrada slaví sedmdesátiny. První návštěvníci do ní vstoupili 3. června 1956. Kdy se mezi ně zařadil Milan Kořínek, náš dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, to nevím. Co ale vím, že v roce 1983 už patřil mezi zaměstnance zahrady, z čehož vyplývá za ty roky, že už jí musí znát doslova jako své boty. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Platí to?
1: Ano, určitě to platí, tu zahradu znám docela dobře.
0: Poznáte i všechny zvuky, protože my sedíme nedaleko pavilonu žiraf a teď se nám tady něco ozývá. Stane se člověk odborníkem na všechna zvířata?
1: Tak odborníkem na všechna zvířata určitě být každý člověk nemůže, ale tady to poznáme úplně bezpečně, to jsou gibboni.
0: A teď z druhé strany?
1: To jsou zase plameňáci.
0: Bývá v zoologické zahradě někdy úplné ticho?
1: V noci, většinou.
0: A bývá někdy Milan Kořínek v noci v zoo?
1: Teď už moc ne, ale dřív občas ano. Stávalo se, jsme vozili třeba transporty, nakladali se zvířata, odváželi se zvířata. Případně pokud jsem dělal na zouseku, tak se asistovalo u porodů, u různých veterinárních zákroků.
0: Ta noční nakládka, vykládka, to je schválně, že se to dělá ve tmě?
1: Není to určitě schválně, záleží potom na dopravci, prostě kdy přijede, kdy potřebuje odjet. Nestává se to pravidelně, většinou to směřuje do těch ranních hodin, kdy je tady nejvíc zaměstnanců, ale občas se stalo, že bylo potřeba odjet třeba i v tu noc, nebo dojet z letiště, nebo odkudkoliv. Když jsme jeli třeba z západní Evropy, tak jsme přijeli a museli jsme zvířata složit.
0: Já jsem se začala více usmívat, protože to vypadá, jako kdybych si připravila celou řadu doprovodných zvuků k našemu povídání. A to opravdu všechno zcela přirozeně obstarávají zvířata. Plánování takového přivežení zvířete, případně jeho odjezdu, to je asi dlouhodobá záležitost.
1: V podstatě dřív to bylo složitější, pokud se jezdilo přes hranice, teď už, když je to po Evropské unii, tak je to o něco jednodušší. Samozřejmě musím mít veškeré náležitosti, veterinární papíry, problém nastává, pokud je to mimo Evropskou unii, takže tam to vyřizování daleko složitější a na delší dobu.
0: Kdo a kdy případně ta zvířata doprovází?
1: Tak většinou buď jezdí ošetřovatel nebo lidé, kteří jsou pro školení na přepravu zvířat, což je tady řada ošetřovatelů, případně někteří zoologové.
0: Vy jste prošel celou řadou funkcí během toho, co pracujete v zoo na Svatém Kopečku. Patřil jste mezi právě ty doprovázející osoby někdy?
1: Ano, určitě. Začínal jsem jako ošetřovatel, pak jsem dělal vedoucího na pavilonu šelem a v té době jsem jezdil i na ty transporty, dovozit případně importy zvířat.
0: V případě těch šelem?
1: To bylo různý. Záleží, co bylo potřeba, kdo měl vlastně ze zoologů nebo z nás vedoucích jednotlivých úseků čas a případně jak jsme se domluvili.
0: Je to šance, že se člověk podívá do nějakého jiného zařízení, máte na to čas si to tam projít, něco zjistit, potkat se s ošetřovatelem na stejném postu?
1: Někdy na to čas byl, ale samozřejmě docela často se stávalo, že člověk tam přijel s nějakým zvířetem, zvíře se složilo, naložilo se druhý zvíře a zase se musel okamžitě jet zpátky, takže zahrady jsme neviděli skoro nic.
0: Jak probíhaly ty transporty třeba v těch 80. letech?
1: Tam běžně se jezdilo nějakým dodávkami automobilem, případně i s řidičem, třeba náklaďákem, sjížděla se vlastně tady skoro celá Evropa, ať už to bylo Polsko, později třeba v těch 90. Německo, někdy i do Francie, případně kolegové jezdili do Británie i dál.
0: Což bylo asi dost dlouhé, jak se pečuje o to zvíře?
1: Člověk, který veze zvířata, musí mít na to speciální školení, takže musí dodávat v určité době vodu některým zvířatým krmivo, podívat se na ně vlastně, v jaké jsou stavu.
0: Tlumí se nebo tlumili třeba nějak ta zvířata?
1: Naopak to je celkem nežádoucí, protože utlumené zvíře může se snadno potom přehřát, pokud spí vlastně v těsné bedně, takže většinou se vždycky čekalo na to, až se to zvíře probudí a bude večer, ale samozřejmě šelmy nebo větší zvířata se museli uspat.
0: Měl byste mít tedy přehled přes další zoologické zahrady, kolik jste jich navštívil?
1: Těžko říct, u nás skoro všechny, zadu v Polsku, v Rakousku, v Německu, ve Francii jsem byl.
0: Přivážel si člověk něco právě, co se týče těch poznatků, podmínek, které panovaly tam?
1: Ano, určitě, hlavně v těch 80. a 90. když jsme se dostali někam ven, tak tam byla spousta inspirací, věcí, které tady u nás třeba vůbec nebyly.
0: Například?
1: Velké nebo obrovské pavilony třeba v Holandsku, který mají rozlohu několika fotbalových hřišť. V té době to tady u nás nebylo.
0: Uměl jste si tenkrát představit, že by se mohlo začít měnit i v Československu?
1: Tak doufali jsme v to, že se to tady u nás jednou objeví. První vlaštovka vlastně byla asi v Praze, velká tropická hala a dneska už víc zoologický zahrad má v podstatě podobné pavilony.
0: To znamená, že ošetřovatelé, zoologové, všichni prostě uvažovali tímto směrem, jenom bylo potřeba nastolit jinak ten systém.
1: No, to nebylo systém, ono je to spíš o financích a o tom, kdy se panu řediteli podaří sehnat finance na tak obrovskou stavbu, protože tady ne do desítek, ale do stovek milionů.
0: Ptali se na to třeba i návštěvníci, přemýšleli o tom, jaké podmínky tenkrát ta zvířata v zoologických zahradách mají?
1: Určitě návštěvníci se občas vyptávají, když se něco nezdá, tak napíšou nějakou reakci, zase na druhé straně, když se něco líbí, tak napíšou pochvalný mail nebo dopis.
0: Říká Milan Kořínek ze Zoo na Svatém Kopečku, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Nádherná zvuková kulisa nás provází při povídání s Milanem Kořínkem, kterého teď v současné době najdeme v Zoo Olomouc, hlavně v oblasti marketingu, také povětšinou s fotoaparátem, což já musím teď doplnit, že vy ho u sebe nemáte, nebo vám stačí mobil?
2: Mobil nestačí, tady samozřejmě mobilem moc nefotím, fotoaparát mám v kanceláři, tak jsem ho teďka sebou nebral.
1: Focení, to je koníček, kterým si doplňujete práci v zoo, anebo je to v podstatě i vaše povinnost a náplň práce?
2: Tak zpočátku to byl koníček, kdy se vlastně narodili děti, si pořídil první fotoaparát, kromě dětí jsem fotil zvířata, vypracoval jsem se nakonec tak, že většinu fotek tady v zoologické zahradě jsem fotil já, teď společně s kolegou z marketingu fotíme oba dva.
1: Máte krásné srovnání, jací modelové jsou děti a jací ta zvířata.
2: Někdy jsou lepší zvířata, proto je neodporuji.
1: Ale je to taky i v zoologické zahradě čekání na ten správný snímek.
2: No, tak určitě musí být správné světlo, správný čas a počkat si na to, až se to zvíře prostě ukáže tak, jak ho potřebujeme.
1: Vybíráte si zvířata podle sebe nebo podle zadání zoo, které potřebujete dostat na nějaké propagační materiály na pohlednice do kalendáře?
2: Jakdy, někdy tak, někdy takhle. Jde o to, že si vezmu třeba fotoaparát, nafotím si zvířata tady po zoologické zahradě a jde to do archivu a že někdy potřeba. Samozřejmě, když potom v zimě ředitel potřebuje zebru na zelené trávě, tak se to nafotit nedá. Na druhé straně jsou zadání třeba i od kolegů, případně na nějaké ty propagační materiály, které jsou potřeba nafotit. A okamžitě třeba odeslat do grafického studia nebo někam dodat.
1: Když už se nám ozývají gibboni na jedné straně a plameňáci na straně druhé, jaké jsou právě toto modelky?
2: No, tyhle zvířata nic moc. Gibboni jsou za sklem, takže je tam docela odlesků. Spousta lidí neumí fotit přes sklo, nemám v tom problém, ale občas tam ten odlesk dostane, takže ty fotky nebývají vždycky úplně nejlepší. Plameňáci zase, pokud se k ním vejde, tak utečou do rohu výběhu a nedá se s nima moc komunikovat, takže spíš delším ohnízkem se dají fotit.
1: Nesmíme opomenout ty žirafy, já se teď na jednu dívám, která samozřejmě natahuje krk. Co oni?
2: Žirafy se fotí docela dobře, problém je tam zase úplně jiný, kde jsou kolem dokola všude ploty, budovy, zdí, takže nafotit žirafu tak, aby to trošku vypadalo, tak není úplně taky jednoduchý.
1: Protože žirafy Rothschildovy, to je velký úspěch olomoucké zoo.
2: Žirafy chováme v podstatě od poloviny 70. let, kdy se tady postavilo zimoviště pro tyhle zvířata a za tu dobu se tady narodilo víc jak 70 mláďat, odchovali jsme dokonce dvojčata, tak jsme byli asi jedna ze 3 nebo 4 zoologických zahrad na světě, které se to povedlo.
1: Hrajete v uvozovkách na rarity?
2: V podstatě dřív jako se hrálo, ale dneska už se na rarity nehraje, spíš se snaží chovat vzácná ohrožená zvířata, která držíme v podstatě z toho důvodu, kdyby přírodě vyhnula, aby se dala vypustit, ale dá se říct, že jsou to také rarity.
1: A z té doby minulé, co považujete vy za to, znovu zdůrazním ty uvozovky, rarity?
2: Třeba dokud jsme nechovali mravenečníky, tak tady traduje taková historka, že kdysi, nevím, jestli to byl konec 80. nebo 90. léta, kdy jel mezinárodní přepravce, zastavil se tady, vezl mravenečníka, tak se seběhla celá zoologická třeba podívat na to zvíře, protože jsme ho tady nikdy neviděli. V zoologické zahradě byl v podstatě jenom, občas se objevil v pražské zoologické zahradě, ale to jsme netušili, že v podstatě o 10-15 let později budeme chovat a budeme mít takové úspěchy třeba v chovu mravenečníků.
1: Bylo nějaké zvíře, po kterém vy v rámci svého oboru, už jsme zmínili, že jste měl na starosti šelminec, také terária, po kterém jste toužil?
2: Tak toužil jsem po spoustě zvířat v té době, hlavně v těch 80, kdy těch vzácných zvířat tady až tolik nebylo. A jako chovatel šelem jsem třeba toužil mít tady binturongy, co se v těch 90 povedlo, dovezli se a do dneška se tady odchovají, odchovalo se už snad 10 mláďat.
1: Proč právě binturongy?
2: No, protože jsem si dodělával střední školu ještě v Praze, vlastně obor chov exotických zvířat. Dělal jsem tam praxi na savčinci, kde binturongy měli. To zvíře se mi natolik líbilo, že jsem si vždycky přál ho tady mít.
1: Tak zkusme popsat posluchačům, jaké zvíře to je. Třeba si teď někdo nepředstavil.
2: To si málo kdo představuje, dokonce někteří zoologové dříve nevěděli, co to je vlastně binturong. Je to cibetkovitá šelma z jihovýchodní Asie. Přestože je to šelma, tak z větší části se živí sladkým ovocem. Ohrožena dneska je kácením deštných pralesů, takže mizením životního prostředí, má už vyjí ocas, což u šelem vůbec nebývá zvykem a je to největší cibetka, která může mít až 25-30 kg.
1: Když už teď jste ten markeťák, lidově řečeno, zajdete se na ty binturongy podívat?
2: Tak určitě, teď nedávno jsem je byl fotit, takže když jde okolo, tak se podívám, ale oni přes den většinou spí, takže tam toho moc vidět není.
1: Přiznává Milan Kořínek ze Zoo na Svatém Kopečku, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.

0: Přejeme vám dobré dopoledne, srdečně vás všechny zdravíme. Jak dobře slyšíte ze Zoo Olomouc, protože se nám ozývá celá řada zvířat, takže máme nádherný podkres při povídání s Milanem Kořínkem. Řekli jsme už, že je z oboru marketingu, je to také skvělý fotograf, ale pracoval také jako chovatel, kurátor chovu šelem a terarijních zvířat. Vy jste vystudoval původně zemědělskou školu a musel jste si dodělat vzdělání právě v rámci toho chovu exotických zvířat?
1: Měl jsem zemědělskou školu, což byla v té době podmínka buď gymnázium, zemědělská škola, případně veterinární škola. Dodělání vlastně té speciální školy bylo i v mé zájmu, i zájmu podniku, protože většina těch ošetřovatelů v té době si tu školu dodělávala, aby vlastně získali znalosti a případně potom vyššího hodnocení.
0: Šel jste do zoo už s nějakým konkrétním přáním?
1: Tak šel jsem s přáním, že bych se nejradši věnoval chovu těch šelem, což se mi potom splnilo.
0: Jaké šelmy tady tenkrát byly v těch osmdesátkách? Už tady byl lev berberský?
1: V podstatě šelmy tady byly podobné. Měli jsme jaguary, měli jsme levharty, měli jsme lvy, ale nebyli to berberští. Byli tady tygři, já jsem dlouho dělal třeba u malých kočkovitých šelem, kde bylo několik druhů různých malých koček, včetně třeba rysů nebo servalů.
0: Co všechno může ovlivnit ten kurátor, ten ošetřovatel, aby těm zvířatům bylo dobře, aby prospívala, aby se množila?
1: Ovlivnit může samozřejmě hodně od potravy, kterou teda dneska zadává krmivář, v té době to nebylo, takže i ten ošetřovatel si nějak stanovoval krmnou dávku ve spolupráci se svým vedoucím. Takže záleželo i na tom konkrétním vlastně ošetřovateli, případně obohacení toho prostoru. Už to zase bylo na ošetřovateli, jaké tam dá větve, aby ty zvířata měly po čem šplhat, se schovávat.
0: Předávali jste si ty pozice, ty funkce z člověka na člověka, protože ty zkušenosti, to je obrovská devíza.
1: Určitě, pokud nastoupil někdo nový, tak se musel zacvičit, takže vždycky s tím konkrétním ošetřovatelem musel pracovat nějakou dobu, než vlastně mohl potom pracovat samostatně, takže i ten starší ošetřovatel mu předával své zkušenosti, který měl.
0: Tam se schválně, protože zoo se otevřelo na začátku června roku 1956. Potkal vy jste se ještě na začátku 80. let s některými z lidí, kteří se tady objevovali v těch začátcích?
1: No z 56. roku asi nikdo, ale z konce 50. let nebo z začátku těch 60. tady ještě několik lidí bylo, který jsem poznal.
0: Zajímal jste se o to, jak to tady vypadalo? Vlastně zajímám se o to teď já. Co jste zjistil, co jste se od nich dozvěděl?
1: Tak v té době jsem se o to až tak moc nezajímal, protože jsem byl chovatel zvířat, ale jako postupem doby jsem se k tomu dopracoval a k dnešnímu výročí jsme udělali už třetí knížku, takže mě to průběh 20 let, kdy se věnuju té historii zoologické zahrady a o těch starších lidí, kteří tady udělali třeba v těch 60. mám spoustu informací třeba do té první knížky, ale používáme se mi i do těch dalších.
0: Tou knížkou je třeba Zoo Olomouc rok za rokem, to je takové doporučení z naší strany. Tak pojďme teď společně vzpomínat právě. Tenkrát na tom úplném začátku jistým způsobem byly v Olomouci zoologické zahrady dvě.
1: Ano, byl zoukoutek ve Smetanových sadech, ten byl hojně naštěvovaný, takže město se zamyslelo a chtělo zřídit nějakou zoologickou zahradu, takže se vlastně založila tady zoologická zahrada na kopečku. Mělo to několik svých důvodů, ať už členění to z tady toho prostředí, ale dalším důvodem, který se našel ve starých archivech, tak bylo i to třeba, že chtěli udělat konkurenci vlastně poutnímu místu na kopečku.
0: Kousek od nás je vodní nádrž, to prý byl veliký problém a stále tak trošku je voda v zoo.
1: Dneska už to až takový problém není, máme několik vrtů, ale v té době to opravdu byl. To byla tady jediná studna, v podstatě v místě, kde sedíme, byl jeden rybníček, pak byla ještě nějaká další přehrada tady na tom potoku, který dneska už teda skoro teče třeba po zimě, když tady je sníh nebo hodně prší, ale ty původní rybníky vlastně už taky zmizely a ty měly sloužit jako retenční nádrž pro zoologickou proužitkovou vodu.
0: Jaká zvířata se chovala?
1: Tak v těch začátcích, v těch 50. letech, tady nebyly skoro žádné exotické zvířata, byli to nějací mývalí bažanti, potom z větší části zástupci naší zvířata, už nějakých kuny, lišky, srnci, jeleni.
0: No gibboni, které slyšíme stále pořád dokola, to rozhodně nebyly. V prvním roce navštívilo zoo Olomouc na 60 tisíc lidí, což se dalo považovat určitě za velkou odezvu, ale pak ta křivka klesala.
1: A druhý rok navštívila na zoologickou zahradu podstatně méně lidí, byla to skoro o polovinu míň. To bylo z toho důvodu, že tady nebyly skoro žádný zvířata a ti lidi nic neviděli, takže v té době se začalo uvažovat, že by se zoologická zahrada tady na kopečku zrušila a přesunulo se do těch smetanových sadů.
0: Umíte si to představit, jak by to teď v těch smetanových sadech vypadalo?
1: Představit si to dovedu, protože třeba v Polsku jsme v podobné zahradě byli, kdy byla malinká zoologická zahrada, která se rozvíjela v centru města v parku, ale potom někdy v 80. 70. letech postavili úplně novou zoologickou zahradu za městem, která měla velkou rozlohu a donutili je to vlastně přestěhovat většinu těch zvířat tam.
0: Projel okolo nás vůz, kterým se převážejí nejenom ošetřovatelé, ale také všechno, co potřebují. A to nás vrací k tomu začátku, kdy jsem se ptala na to, jestli znáte zoo jako své boty vlastní. A říkala jsem si, že jste těch bot musel pořádně prošoupat během toho, co jste jí procházel. Dnes už velká pomoc v případě právě takovýchto vozidel.
1: Tak je to samozřejmě jednodušší. A když jsem začínal, tak byly tady v podstatě jenom vozíky pro ošetřovatele, kteří většinu věcí si vozili na vozíku, větší fasování, když to bylo krmivo třeba pro kopytníky, případně nějaké další věci se vozili multikáru a ty multikáry tady byly dvě třeba na celou zoologickou zahradu.
0: Teď více sedíte, než chodíte?
1: Já to mám tak na půl.
0: Je to potřeba hýbat se a v zoo to jinak nejde, což nám potvrzuje Milan Kořínek, dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Už jste to slyšeli v našem povídání s Milanem Kořínkem. Zoo Olomouc přivítala první návštěvníky na začátku června roku 1956, takže slaví sedmdesátiny. Taková klasická otázka, která se ozve i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Podle vás, v jaké jste kondici?
2: Jako zoologická zahrada si myslím, že jsme daleko lepší kondici, jak to bývalo dřív. Vlastně ta situace se začala měnit někdy v 70. letech, kdy tady vznikaly zajímavé stavby, které jsou tady do dneška, a pak se v tom trendu pořád pokračovalo dál. Ta zoologická zahrada se neustále vyvíjí a zlepšuje.
1: Já zase budu chtít, abyste byl konkrétní.
2: Tak v 70. letech vznikla třeba vyhlídková věž, která už teda byla, nějaké studie existují z roku 63, takže 10 let předtím se začala stavět. V té době se stavěla obří voliéra, která je upovinou šilem, ta nezměněné podobě je do dneška, kromě té skály, která se loni rekonstruovala. V polovině 70. let vzniklo tady třeba zimoviště afrických zvířat, které je tady za námi, tím jsme mohli začichovat antilopy, případně žirafy. Vznikly další pavilony, které jsou do dneška, když je to třeba pavilon šelem, ten byl zase několikrát přestavovaný, zvětšovaly se u něj výběhy, přestavovaly se vnitřní ubikace, ale ten základ pochází někdy z poloviny nebo z druhé poloviny 70. let.
1: Gibboni se stišili, že by dostali krmnou dávku?
2: I to je možné, že ošetřovatelé nalákali dovnitř na krmení.
1: Měl jste na starost šelmy, pracoval jste jako kurátor chovu šelem a také terarijních zvířat. Touží člověk potom, aby ta zvířata viděl v jejich přirozeném prostředí? Splnil jste si něco takového?
2: Samozřejmě spoustu lidí láká to, aby ty zvířata viděl opravdu, kde žijí nebo jak žijí. Já jsem si to v poslední době splnil, protože jsme s kolegama tady z Logicky s dalšími přáteli uskutečnili asi 5 nebo 6 cest do jeho východní Evropy, kde jsme viděli spoustu prostě druhů plazů, viděli jsme, jak žijí. Samozřejmě lákali by nás i ten vzdálenější kraje, ale člověk nemůže mít všechno, je čas omezený, třeba i finančně nebo jinak.
1: Kam jste vyrazili a jak vypadá takové pozorování zvířat, zrovna konkrétně třeba těch plazů?
2: Jedeme s kolegama, letos jsme byli třeba v Řecku, takže si vytipujeme místa, kde to zvíře může žít. Vyjede se tam a zvířata se potom musí najít. Většinou jsou někde schovaná, samozřejmě hned utíkají, takže není vždycky jednoduché to zvíře najít. Máme s sebou i profesionálního herpetologa, těch zvíře si, který si zvíře ovzorkuje, my si ho nafotíme a pak se zase vypustí do volné přírody.
1: Přivezli jste si nějaký úlovek, samozřejmě vizuální?
2: Tak já jsem si dovezl asi 9000 fotek teďka.
1: A měla jsem na mysli nějaké zvíře, které jste třeba nečekal, nebo co konkrétně?
2: Tu jeho východní Evropu už máme projetou, takže ty zvířata se tam moc neliší. Loni jsme byli v Itálii, ve Francii, tam trošičku zase ty zvířata jsou jiný a pokaždé se najde něco, co jsme ještě neviděli. Letos to bylo třeba hadíočko úhledné, málo kdo to zná, je to taková zelená ještěrka. Kdyby to člověk viděl v trávě, řekne ještěrka, ale je to úplně jiný druh než běžné ještěrky, které tam žijí. Ty jsme viděli letos poprvé třeba.
1: Ve vašem oboru dá se objevit něco překvapivého, něco úplně nového nebo znovu zrozeného?
2: Tak určitě ano, je spousta zvířat, o kterých se uvažovalo, že už jsou vyhubeny nebo považovali se za vyhubeny, pak se někde v přírodě našli. Je to otázka vždycky toho, kde ty zvířata žijí, kdo se tam dostane, který zoolog třeba může je znovu objevit. Je to případ třeba některých klokanů, kteří dříve žili na daleko větším území. V podstatě dneska je najdete na menším území, kde byli po několika desítek let vlastně znovu jakoby objeveni.
1: Jsou také záchranné programy určitých zoologických zahrad, které se specializují na určité druhy zvířat. Platí to samozřejmě také o olomoucké zoo?
2: Ano, jsou evropské záchovné programy. My se účastníme zhruba 50-60 programy, dneska možná i víc. V podstatě za socialismu se zvířata prodávala, ale tyto zvířata, pokud je dneska chováme, tak je dostáváme zdarma, ale naopak je zase zdarma musíme posílat dál. Každý ten druh toho zvířete má svého koordinátora, my třeba koordinujeme chov kozorožců kavkazských, ale když požadujeme třeba samce žirafy, tak zažádáme koordinátora, ten nám doporučí geneticky vhodného jedince, my se spojíme s zoologickou, dovezeme si ho, ale na druhé straně zase, když máme mláďata, tak přes koordinátora vlastně se dostávají do jiných zoologických zahrad tady od nás.
1: Co v tomto směru dokáží ty zoo? Dokáží něco obnovit, znovu rozjet, vrátit?
2: To vracení je vždycky dost problematický. Samozřejmě vraceli jsme nějaká zvířata do přírody, když to byly třeba antilopy Adax, který jsme poskytovali do nějaké rezervací do Tuniska, Dvůr Králové poskytoval nosorožce do Afriky. Těch druhů je několik. Pražská zoologická zahrada koně Převalského, ale ta zoologická zahrada spíš funguje jako taková novémová archa, kde ty zvířata chováme a až by došlo k jejich vyhubení v přírodě a bylo vhodné místo, kam je vypustit, tak je ta možnost, prostě pokud je zoologické zahrady mají, tak je potom ta možnost je vypustit ven, ale ne vždycky dneska už je to možné, protože třeba berberský lev byl vyhubený někdy ve 30. 40. letech minulého století. Dneska v těch místech žijí vlastně lidé, jsou tam vesnice, jsou tam pastevci, takže tam pustit lvi, tak asi by dlouho nepřežili. To něco podobného, kdybyste tady v Beskyde vypustila 30 medvědů, tak asi by to taky nešlo.
1: Říká dnešní host Českého rozhlasu Olomouc Milan Kořínek, který je se zoo Olomouc spjatý už od začátku 80. let. Hrozně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě historky. Historky se zvířaty zajímají návštěvníky, zajímají posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tak na co si vzpomene náš dnešní host, který pracuje v Zoo Olomouc už přes 40 let, Milan Kořínek?
2: Tak historik byla samozřejmě spousta, ne? Všichni jsou publikovatelné. Když nastoupí nový ošetřovatel, dostane školení, v té době neexistovaly mobilní vysílačky, takže jsme dostali poučení, že když uteče nějaké zvíře, tak když je člověk sám, měl by ho nějak sledovat, zkusit někoho upozornit, kdo by upozornil zase další ošetřovatele, aby se mohlo odchytit. Případně, když jsou dva, tak jeden zůstává na místě, vlastně sleduje to zvíře z bezpečné vzdálenosti, pokud je to třeba nějaké nebezpečné, druhý běží pro pomoc. Nám se stalo, že jsme tady s kamarádem nebo spolužákem nastoupili oba dva vlastně tady do zoologické zahrady, byli jsme zrovna tady v těch místech, kde plameňáci byli na opačné straně, teda chování než dnes. A zrovna jeden plameňák byl venku, takže jeden z nás sledoval plameňáka, druhý běžel pro pomoc, přišel kolega, chytil plameňáka, hodil ho přes pod a říkal, to jste nemohli sami. Ale bali jsme vlastně bezpečnostní nařízení, které v té době byly.
1: Je potřeba, aby souzněla i ta obec, která sousedí se Zoo Olomouc, což v tomto případě jsou především samotišky. Dostala se zvířata i třeba na zahrádky nebo k těm domům?
2: Občas samozřejmě, když nějaké zvíře uniklo, tak dostalo se i občas do těch samotišek, ale v poslední době už naštěstí ty útěky nejsou tak časté.
1: No tak teď ty zábrany a ty výběhy jsou úplně o něčem jiném.
2: Samozřejmě dřív neexistovaly ohradníky, v podstatě byly všude jenom ploty, nějaké pletivo nebo něco a občas zvířata tyhle překážky teda dokázala překonat.
1: Pak si také říkám, že se tady mají dobře, protože dostávají pravidelně krmnou dávku, když se potřebují zahřát, mají své ubikace, takže on vlastně asi není moc důvod.
2: Záleží, jak kdy. Třeba námi utěkáři byli makakové červenolíci, kteří jsou ve volném výběhu, většinou vždycky utekli ven, pokud přišli na to, že naši udržváři udělali někde chybu, vyskratoval se ohradník nebo třeba po bouřce spadla větev a přerušila ty dráty, takže utekli za plot, většinou se vždycky drželi kolem toho výběhu, až jednou se nám stalo, že utekli dva zpívající samci, kteří se vydali dál, ale to je stejného důvodu jako v přírodě, kde ti starší nebo dospívající samci vlastně opouští tu svoji skupinu, vydávají se hledat svoje samičky, případně se přidávají nějaké jiné skupině, akorát zapomněli teda, že tady u nás do Japonska je trošku daleko, ale pohybovali se nějakou dobu tady po okolí svatého kopečku, pak se jeden vydal na Libavou a druhý se objevil až, nebo on se neobjevil, jsme o jeho cestě věděli, protože byl hlášený po celé té cestě, objevil se potom nakonec na jaře až někde Pardubic, kde byl odchycený.
1: Nepodceňovat je. Máte už je přečtené?
2: Samozřejmě ošetřovatel, který má s těmi zvířaty nejvíc zkušeností, tak je může mít přečtený, jak chce, ale někdy ty zvířata jsou chytřejší než ten ošetřovatel.
1: Tak mě napadá, že vy jste se pohyboval mezi těmi terárii a také v tom šelminci. Tam se asi kontroluje všechno ne třikrát, ale 10krát.
2: V podstatě u těch terárií v té době, kdy jsme je tam měli, tak nebylo až tak potřeba, protože neměli jsme tady žádné jedovaté hady ani v dnešní době. Nemáme tady žádné nebezpečné druhy, tam by to samozřejmě bylo na místě. Šelminec, tam je to samozřejmě trošičku něčem jiném. Tam ošetřovatel udělá chybu jenom jednou, takže když jsem pracoval na šelminci, tak bylo vždycky zásada prostě vidět ty zvířata, kde si je přeháníte. Pokud je máte ve venkovním výběhu, tak můžete pracovat uvnitř, když máte uvnitř, můžete pracovat ve venkovním výběhu, ale měli jsme vždycky za příkaz, nebo pak jsme se to i sami naučili. Dělali jsme to pravidelně, když jsme přehnali někam zvířata, tak jsme se šli opravdu přesvědčit, ty zvířata tam

0: jsou.
1: No a letošní rok, to vám srdce musí plesat, protože 6 malých gepardů a 2 levharti manžuští, to je velký chovatelský úspěch.
0: Tyhle zvířata jsme chovali nebo odchovávali dříve, ale teď se narodila koťata obou druhů po 10 letech, takže je to velký chovatelský úspěch a ještě po tak dlouhé době vlastně máme znovu koťata gepardů i levhartů, když se docela dlouho nedařilo.
1: Asi vás to vytáhne z kanceláře, od počítače, abyste se zašel podívat.
0: Určitě. Teď už tyhle mláďata chodí docela často ven, takže je tam pořád co k vidění a člověk se rád podívá vlastně na ty odchované mláďata, zvlášť když u začátku chovu gepardu i levhartu jsem byl vlastně jako vedoucí pavilonu šelem.
1: Proč přijet do vaší zoo? V čem je její mimořádnost? Pozveme další návštěvníky.
0: Tak samozřejmě máme tady zvířatem úspěchovu zvířat, ať už jsou to třeba ti gepardi, levharti, nejsou to úplně běžné odchovy, ty můžou dneska návštěvníci vidět, je tady spousta další zajímavých zvířat, na které se můžou přijet podívat. Máme tady hrabáče v pavilonu Kalahari, 2 druhy mravenečníků, v jeho americkém pavilonu, v pavilonu Žirově třeba teďka tady 2měsíční mládě, takže vidění je spousta zajímavých zvířat.
1: Asi jste si své povolání vybral dobře, že ano, když jste tady 43 let.
0: No, asi ano.
1: Jaké máte vy další plány?
0: Teď už žádné velké plány nemám. Poslední velký plán byl napsání vlastně tady té knížky. Jinak takové běžné plány, co děláme v posledních letech, každý rok vlastně.
1: Zalistovat v knížce Zoo Olomouc rok za rokem samozřejmě můžete i u vás doma, ale rozhodně, jak vyplynulo z rozhovoru s Milanem Kořínkem, je ideální vidět to na vlastní oči. Milan Kořínek byl dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc a hostem Dity Vojnarové. Tak do další 70 přeji co nejvíce spokojených zvířat a stále nadšení mezi vámi ošetřovateli, chovateli, zoology. Děkuji za váš čas a nashledanou.
0: Tak děkuju a nashledanou.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči ke hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10. hodině.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

chápu smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: Skalý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Dálnice D1 na Brno je mezi Kojetínem a Kroměříží stále zavřená. Olomoucký soud v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní zprostil obžalované viny. Přerovská tenistka Linda Nosková je v nejlepší desítce světového žebříčku. Odpoledne bude polojasno až oblačno a teploty do 31 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Po nehodě kamionu a dvou vozidel je mezi Kojetínem a Kroměříží uzavřená dálnice D1 ve směru na Brno. V opačném směru se jezdí jen jedním jízdním pruhem. Hasiči kvůli úniku kapalin zasypávali vozovku. Policisté odklání dopravu po objízdných trasách. Více mluvčí hasičského záchranného sboru Kamil Tlusťák.
5: Krátce před čtvrtou hodinou vyjížděly jednotky k vážné dopravní nehodě na dálnici D1 v úseku u Bezměrova. Při nehodě utrpěly zranění dvě osoby, které byly v době příjezdu hasičů mimo vozidla. Odstranění následků nehody a odtah havarovaných vozidel zaberou ještě nejméně několik dalších hodin.
3: Olomoucký krajský soud v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy zprostil 13 obžalovaných lidí opavskou firmu FAU a vyškovskou Verami International Company obžaloby. Podle obžaloby firmy při nákupu pohonných hmot využili obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím, čímž se vyhnuli zaplacení daně. Podle soudu se skutek stal, ale nepodařilo se prokázat, že ho spáchali obžalovaní, řekl soudce Eduard Ondrášek. Česko čeká další tropický týden. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploty dosáhnou na 31 stupňů, na Moravě vyšplhají až na 33. K večeru pak hlavně na jihozápadě a jihovýchodě hrozí bouřky a silný vítr. Přehánky a bouřky očekávají meteorologové i zítra. Nejvyšší teploty se budou opět pohybovat kolem tropické třicítky. Teploty o víkendu vystoupají až k 35 stupňům Celsia. A na meteorologii se dnes zaměří Šumperská městská knihovna. Od 18 hodin totiž hostí přednášku s názvem Jak počasí změnilo chod dějin. Besedu povede Radka Kellnerová z Ústavu termomechaniky Akademie věd.
6: V přednášce si představíme různé historické situace, do kterých výrazně vstoupilo počasí. Budeme si povídat o jedné z nejdrtivějších porážek římských legií v historii, jenž dokázali Germáni. Jejich náčelníkovi pomohly i velmi silné bouře. Počasí nečekaně ovlivnilo i volební účast v různých zemích, případně atentáty na slavné politiky. Sport.
3: Tenistka hrající za přerovský klub Linda Nosková je poprvé v kariéře v nejlepší desítce světového žebříčku. Na 10. místo se posunula po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně. Osobní maximum si vylepšila i vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je nově 22.
4: Počasí.
3: Odpoledne čekáme na střední Moravě polojasno až oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 a povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Neprůjezdná je stále dálnice D1 mezi Kojetínem a Kroměříží ve směru na Brno. Boural tam kamion a další dvě vozidla. A pozor i na silnici do Unčovic, na křižovatce se silnicí 449. Srazila se tam dvě osobní auta.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tak Leto je definitivně tady podle teplot, ale už i podle kalendáře. Včera byl první letní den a pokud plánujete nějakou velkou cestu k moři nebo třeba na hory autem a bude to třeba 500, 700 kilometrů i více, měli byste se nechat zkontrolovat auto a my se na to v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc za chviličku zaměříme. Vydáme se do Janovic u Rýmařova, do státního zámku, který potřebuje nějaké ty opravy, konkrétně velkou a zásadní opravu střechy. A rubrika Babské rady krátce předpolednem bude tentokrát patřit zábalům do vlasů. S vámi je dnes Tomáš Kedzior, přeji dobré dopoledne.

0: dopolední Českého rozhlasu Olomouc se vydáme na cesty a budeme vybírat Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Do těchto evropských zemí loni lidé z Česka podle dat Českého statistického úřadu jezdili na dovolenou nejčastěji. Pokud se tam chystáte letos a pojedete autem, připravte se. Dlouhé cesty totiž můžou odhalit zanedbaný servis vozidla nebo třeba pojištění, které nepomůže v potřebné situaci.
1: Před cestou do zahraničí by řidiči měli zkontrolovat povinnou výbavu. Třeba do Polska je navíc potřeba i hasicí přístroj a ve Slovensku náhradní žárovky. Auto by taky měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
2: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř. Pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou úle nebo nějaký poškození, jestli tam něco je upadlýho, jestli tam neteče nějaká kapalina, olej, chladicí kapalina, ostřikovače, pneumatiky, po případě se rozhušťují.
1: Sebou bychom pak měli mít řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod. Právě nehody a různé technické závady totiž lidé z Česka v zahraničí řeší nejčastěji, vyplývá z dat České asociace pojišťoven. Její mluvčí Tomáš Pavlík do zahraničí doporučuje mít zajištěnou asistenční službu. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
3: Řidiči mají často si dano jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta nebo náhradního ubytování pro posádku auta. V noci před cestou by měl řidič spát alespoň 6 hodin a na cestu naplánovat pravidelné přestávky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
1: V autě by mělo být dost vody a jídla pro případ uvíznutí v koloně. A pokud už řidiči do nějaké kolony dojíždějí, měli by zpomalovat postupně. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Polední vysílání Českého rozhlasu Olomouc v novém, opravdu už ryze letním týdnu vyrazilo před chvilkou na dovolenou. Povídali jsme si o věcech, co se týká auta, jak daleko k moři, na hory a hlavně jak to auto dát dokupy. Další výlet bude přímo k nám, do Rýmařova, do Janovic u Rýmařova, kde je státní zámek, který opravdu stojí za to. Nicméně potřebuje velkou opravu střechy, ta oprava je momentálně v přípravách, ovlivní chystanou turistickou sezónu. Zjistíme to ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc za chvíli.

0: velkou a zásadní opravu střechy se chystá zámek v Janovicích u Rýmařova. Někdejší sídlo šlechtického rodu Harachů prochází postupnou renovací a dobrou střechu potřebuje jako sůl. Povídali jsme si o tom s kastelánem Petrem Slabým. Plány na investici, jak to s nimi vypadá, na místo se přišla podívat redaktorka Petra Štrimplová.
1: Střecha je základ a pro zámek to platí možná dvojnásob. Pane kasteláne, jaké jsou tedy plány se střechou?
2: No, střecha, jak říkáte správně, je naprostý základ a vzhledem k tomu, že náš střešní plášť je starý minimálně 100 let, tak si myslím, že prosí o výměnu nebo i o opravu souvisejících částí. Nejstarší část krovu je těsně po roce 1600, asi 1606, 1608 jsou tam datace, takže krov je starobylý a krytina bohužel také. Zahájili jsme výběrové řízení na výběr projektanta na obnovu střešního pláště a souvisejících konstrukcí a čekám, že v relativně krátké době bude projekt vyhotoven. Krátká doba jsou měsíce, prosím, řekněme třeba rok. Pevně doufám, že potom se najdou prostředky, velké prostředky na to, aby se dal ten střešní plášť a všechno, co je potřeba k tomu obnovit.
1: Bude, myslíte, nutné velký zásah do těch krovů samotných?
2: Krovy jako takové ve špatném stavu nejsou. Dle mého názoru jsou na tom hůř související konstrukce třeba stropní nebo úplně spodní části těch krovových systémů, třeba pozednice. Ale to, co si většina lidí představuje jako krov, to znamená krokové a stolice a tak, tak to si myslím, že je relativně v pořádku.
1: Prozradíme posluchačům, že v průběhu sezony vy občas vlastně děláte prohlídky právě do těchto míst?
2: Ano, děláme prohlídku, která je specializovaná na historii a stavební vývoj tohoto zámku. Prohlídka je poměrně dlouhá a dost i fyzicky náročná, trvá obvykle tak 2,5 hodiny. Návštěvníci se dozvědí to základní o stavebních principech tohoto zámku, respektive o tom, jak byl budován, co je například podzemí, to, co nevidí. Dostanou se samozřejmě i na půdu, uvidí krovy a uvidí zejména naše krásné komíny, které jsou raritní.
1: Z Janovic u Rýmařova, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Léto, dovolené a prázdniny jsou nejrizikovější částí roku z hlediska vloupání do bytů, rodinných domů i chat. Rizika ale čekají i při pobytu u vody a při sportu. Jak si užít rekreaci bezpečně? Jak předcházet tragickým událostem? Jak jednoduše snížit riziko vloupání a ochránit majetek v době nepřítomnosti? Hosty Dobré rady budou kapitánka Zuzana Slabá, koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kalerová, preventistka policie České republiky, v úterý v 10 dopoledne.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Karel Gott, jeho hitům 60. 70. je třeba jako v tomto případě 80. let věnujeme pravidelně v pořadu ve čtvrtek v našem vysílání po 19. hodině. Zatím ale máme pondělí. V Českém rozhlase Olomouc pozveme několik zajímavých hostů. Mimo jiné to bude Martin Zounar. Těšíme se, protože i on patří mezi hosty naší humoriády. Vysíláme právě dneska v 16 hodin a 3 minuty a těšíme se na tu hodinku dobré zábavy. Ještě

0: Krátce předpolednem přejeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc samozřejmě dobrou chuť. Asi nemáte avokádo, med, kávu, to snad možná po obědě, ale tyto pochutiny nejsou jen k jídlu a pití. Patří i do vlasů, jak se za chvíli dozvíme od Jarky Vykoupilové a rubriky Babské rady.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Vlasy jsou denně vystavovány slunečnímu záření, teplému vzduchu z fénu, žehlení, případně i zásahům barev nebo melírů. Pravidelné zábaly mohou pomoci obnovit jejich lesk a pružnost. Pro suché vlasy je vhodný zábal z olivového oleje a medu. Med pomáhá udržovat vlhkost a olej dodává vlasům ochrannou vrstvu. Směs se nanese na délky vlasů a nechá se působit přibližně půl hodinky. Velmi oblíbený je také avokádový zábal. Avokádo obsahuje zdravé tuky, vitamin E a další živiny, které prospívají vlasovému vláknu. Rozmačkané avokádo lze smíchat s trochou medu nebo jogurtu. Pro masnější vlasy bývá doporučován bílý jogurt. Obsahuje kyselinu mléčnou, která pomáhá čistit pokožku hlavy a zároveň ji nevysušuje. Oživte svoji kštici a navraťte jí ztracený lesk i hustotu. Připravte si kávovou masku na vlasy. Ze 2 čajových lžiček kávy, 1 celého syrového vajíčka a 2 lžiček olivového oleje.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
3: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je minuta po 12. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize stávkují. V Uničově začíná rekonstrukce autobusového nádraží a v Šumperské knihovně bude dnes meteorologická přednáška. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize stávkují, protestují proti vládou schválenému zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou médií pod státní rozpočet. Novela by taky výrazně omezila celkový objem peněz pro obě média. Stávku v Českém rozhlase sleduje reportér Jakub Vik.
3: Stávku můžou posluchači zaznamenat ve vysílání rozhlasu, například před chvílí minutu ticha nebo zkrácení některých pořadů. Podle iniciativy veřejnoprávně stávku podpořilo téměř 1100 pracovníků rozhlasu. Část z nich zajišťuje nezbytné vysílání. Protestující právě teď symbolicky objímají lidským řetězem budovu rozhlasu. Na malém pódiu u vchodu z Vinohradské ulice vystoupila třeba Aneta Langerová a další hudebníci nebo herci. Program pokračuje až do večera. Pracovníci stávkují i v regionálních rozhlasových studiích. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: U Uničově dnes začíná oprava autobusového nádraží. Jednotlivé spoje budou kvůli tomu zastavovat na náhradních stanovištích na okraji areálu a v ulici Jiřího Spoděbrat. Mapa zastávek je spolu s dalšími podrobnostmi na webu radnice a integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Přestavbu mateřské školky dokončují dělníci v Soběchlebích na Přerovsku. Modernizace budovy ze 70. let minulého století začala před více než rokem. Práce budou stát 27 milionů korun. Část nákladů zaplatí dotace. Slavnostní otevření upravené mateřinky plánuje nezávislý starosta Miloslav Jančík na srpen.
4: Designérka snažila se vycházet z toho umístění té budovy a už toho rozložení samostatných těch oddělení původního stavu, tak jak to udělali předchůdci, a dát tomu ještě spíš ten modernější ráz.
1: Šumperská městská knihovna dnes hostí přednášku zaměřenou na meteorologii. Začne v 18 hodin, má název Jak počasí změnilo chod dějin. Besedu povede Radka Kellnerová z Ústavu termomechaniky Akademie věd.
5: V přednášce si představíme různé historické situace, do kterých výrazně vstoupilo počasí. Budeme si povídat o jedné z nejdrtivějších porážek římských legií v historii, jenž dokázali Germáni. Jejich náčelníkovi pomohly i velmi silné bouře. Počasí nečekaně ovlivnilo i volební účast v různých zemích, případně atentáty na slavné politiky.
1: Sport. Přerovská tenistka Linda Nosková je poprvé v kariéře v nejlepší desítce světového žebříčku. Na 10. místo se posunula po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně. Osobní maximum si vylepšila i vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, je nově 22.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno, místy s přehánkami a bouřkami. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů. Fouká slabý, přechodně mírný severní vítr, v bouřkách zesílí. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto bouralo a skončilo na střeše na silnici z Adolfovic do Bukovic na Jesenicku. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Blíže nepopsaná nehoda se stala v Hartíkově na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně. Pozor, kamion hoří na dálniční odpočívce u D1 u oseku nad Bečvou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré poledne vám přejeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Česko čeká další tropický týden. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty by měly dosahovat postupně 31 i 33 stupňů Celsia. O víkendu ještě výše až k 35 stupňům Celsia. My si o tom všem podrobně povíme. Už dnes po 17. hodině ve Dni v kraji oslovíme meteorology a poprosíme o opravdu podrobnější podrobnou předpověď počasí na tento týden. Co platí pro každého z nás? Určitě to, abychom na sebe dávali pozor, určitě to, abychom dbali na pitný režim a také, abychom nezapomínali správně ošetřit ty, kteří jsou nám svěřeni do péče. Ať už jsou to staří lidé, ať už jsou to děti, anebo třeba zvířata, která chováme. Tak ať vše dobře zvládnete. Doufáme, že dobře zvládnete i vytáčení svého telefonu k nám do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc, které právě startují. A číslo takto zůstává stále a neměné. 221 555 444. Svátek slaví Pavla. Mnozí dnes 22. června máte narozeniny a my vám blahopřejeme. Od mikrofonu zdraví tady za nás, za všechny, Zora Ješková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A jsme s vámi rádi. Český rozhlas Olomouc a písničky na přání. Telefon k nám do studia, ten znáte, ale ještě připomínám SMS-kové číslo, na které také můžete posílat vzkazy pro své blízké a přát 723 70 33 51 a linka 221 555 444 už je obsazena. Paní Jaroslava Skrnova, dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny věrné posluchače tohoto krásného rozhlasu. Písničku bych chtěla poslat paní Zdeničce z Unišova, která má zítra svátek. Asi bych se zítra nedovolala. Potom ji věnuji mojí sestřičce, paní Evičce Pastorkové z Olomouce, paní Evičce s manželem ze Strukova, paní Lidusce Sejdové z Dobravice a panu Ladičkovi s Kanárkama. Paní Zurinko, písnička je i pro vás a děkuji moc za vyhledání písničky. Budu se těšit na další slyšení. Děkuji vám moc. Naschledanou.
1: Vy jste se přála velký hit od Black Bandu Srdce do Korán. Ta písničku posíláme i pro vás a hezký den. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
1: Paní Jaroslava Skrnova vybírala dnes jako první. My tuhle písničku posíláme také pro paní Evičku z Modřic a pro paní Julinku. Všechno jen to dobré a krásné přejeme. Jen bohužel nevíme od koho, tak zkuste prosím napsat také své jméno, kdo tento vzkaz posílá a přeje krásný den paní Evičce z Modřic i paní Julince z Přerova.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a my je pro vás vysíláme rádi a rádi vás zdravíme a posíláme vzkazy všude tam, kde máte své milé, blízké, kde někdo slaví a nebo třeba ho jen tak potěší vzkaz právě od vás. V tuhle chvíli už máme na telefonu a pěknou písničku bude posílat pan Robert z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den. Vybral jsem, všichni jsou z Mexiku, takovou šuplikovku. Bylo by to pro vás, paní Zorinko, protože jste moc prima rozhla.
1: Děkujeme.
2: Tak by to bylo pro všechny, kterým se nedal, že by kláhla v mě, ale nevzdávám to, no zkusím to znovu, uvidí se. No a bylo by to pro Vlastičku do Krnova, pro Odu včelaře, pro Jardu Řezbáře, pro Marušku, ta na mě taky nezapomene, pro paní Uchytilovo a pak by to bylo i pro paní Barbožikovo, protože mě vzala v noční lince, už jsem taky dlouho nedovolil, tak jí moc děkuju a na oplátku ji nechám zahrát. No a pro všechny bezvá lidi na bazén do Mohelnice a pro tetu a pro všechny, co jim nikdo nezahraje. A moc vám děkuju za písničku a držte mě palečka, ať to v těch žebikách vyjde. No a když to nevyjde, tak to zkusím znovu, no tak to se dá dělat.
1: Určitě, budeme držet
2: tak to,
1: palce.
2: Já to beru sportovně, no tak děkuju
1: tak
2: moc
1: to
2: za
1: jste
2: písničku.
1: Zlatý. Děkujeme také, děkujeme velmi, opatrujte se, pane Roberte, nashledanou. Tak to byl pan Robert z Olomouce, vybral písničku Michala Tučného, všichni jsou už v Mexiku. Děkujeme za všechny pozdravy a vzkazy, které posíláte do Českého rozhlasu Olomouc. Zahrajte prosím milým holkám do Vápené, Marci a Jitce do Žulové, Helence z Uhelné, Vlaskyčce do Krnova, Standovi do Bernarkic a Miladce do Přáslavic. Děkuju za písničky, přeji hezký den a hlavně dobré zdraví. Všem jmenovaným přeje Anička z Vápené a vzkazuje, mám vás ráda. Píše naše posluchačka od Šumperka, jak se podepsala, písnička je pro vás, pro všechny v rozhlase, fandíme vám a nechceme o vás přijít. Děkujeme. A další vzkaz, pěkný pozdrav po rozhlasových vlnách k narozeninám, letí Evičce Mejzesové z Podolí u Bouzova. Zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a úsměv na líčku. Vše dobré a život bez nesnází přeje Marie a Anna. K narozeninám paní Evičce Mejzesové z Podolí u Bouzova blahopřeje také Český rozhlas Olomouc.

0: Které strhující melodie rozezní letos proslulé amfiteátry a zámecký park? A na jaké pěvecké i taneční klenoty se můžeme těšit na největším svátku lidové kultury? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na samotný vrchol folklorní sezóny. Tématem totiž bude hudební pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči ke hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Spolu s vámi jsou tady písničky na přání a na telefonu paní Jarka Skřemačová. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a dnešní přání bych chtěla poslat svému manželovi Pepovi Drexlerovi, který dneska 22. června slaví své narozeniny. A já mu chci popřát hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, ať se mu trošku zlepší. A to přeje ještě sestra Marie s manželem, Tonda s manželkou a synové Josef a Petr s rodinami a všichni vnoučata a všichni, kdo ho máme rádi. Děkuju moc, nashledanou.
3: Děkujeme také, pozdravujeme a blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc. Nashledanou. Paní Jarka Skřemačová byla s námi a vybírala písničku. Dáme si Suliku, Richarda Adama. Pěkný hudební pozdrav posíláme pro krásně prožitý den v tom obrovském vedru. Také Marušce Heroutkové do Senice a Danušce Vidrmanové do Uničova. Děvčata, dávejte na sebe pozor. Zdraví Věra. A písničku k svátku posíláme Pavlínkám, Jehličkové a Korbotové i ostatním v Žulové. Vše nejlepší, úsměv na tváři přejí seniori z klubovny.

0: Richard Adam nám dospíval svůj suliku, krásná šuplíkovka, nádherný starý evergreen, a s dalším pozdravem je s námi v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc, které jsou tady pro vás každý den. Paní Liduška z Jeseníku, naše pohádková babička, dobrý den, vítejte.
1: Dobrý poledne, paní redaktorko, já přeji vám a všem, kteří nás poslouchají a mají nás rádi, tak jak máme rádi určitě my je. A já bych dneska chtěla od srdce poděkovat a za písničky a jmeninám, a je to Zdenička do Uničova, do České Vsi, na Rejvíz, do Holubic, kde jste si taky nedovedu představit vysílání, Zdeničce do Hrochova a všem Zdeničkám. A posílám vám písničku a přeji vám hodně zdraví, je k tomu potřeba štěstí, klid a pohoda. Úsměv, který si nenecháme vzít, protože úsměv, ten trvá jenom chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život. A já se toho chci držet a snažím se, a Pán Bůh zaplať, že to funguje. Děkuji, paní redaktorko, a někdy zase nashledanou.
0: Budeme se
1: těšit. A hlavně na ty naslyšenou.
0: Krásný den, děkujeme. To byla paní Liduška z Jeseníku. Přála bych se nechat zahrát píseň mému manželovi Milanovi Churavému z Heroltic, který slaví narozeniny. Přeji mu jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví. Mám ho moc ráda. Panu Milanovi Churavému z Heroltic blahopřeje manželka. A pěknou písničku posíláme ke včerejším krásným 70. narozeninám paní Ivance Špičkové z Bernarkic. Hodně zdraví, štěstí a úsměv na líčku, lásku od svých nejbližších, hodně síly a elánu do dalších let. Přeji všichni, co jí mají rádi. Emilka, Hanka, Jana, Kristýna i Maruška s rodinami.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Hrajeme na přání. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Hrajeme na přání. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Hrajeme na přání. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vodovod prasklou centra Olomouce. Oprava zabere 2 dny. Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na podporu zaměstnanců stávkujících kvůli financování. Před vchodem do zoo na Svatém kopečku bude méně billboardů a stánků. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomouci prasklo v noci na dnešek hlavní vodovodní potrubí u budovy magistrátu v Hynajsově ulici nedaleko centra města. Možnou příčinou jsou vysoké teploty. Následovaly další 2 havárie vodovodu v okolí, kvůli nim v několika ulicích neteče pitná voda. Zajištěno je náhradní zásobování pomocí cisteren. Oprava v Hynajsově ulici potrvá přibližně 2 dny. Menší havárie chtějí technici odstranit dnes, uvedla mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová. Krajský soud v Olomouci v kauze údajného 250 milionového krácení daní nepravomocně zprostil obžaloby celkem 13 obžalovaných a firmu VH Verami International Company. Podle obžaloby firmy při nákupu pohonných hmot využili obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím, čímž se vyhnuli zaplacení daně. To se ale podle předsedy senátu Eduarda Ondráška nepodařilo prokázat.
3: Soud dospěl k závěru, že nebyly předloženy důkazy, že by se jednalo o organizovanou skupinu a že by se na té trestné činnosti, která je pravděpodobné probíhala, že by se na tom spolu podíleli.
2: V kauze bylo původně obžalovaných 16 lidí, případ 3 z nich ale soudce vrátil do přípravného řízení. Lidský řetěz účastníků happeningu dnes krátce předpolednem obemknul budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, aby mu vyjádřili podporu v dnešní jednodenní stávce. Mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová uvedla, že do stávky v rozhlase se oficiálně připojilo více než 1000 pracujících, další podporují, ale kvůli závazku plnit veřejnou službu jsme v práci. Rozhlas, stejně jako Česká televize, dnes do stávky vstoupil kvůli vládnímu plánu na změnu financování veřejnoprávních médií. Účastníci happeningu dnes také drželi minutu ticha za stabilitu Českého rozhlasu i České televize. Olomoučtí radní schválili omezení stánkového prodeje u zoologické zahrady na Svatém kopečku. U vchodu do areálu bude méně billboardů. Pokračuje mluvčí města Jan Horejš.
4: Zlepšit by se tak měla průchodnost pro zásobování výstavby vzdělávacího centra Loděnka. Cílem je kultivace veřejného prostranství v jednom z významných turistických cílů města. Součástí akce má být i odstranění stánku a billboardu mezi vstupem do zoo a parkovištěm.
2: Sport. Pod vedením trenéra a sportovního ředitele Pavla Hapala s novým realizačním týmem v mezinárodním složení dnes začali přípravu na nový ligový ročník fotbalisté Sigmy Olomouc. 7. tým uplynulé sezony má v plánu sehrát 6 zápasů, vrcholem bude soustředění v Rakousku.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty 25 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý proměnlivý později severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: 2 těžká nákladní auta se nabourala na dálničním exitu Přerov před Mostí. Projíždějte tam opatrně, počítejte se zdržením. 2 osobní auta se srazila v Prostějově v ulici Újezd. Nehoda skončila bez zranění. Místo havárie je s opatrností průjezdné a cyklista havaroval v Olomouci v Kavkově ulici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, devadesátky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gymplu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba čem? Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, kamera. Nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak si musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžej titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport, já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc to, tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře, jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholitý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečný papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce, já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl, tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně, když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončíte jeden případ a zazvoním vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes, a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55. No.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně, pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to... Jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to
2: je, je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání, já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají, vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky, i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, to je na ten papír, se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: úplně... Abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on? Není to ten pachatel? Když on tady třeba někde může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, říkám, no jo, vlastně, jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který sel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. Říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali, v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. Toho. No to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A zvrašť mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno. A ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl. A křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako, když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí se to zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se nebo lepší se určitě členují lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšní. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak, ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec jsem měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám a nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamaráda, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli, že ho sprchovat. Ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, tyhle nás byla, mě jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme se stavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těchto těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání a taky děkuji.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Soud v Olomouci zprostil obžalobě 13 lidí a dvě firmy v kauze údajného čtvrt miliardového krácení daní. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Městské čtvrti Nedvězí a Slavonín v Olomouci propojí cyklotrasa. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Česko čeká další tropický týden. Teploty ke konci týdne a o víkendu vystoupají k 35 stupňům Celsia. Dnes opět hrozí silné bouřky, informoval Český hydrometeorologický ústav v týdenní předpovědi. K večeru hrozí hlavně na jihozápadě a jihovýchodě bouřky a silný vítr, také přívalové srážky a krupobytí. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou dnes v jednodenní výstražné stávce. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje je financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projevuje ve vysílání. Jak to bude ve vysílání Českého rozhlasu, popisuje jeho mluvčí Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8 hodinou, 12 a 18 hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
2: Omezení podle Erlebachové splní požadavky zákona a kodexu. Krajský soud v Olomouci v kauze údajného čtvrt miliardového krácení daní nepravomocně zprostil obžaloby 13 lidí a také firmu FAU a Verami International Company. Vinu od začátku popírali. Podle obžaloby firmy při nákupu pohonných hmot využili obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím. Tím se vyhnuli zaplacení daně. To se podle rozhodnutí soudu nepodařilo prokázat.
5: Nejsou důkazy pro to, že tam ty karuselové obchody probíhaly.
6: Komentoval své rozhodnutí soudce Eduard Ondrášek. Státní zástupce Karel Studený si chce počkat na písemné vyhotovení rozhodnutí.
7: Prostě někde zmizlo čtvrt miliardy na daních. Musím se zkoumat, zda soud vzal v úvahy všechny důkazy, které ve věci byly provedeny.
6: Kauzu soud projednával 4 roky. Jako svědkové vypovídali mimo jiné i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Olomoučtí radní chystají stavbu nové cyklostezky mezi městskými částmi Slavonín a Nedvězí. Práce by měly začít v září nebo v říjnu. Hotovo by mohlo být za 8 až 9 měsíců, pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
8: Trasa začíná v Nedvězí na účelové komunikaci u Hřbitova a pokračuje kolem rekultivovaných silážních jam do oblasti Slavonínských svahů. Končí v ulici za kostelem ve Slavonině. V části cyklotrasy bude i nové veřejné osvětlení.
3: Sport.
2: Hlavní závod Mezinárodního parkourového mítinku v Olomouci, tedy Grand Prix Olomouce zařazenou do světového poháru, vyhrál Aleš Opatrný. Obhájil loňský triumf a zvítězil už po páté z 13 ročníků. S koněm Capsones V ovládl 7členou skupinu pro rozeskakování, kde neudělal chybu. O nejbližšího soupeře porazil o téměř 3 sekundy.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačnou, teploty 25 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý proměnlivý později severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na silnici první třídy číslo 44 na obchvatu Zvolena Šumpersku leží v pravém pruhu pytel s nákladem polystyrénu. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné pondělní odpoledne přejeme s Českým rozhlasem Olomouc, je 4,5 minuty po 14. hodině. My vám přejeme pěkný poslech už za malou chvíli našeho soutěžního kvízu Hřebíky. Dnes můžete vyhrát porcelánový hrnek s naším logem. Máme tady rehabilitační antistresový mačkací míček, máme tady plátěnou tašku, máme tady i knihu Dívka v bouři od nakladatelství Gazda a je to o dívčí pubertě. Takže pokud byste tuhle knihu měli zájem získat, tak také máte šanci. Stačí správně odpovědět na 3 soutěžní otázky. A krom toho všeho tady pro vás máme i audioknihy a CDčka s příjemnými melodiemi, a nebo třeba i s narozeninovými bonbonky Českého rozhlasu Olomouc, kde literární tvorbu načítal i herec Ladislav Lakomý. Jeho hlas také můžete slyšet. A hlavně v tuhle chvíli už vytáčejte telefon k nám 221 555 444. Za chvíli startují Hřebíky. Těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte při poslechu, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Máme nový týden, to znamená také nové ceny, jak knižní, tak třeba i hrníčky, tašky a podobně, anebo i CDčka či audioknihy. Pojďme vstoupit do hry na telefonu 221 555 444. Už se na vás těšíme. První je dnes na lince. Kdo pak? Dobrý den a odkud?
3: Hanušovi Frančišek, já všichni zdravím.
2: Vítejte.
3: Studia.
2: Vítejte, děkuju. Pane Frankišku, zdravíme také k vám.
3: Ano, děkuji. Tak bychom zkusili, a já zkusím jedničku, je to hra.
2: Zkoušíte od otázky číslo 1. A já se tady ptám na jednu poruchu, která se nazývá dyslexie. Dyslexie je porucha čeho konkrétně? Dyslexie. Je to buď za A porucha čtení, anebo za B porucha zraku, anebo za C pozornosti. Dyslexie. Porucha čtení, zraku,
3: asi...
2: pozornosti.
3: Ano, já si myslím, že to Ačko.
2: Porucha čtení říkáte? Je to
4: český rok. Český rok.
2: Tak moment, ten
3: ano,
2: velký potlesk. Český rozhlas vám posílá velikánský potlesk nejprve takto ručně a za chvilinku už to bude i velký potlesk.
3: Je to jenom počítač.
2: Je to tady. Pojďme dál.
3: No, tak zkusíme pitku.
2: Otázka pátá, tady u dyslexie jenom připomeňme, že ta porucha ovlivňuje nejen schopnost čtení plynulého, ale i psaní a vůbec práce s textem. Tak a otázka pátá, nadace hokejisty Jakuba Voráčka. Komu už řadu let pomáhá? Pomáhá Jakub Voráček a jeho nadace lidem buď za A s poškozeným sluchem, nebo za B s roztroušenou sklerózou, nebo za C s poruchami příjmu potravy. Tak co byste od toho hokejisty čekali?
3: Bylo by to hezky všechno, ale já říkám Bčko, je to roztroušená skleróza.
2: Vy to víte naprosto přesně.
3: Protože my máme v rodině taky, teda já ne, moje sestra, ale navíc pan Voráček je sám, myslím, s tím, nebo někdo v rodině s tím handicapem.
2: A vy to víte opravdu skvěle. Blahopřejeme.
3: Děkuju.
2: K druhému bodu.
3: A to je náhoda, že to je. No tak zkusím to desítku, když jsme tak pěkně udělali, je na 50.
2: Otázka číslo 10. Tak. Otázka číslo 10 se ptá na vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A já se vás ptám, jak se jmenuje hudební speciál, který vám Český rozhlas Olomouc po 19. hodině nabízí vždy v pondělí? Je to za A rokle, za B cymbála husle, nebo za C legendy?
3: Ty voda. Já zkusím cymbála husle.
2: Typujete cymbal a husle. V pondělí. Je to pravidelně rokle s Jirkou Matějem.
0: Jauajs!
2: Nevadí. Škoda, takové...
3: Můžete to víc naštudovat a zase si to a tam pustit.
2: Více nás poslouchat i večer, ano.
3: Ano, ne, jako samozřejmě, no.
2: V každém případě děkujeme příště. Moc. Děkujeme za přízeň a budeme se těšit příště. Nashledanou. Tak ano, rokle v pondělí, cymbala husle v úterý s Honzou Žůrkem. Dnes ale rokle a provázet vás bude Jirka Matějů. Mimochodem, olomoucká skupina Alibaba se pohybuje na scéně už celé čtvrtstoletí, no a tak si s ní dáme jeden hezký zpěvník, který vznikl. Poslouchejte po 19. hodině. A teď už pokračujeme s kým na telefonu hřebíku. Dobrý den.
5: Dobrý den, to je Lenko Sostrovy.
2: Vítejte, paní Lenko. Takže 1, 5, 10, to už je za námi. Pro vás je tady zbytek.
5: Tak dvojku zkusím.
2: Který hudební skladatel je autorem oper Lohengrin, Parsifal nebo Mistři pěvci norimberští? Za A Johann Sebastian Bach, za B Richard Wagner, za C Igor Stravinský.
5: Tak to
2: Lohengrin. Parsifal.
5: Nevím, to je třeba...
2: Stravinského dáváte. Igor Stravinský to není.
0: Jauweis!
2: Je to Richard Wagner, škoda.
5: No.
2: Nevadí. Tak příště, nastaranou, hezký den. A pokračujeme s kým v hřebících Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Zdeněk Budišov nad Budišovkou. Pěkně vás zdravím, paní Zorko.
2: Vítejte, pane Zdeňku, zdravíme do Budišova také vás. Otázky, které jsou volné, mají čísla 3, 4, 6, 7, 8, 9.
6: Tak můžu trojku.
2: Francis Bacon byl anglický co? Nebo kdo? Kdo co? Královský kuchař. Za B mořeplavec. Za C filozof a historik. Francis Bacon.
6: Tak já bych dal to Cčko.
2: Filozof, vědec, historik a politik, žijící v 16. až 17. století. Výborně. Pojďme dál.
6: Tak jestli můžu čtyřku.
2: Hrbáč Kapský je takový středně velký savec. Původem je hrbáč Kapský z Afriky. No, to Kapský tomu napovídá samozřejmě, ale víte, čím především se živí? Hrbáč Kapský se živí hlavně, tento savec tedy, za A kořínky a větvičkami, nebo za B termity a mravenci, nebo za C žábami a plazy.
6: To nevím, já dám Bčko.
2: A víte, že je to správná volba? Hrbáč Kapský, ano, živí se hlavně mravenci, termity, jejich hnízda rozhrabává silnými drápy a vyplašený hmyz pak nalepuje dlouhým jazykem. Mimochodem mají ho i v zoo na Svatém kopečku. Dobře, pojďme dál.
6: Myslím šestka.
2: Šestka, ano, je tady volná, takže chcete jít do šestky, je tady i sedmička, osmička, devítka.
6: Tak já už dám šestku, já už jsem se rozhodl.
2: Otázka číslo šest, tak to jsou letopočty. Ve kterém roce založili husité město Tábor? Tábor byl založen za A husity 1420, nebo za B 1520, nebo za C 1620. Byli to husité.
6: Tak já bych dal to Ačko, Ačko.
2: No jistě.
6: Hurá, hurá, děkuju.
2: Odpověď a perfektní soutěžící. Pane Zdeňku, blahopřejeme. Krásná hra, děkuji, předáme vás do režie.
6: Děkuji.
2: Hezký den.
6: Děkuju, nashledanou.
2: Hřebíky teď míří za kým a kam. Dobrý den, vítejte u nás.
7: Dobrý den, Pavlína Novobydžovsko.
2: Tak vás zdravíme. 7, 8, 9.
7: Zkusíme to, tu devítku.
2: Tak otázka číslo 9. Představte si bubeníka a jeho soupravu. Kde na bubenické soupravě budete hledat virbl? Virbl je úplně vpravo na pravé ruce. Nebo před bubeníkem, anebo dole u levé nohy?
7: Já bych řekla dole u nohy.
2: Dole u levé nohy říkáte. A to virbl není, je před bubeníkem, asi uprostřed bicí soupravy. Škoda. Tak děkujeme za hru a zdravíme tam
7: taky
2: k vám.
7: Nashledanou.
2: Tak a v tuhle chvíli počítáme, ale zbývají nám tady už jenom dvě soutěžní otázky. Takže v tuhle chvíli už končí hřebíky náš vědomostní kvíz. A pokud byste si s námi chtěli zahrát, tak opět můžete soutěžit zítra, a to krátce po 14. hodině. Hřebíky tady pro vás budou i s dalšími novými cenami. Chystáme tady pro vás nové knížky, takže určitě nezapomeňte s námi soutěžit.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc má pro vás spoustu zajímavostí i dál. Za chvilku vás pozveme na olympiádu dětí a mládeže.

0: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: všechny posluchače.
1: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
2: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
3: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
4: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: My se teď podíváme v odpolední Českého rozhlasu Olomouc na sportování dětí a mládeže. Hlavní město Praha totiž pořádá poprvé v historii olympiádu dětí a mládeže. Největší multisportovní akce v zemi se účastní téměř 3,5 tisíce sportovkyň a sportovců ve věku 12 až 16 let, a to ze všech krajů České republiky, tedy i od nás z Olomouckého kraje. Na zahajovacím ceremoniálu nechyběly ale ani dospělé sportovní hvězdy.
1: Zlatá medaile z Paříže, 4-násobný účastník olympijských her Josef Dostál!
2: Bylo to krásný samozřejmě, jsem hrdý Pražan a jsem rád, že jsem mohl být tím Lekonošem.
3: Říká rychlostní kanoista Josef Dostál. Na pódium pražského stadionu v Edenu vedl před 10 000 fanoušky domácí výpravu z hlavního města.
2: To, že my jako Lekonoši můžeme se ukázat, přijít do kontaktu s těma dětma, že jim může přinést nějaký krásný životní zážitek a namotivovat je to do úspěšného života.
3: Nejen do života, ale i do úspěšné sportovní kariéry. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval během svého proslovu řekl, že na začátku roku tu po trávníku běhali fotbalisté Barcelony a teď tu možná stojí budoucí olympijští vítězové. Ti ale musí ještě trochu vyrůst. A kdo ví, třeba bude někdo z nich za pár let vzpomínat na to, jak v tunelu těsně před nástupem netrpělivě tahal za rukáv kordistu Martina Rubeše.
4: Primárně se ptali, kdy už půjdem, tak na to jsem jim nedokázal odpovědět, ale pokecal jsem si skoro se všema, co jsem mohl, co byly blízkosti, a bylo to paráda. Je super vidět mladý sportovce, kteří to mají ještě všechno před sebou a budou se snažit prostě se vyrovnat špičkám ve svých sportech, a já jsem šťastný.
3: Říká bronzový medailista z Paříže a vlajkonoš Karlovarského kraje Martin Rubeš. Olympiáda dětí a mládeže potrvá do čtvrtka a rozprostře se po sportovištích po celé Praze. Z Edenu Štěpán BM, Český rozhlas.
5: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Zámek ve Velké Bystřici je jednou z dominant náměstí. Je tam restaurace i galerie a muzeum. Jak vlastně vznikl, tak o tom si povíme v dalším dílu seriálu Panská sídla střední Moravy. Chcete-li, poslechněte si za chvilku.

0: Které strhující melodie rozezní letos proslulé amfiteátry a zámecký park? A na jaké pěvecké i taneční klenoty se můžeme těšit na největším svátku lidové kultury? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na samotný vrchol folklorní sezóny. Tématem totiž bude hudební pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
3: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii, nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, projektil Zahrada ticha. Máme 3/4 na 3 a k tomu nějakých pár vteřin, už více než půl minutky navrch a vy s námi teď můžete cestovat a nemusíte vůbec jít do toho vedra, které je venku a ještě bude asi větší, ale o tom budeme ještě hovořit i s meteorology po 17. hodině. Ale přesto se teď pojďte s námi vypravit za panskými sídly střední Moravy. Ano, je tady další díl našeho seriálu. K zámku do Velké Bystřice se tentokrát vydáme s profesorem Davidem Papajíkem z Univerzity Palackého. Řeč bude o nejstarší historii tohoto sídla.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Tvrz ve Velké Bystřici je poprvé připomínána v roce 1381 a v tom dokumentu jsou připomínány tvrze dokonce dvě. Jedna existující, druhá zanikla. Zatímco tu existující my identifikujeme do prostoru dnešního zámku, tak kde stávala ta tvrz, která je připomínána v roce 1381 jako zanikla, bohužel nevíme.
3: Velká Bystřice dnes je jedním z nejvýznamnějších míst v blízkém okolí Olomouce. Bylo to tedy už od doby, o níž jste se zmínil?
2: Určitě a myslím si, že je strašně významná ta vazba Velká Bystřice a Olomouc. Město Olomouc v první polovině 15. století v období husitských válek cítilo pocit permanentního ohrožení.

0: 30. let 15. století. Dozvídáme se z té soudní žaloby, že olomoučtí měšťané násilně odebrali majiteli velkobystřické tvrze Václavovi z Doloplast jeho tvrz s tím, že ji zboří, aby se nestala opěrným bodem husitu. Tomu Václavovi z Doloplast se to logicky velice nelíbilo, ale oni mu údajně měli slíbit, že po skončení válek nebo války na vlastní náklady mu tvrz znovu vystaví ve Velké Bystřici. No a jelikož v roce 1446 pořád k tomu nedošlo, tak syn Václava z Doloplast žaloval představitele města Olomouce, aby splnili ten slib, který dali jeho otci. My bohužel nevíme, jak tento soudní spor dopadl, jestli olomoučtí měšťané byli tak solidní a opravdu zaplatili vybudování té tvrze, kterou sami zničili, anebo ten syn toho Václava z Doloplast si to musel financovat sám.
1: Když dnes procházíme objektem, tak nás upoutají staré památky, právě když procházíme třeba průchodem podvěží, můžeme si všimnout kamenných desek, můžeme si všimnout hradebních zdí. Jak vypadala ta nejstarší tvrz, jak si ji můžeme představit?
0: Tak úplně přesnou podobu neznáme, ale lze předpokládat, že většina zdí bývalé tvrze je zachována ve zdech současného zámku. Já bych možná k tomu připomněl, že výrazné stavební úpravy ve Velké Bystřici v objektu tvrze prováděli ve druhé polovině 16. století Herbortové z Fulštejna a pak Hynek Bruntálský z Vrbna, který také je autorem té průchozí věže, o které jste mluvil, a tato výstavba je dokumentována těmi dvěma kamennými nápisovými deskami. Takže se zdá, že ten Hynek Bruntálský z Vrbna tím, že přestavoval tenhle objekt v renesančním duchu, tak měl s tímto objektem dlouhodobější zájmy. To znamená, že nemínil se tohoto objektu zbavit, ale situace se změnila a opět do toho vstoupilo město Olomouc, nebo tedy ne konkrétně město, ale olomoucký biskup. Protože olomouckému biskupovi se nelíbilo, že měšťané chodili na protestantské mše do Velké Bystřice, snažil se vymyslet plán, jak jim to zatrhnout. A napadlo ho, že vymění protestantskou vrchnost za katolickou vrchnost, a to se podařilo v roce 1589 realizovat, kdy došlo ke směně majetku mezi olomouckou kapitulou a Hynkem Bruntálským z Vrbna, a 1589 olomoucká kapitula se stala majitelem Velké Bystřice. Pro biskupa to bylo výborné, ale pro objekt tvrze to bylo spíše negativní, protože ten objekt ztratil rezidenční funkci. Neměl tam toho šlechtice, který by tento objekt opečovával. Olomoucká kapitula spíše tento objekt využívala k hospodářským účelům, možná k nějakým letním pobytům těch kanovníků, ale neinvestovala do správy toho objektu tolik peněz, kolik by bylo potřeba.
1: Dnes tedy komplex budov zámku slouží jako hotel, restaurace, informační centrum, muzeum a galerie a nová přístavba jako knihovna. Více o tvrzi a zámku se dozvíte na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Naslyšenou zase za týden u dalšího panského sídla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší historik David Papajík a Aleš Spurný.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Co myslíte, podpoří zastupitelé Olomouckého kraje dotace na obědy ve školách? My už to víme. Český rozhlas Olomouc vám za chvíli ve zprávách v 15 hodin přinese aktuální informace.

0: Dychová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotíně a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Dotacemi podpoří Olomoucký kraj obědy ve školách. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Na meteorologickou přednášku můžete do Šumperské knihovny. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoučtí krajští zastupitelé dnes schválili dotace na obědy do škol, vyčlenili na to 15 milionů korun. Pomoc je určena sociálně slabším rodinám, uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder z Hnutí ANO.
6: Tato pomoc jde dětem, které jsou znevýhodněny tím, že jsou ze sociálně slabších rodin, což znamená, že jsou jejich rodiče příjemci tzv. Humanitární dávky vyplácené cizincům, anebo jsou příjemci dávek státní sociální pomoci. Ta žádost samotná neprobíhá pak od samotných rodičů, ale žádosti podávají zástupci škol.
5: V Uničově dnes začala oprava autobusového nádraží. Jednotlivé spoje budou kvůli tomu zastavovat na náhradních stanovištích na okraji areálu a v ulici Jiřího z Poděbrad. Mapa zastávek je spolu s dalšími podrobnostmi na webu radnice a integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, vyjadřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
7: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
5: Stávku poznají posluchači i diváci ve vysílání podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize se scházeli občané v černém oblečení. Šumperská městská knihovna dnes hostí přednášku zaměřenou na meteorologii. Začne v 18 hodin, má název Jak počasí změnilo chod dějin. Besedu povede Radka Kellnerová z Ústavu termomechaniky Akademie věd.
8: V přednášce si představíme různé historické situace, do kterých výrazně vstoupilo počasí. Budeme si povídat o jedné z nejdrtivějších porážek římských legií v historii, jenž dokázali Germáni. Jejich náčelníkovi pomohly i velmi silné bouře. Počasí nečekaně ovlivnilo i volební účast v různých zemích, případně atentáty na slavné politiky.
5: Sport. Přerovská tenistka Linda Nosková slaví na trávě v německém Berlíně druhý titul ve dvou dnech. Po večerním vítězství ve dvouhře tam totiž nově desítka světového žebříčku zvládla i odpolední finále čtyř hry. Turnaj se kvůli dešti dohrával až dnes a Nosková s Alexandrovovou z Ruska porazili Eraniovou z Itálie a Američanku Martinézovou po setech 6-2, 6-4.
4: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty 25 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý proměnlivý, později severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Auto hoří v Šumperku v Jesenické ulici u benzínové pumpy. Projíždějte tam velmi opatrně. Porouchanou dodávku budete mít na D1 do Ostravy za Lipníkem nad Bečvou za 3,5 kilometrem. Porouchané nákladní auto stojí na dálnici D35 do Olomouce za velkým újezdem před 289 kilometrem a odstavené nákladní auto je na D46 do Prostějova za exitem Hněvotín za 35,5 kilometrem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Patnáct hodin 4,5 minuty. Pokud možno klidné pondělní odpoledne s dostatkem tekutin a také pokud možno ve Skýnu vám přejeme i tady od nás z Českého rozhlasu v Olomouci. Zdraví tady za nás za všechny od mikrofonu Zora Ješková. No, chtěli byste v tom horkém počasí sportovat? Umíte si představit, že byste třeba jeli na kole náročné horské etapy? Přiznám se, že já tedy opravdu ne, ale takhle to budou mít cyklisté. Následující víkend, který má být opět tropický, totiž bude ve znamení mistrovství České a Slovenské republiky a tady u nás bude v Jeseníkách. Tak se za našimi cyklisty vypravíme, protože je čeká jeden z nejnáročnějších šampionátů v české historii. Za chvilku si k tomu povíme víc.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Horké počasí nás provází a ještě řadu dní také provázet bude tropické teploty. No, asi málo koho z nás by napadlo jít sportovat ven v tomhle počasí. No, ale cyklisty, ano, takový cyklista Matyáš Vacek, tak ten už se těší na závody. Skončil celkově třetí v závodě kolem Švýcarska. Přípravný podnik před Tour de France ovládl Slovinec Tadej Pogačar. No a následující víkend bude ve většině evropských zemí podobný. Cyklisté totiž pojedou národní šampionáty. Mistrovství České a Slovenské republiky bude tentokrát tady v Jeseníkách a to hodně zužuje počet možných adeptů na titul. Ředitelem závodu je Leopold Koenig a sám někdejší výborný vrchař trať udělal schválně hodně těžkou.
1: Jako nebulha, tady budou mluvit nohy a ne taktika týmu. A...
2: Je to roky obehrané téma a stále stejná situace. V Česku jsou hlavní dva cyklistické celky, ATT Investments a Kasper, dříve známý pod názvem Elkov. Obě stáje mají na národním šampionátu dostatek jezdců, aby si na lehčí trati mohli pomoci. A jejich cyklisté, lidově řečeno, uštvali sice kvalitnější, ale osamocená jména z elitních stájí jako Vacek, Bittner, dříve Štybar nebo Vakoč. A také Leopolda Koeniga, který si ve svých závodních letech přál náročný národní šampionát, protože v táhlých kopcích se výhoda týmu výrazně snižuje.
1: No, tak za mě to nikdo neudělal pořádně, tak to nikdo musel udělat, tak jsme to my. No. Tak já jsem za to strašně rád, protože já si myslím, že ten mistrák si to zaslouží a konečně budeme trošku eliminovat takový ten souboj taktický těch kontinentálních týmů versus profíci, že si budou hrát roli už jenom ty nohy, už žádný výmluvy, prostě nebyl jsem tam, prostě musím být na výkonnost a přesto nejde vlak.
2: Mistrovství republiky bude mít zázemí v Jeseníku. Pojede se na okruzích a klíčové na nich bude stoupání z Jeseníku směrem na Rejvíc, které potěšilo aktuálního šampiona Matyáše Vacka.
3: No, tak já jsem byl rád, že prostě to je něco jiného po pár letech, že tam je pořádný kopec, bych řekl, že tam je převýšení, dalo by se říct, jak nějaká vrchařská etapa na Grand Tour. Takže já se na to těším. Já si myslím, že to bude zajímavý, že to bude selektivní, že vlastně tam nebudou hrát roli nějaký žabomyší války a že prostě si ukáže ten výkon, kdo na to má.
1: Myslím si, že jednou za čas to vůbec není špatný, jo, dát těm klukům z Voltur opravdu šanci ukázat tu výkonnost a hlavně těm divákům ukázat tu výkonnost, jakou mají oproti tomu zbytku, jestli opravdu jsou tak odskočení, jestli tam jsou právě v tom Voltur. To všechno uvidí diváci u nás v Jeseníku.
2: Usmívá se Leopold Koenig směrem k víkendovým silničním závodům, kde bude ono stoupání hrát důležitou roli. Na startu bude kromě zmíněných stájí a Vacka také uzdravený Pavel Bittner. Martin Charvát, Český rozhlas.
0: Ještě doplníme, že mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice odstartuje ve čtvrtek. Pokud byste chtěli přijít fandit, tak to bude časovka z Uničova do Babic a zpět. A o víkendu už účastníky čekají jesenické kopce. Hromadné závody mužů i žen budou startovat z jesenického Masarykova náměstí.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Ještě uslyšíte Helenu Vondráčkovou, bude tady Xindle X a také jedno velmi důležité téma, a to jsou peníze v Olomouckém kraji. Olomoucký kraj totiž loni ušetřil zhruba 2 miliardy korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu, který dnes schválili zastupitelé. Jak hejtmanství bude peníze investovat? My jsme to zjistili a povíme za chvíli. Poslouchejte nás.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči k hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10. hodině.

0: Gota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Máme 2 minuty po 15:30 a povídat si teď budeme o penězích. Krajští zastupitelé dnes totiž schvalovali závěrečný účet za rok 2025. Řešili taky dotace a možnou těžbu štěrkopísku v regionu. Celé jednání sledovala také reportérka Českého rozhlasu Olomouc Sabina Millerová. Vítej ve studiu, hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak dopadlo hospodaření Olomouckého kraje v loňském roce?
1: Hospodaření skončilo přebytkem přes 2 miliardy korun, které kraj plánuje využít například na opravy nebo na výši mest. Zastupitelé se zabývali také investicemi. Nejvíce peněz loni směřovalo do dopravy, sociální oblasti a školství. Na programu byly také individuální dotace. Zastupitelé schválili podporu například pro dofinancování cyklostezky v Pavlovicích u Kojetína, rekonstrukci tělocvičny Sokola v Moravičanech, obnovu sportovního areálu v Prostějově i opravu zámku v Plumlově.
0: Zastupitelé se také zabývali možnou těžbou štěrkopísku, je to tak?
1: Je to tak. Krajští zastupitelé se zabývali podnětem společnosti České štěrkopísky, která na začátku roku požádala o možnost těžby uvěrovan na Olomoucku a ucitová na Přerovsku. V těchto lokalitách se sice ložiska nacházejí, ale podle územních plánů obou obcí těžba možná není. Navíc samospráva Věrovan případnou změnu územního plánu odmítla. Případné povolení těžby by podle zastupitelů mohlo vytvořit precedent pro další podobné případy, kdyby se těžební firmy obracely na kraj. Zastupitelé proto návrh odmítli. Důvodem byla mimo jiné i ochrana nerostného bohatství.
0: Ty jsi zmiňovala, že se zastupitelé zabývali také vyhlášením nových dotačních programů.
1: Je to tak. Zastupitelé vyhlásili 2 dotační tituly. První se týkal podpory sportovní činnosti v Olomouckém kraji na rok 2027. Ten je určen především sportovním klubům a oddílům na jejich celoroční činnost a zároveň podporuje systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport. V rámci tohoto programu kraj vyčlenil částku 70 milionů korun. Další dotační program se pak týkal příspěvku na školní obědy. Ten je určený především dětem ze sociálně slabších rodin, uvádí náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Bidner z hnutí ANO.
2: My jsme v současnosti schválili dotační program na příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji ve výši 15 milionů Kč. Tato pomoc jde dětem, které jsou znevýhodněny tím, že jsou ze sociálně slabších rodin, což znamená, že jsou jejich rodiče příjemci tzv. Humanitární dávky vyplácené cizincům, anebo jsou příjemci dávek státní sociální pomoci. Ta žádost samotná neprobíhá pak od samotných rodičů, ale žádosti podávají zástupci škol.
0: Uvádí náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder z hnutí ANO. A to byla také naše reportérka Sabina Millerová, která sledovala jednání zastupitelů Olomouckého kraje. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Léto, dovolené a prázdniny jsou nejrizikovější částí roku z hlediska vloupání do bytů, rodinných domů i chat. Rizika ale čekají i při pobytu u vody a při sportu. Jak si užít rekreaci bezpečně, jak předcházet tragickým událostem, jak jednoduše snížit riziko vloupání a ochránit majetek v době nepřítomnosti. Hosty Dobré rady budou kapitánka Zuzana Slabá, koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kalerová, preventistka policie České republiky, v úterý v 10 dopoledne.
0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Zpívala Michal Prokop v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Pokud máte pocit, že už to doma nemůžete vydržet, že byste navzdory tomu horku někam rádi vyrazili, tak zkuste třeba v Prostějově podkrovní sál knihovny v Prostějově. Tam totiž vás, seniory, zítra od rána čeká tvořivá dílna. Začíná už v 9 hodin a pokud rádi tvoříte a chtěli byste se seznámit se stejně naladěnými vrstevníky, tak se takové kreativní dopoledne v příjemné společnosti v knihovně Prostějov můžete zítra užít a také si třeba vyrobit závěsnou dekoraci na dveře. Takže tahle akce v Prostějovské knihovně startuje zítra úderem 9. hodiny dopolední. No třeba v takovém jeseníku tam si můžete užít příjemné vůně na svatojánském aroma workshopu ve Vinskově kafi dnes od 18. hodiny a 30. minuty a bude to samozřejmě o svatojánských bylinách a květinách. No a pokud byste se zase chtěli dozvědět, jak správně dýchat, třeba i ty bylinky, tak můžete přijít do zrcadlového sálu Prysnicových léčebných lázní na 19. hodinu na přednášku na téma správné dýchání. To vše v jeseníku. Tady u nás v Českém rozhlase Olomouc za chvíli nabídneme téma, které je adekvátní současnému horkému počasí, tedy teplotní extrémy. S Martinem Písaříkem za chvíli.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří jezerní slať nedaleko horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

Olomouci kvůli vedru v některých ulicích prasklo potrubí s pitnou vodou. I o tom budeme mluvit v nových zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Poslechněte si v 16 hodin, pak už Humoriáda s Martinem Zounerem a po 17. hodině se Zora Ježková těší naslyšenou. Verně.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Oprava prasklého vodovodu nedaleko centra Olomouce zabere 2 dny. Pracovníci České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. Před vchodem do olomoucké zoo bude méně billboardů a stánků. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomouci prasklo v noci na dnešek hlavní vodovodní potrubí u budovy magistrátu v Hynajsově ulici nedaleko centra města. Možnou příčinou jsou vysoké teploty. Následovaly další 2 havárie vodovodu v okolí, kvůli nim v několika ulicích neteče pitná voda. Zajištěno je náhradní zásobování pomocí cisteren. Oprava v Hynajsově ulici potrvá přibližně 2 dny. Menší havárie chtějí technici odstranit dnes, uvedla mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová. Krajský soud v Olomouci v kauze údajného 250 milionového krácení daní nepravomocně zprostil obžaloby 13 lidí a firmu FAU a Verami International Company. Podle obžaloby firmy při nákupu pohonných hmot využili obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím. Tím se vyhnuli zaplacení daně. To se ale podle předsedy senátu Eduarda Ondráška nepodařilo prokázat.
3: Soud dospěl k závěru, že nebyly předloženy důkazy, že by se jednalo o organizovanou skupinu a že by se na té trestné činnosti, která je pravděpodobné probíhala, že by se na tom spolu podíleli.
2: V kauze bylo původně obžalovaných 16 lidí, případ 3 z nich ale soudce vrátil do přípravného řízení. Pracovníci České televize a Českého rozhlasu dnes vstoupili do 24-hodinové výstražné stávky. Protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Diváci a posluchači mohli stávku po celý den zaznamenat na všech stanicích s výjimkou dětských kanálů Dčko a Radio Junior. Iniciativa zaměstnanců veřejnoprávně, která stávku vyhlásila, nevylučuje další protesty. Olomoučtí radní schválili omezení stánkového prodeje u zoologické zahrady na Svatém kopečku. U vchodu do areálu bude taky méně billboardů. Pokračuje mluvčí města Jan Horejš.
4: Zlepšit by se tak měla průchodnost pro zásobování výstavby vzdělávacího centra Loděnka. Cílem je kultivace veřejného prostranství v jednom z významných turistických cílů města. Součástí akce má být i odstranění stánku a billboardu mezi vstupem do zoo a parkovištěm. Sport.
2: Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Pod vedením trenéra sportovního ředitele Pavla Hapala s novým realizačním týmem v mezinárodním složení dnes začali přípravu na nový ligový ročník fotbalisté Sigmy Olomouc. 7. tým uplynulé sezony má v plánu sehrát 6 zápasů, vrcholem bude soustředění v Rakousku.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty 25 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý proměnlivý, později severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: 2 osobní auta se nabourala v Olomouci. Nehoda se stala na křižovatce ulic Přerovská u Solných mlýnů. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Nehoda se obešla bez zranění. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, utyle, Česko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
1: Já to shrnu, naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení. Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano. Hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo jo, pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče. Jo, a teďka já jsem ona dělal, a ona zalekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je důležité být ve spojení.
1: Ale, samozřejmě, stop, ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde. Ale máme zase helmu, máme helmu,
0: ano, na rozdíl
1: od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, Boltu, neboltu, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Ale oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom no. Prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to možná,
0: ale
1: že
0: zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Nebo minerálka malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru.
1: A teďka.
0: Jdeme na to, čím osvěžíme posluchače v našem archivu.
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co teda to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začali oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: My jsme to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčit člověče a ona z toho byla čtverilka. Víš, jako pohybově. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Star Dance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od října. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil
0: trénovat.
1: Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže Zounar ve Star Dance
1: nemůžu ani. Nemůžu, to já bych, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplný, hluboké brázdy.
0: Někteří tam byly jako zábavné typy, ne?
1: No,
0: jako tanečníci.
1: Jenže ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohle, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění povínku?
1: No tak já stojím a natřásám se. No, tak jako tak to mluvíš jako
0: jedině, takže
1: jako,
0: nějaký ten třes tam je spíš
1: jako
0: taneční.
1: Už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, normálně živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jdou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: No, jasně.
0: Ploužák by si zvládnul.
1: No
0: přece.
1: To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Do kapes na džínách, víš co, už to. A už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás, ještě jednou zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré.
2: Ano.
3: Pana Zolna,
4: děkuju.
3: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
3: Ano.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: Naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdaléna Hradce Králové, zdravím
4: je. Zále. Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, výborně, čili A, díky moc, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás oba dva a prosila bych pokračování.
4: No tak vidíte to.
2: Ano, díky.
4: Vašek
2: vede. Vašek vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde a někteří ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No tak,
2: děkujeme. Brno taky, Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Já myslím, že průzkum máme ilustrační, k tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadil kávu mezi tím a teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr. A dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Joža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat, ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je...
1: Ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Zdravíme. Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No,
1: taky,
3: moderní, no.
1: Trošku, může ve středním
2: tak,
1: věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibor Jandy a duet z Heidi Janku, taky tém režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapy.
3: Chlapci a chlapy.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu Trnku. Budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. Jo. Ivana Trnku a vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3 ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct, kdy se prosím tě vláďa vrátí. A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá. A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, Vláďa. A teďka já jsem věděl, že to...
1: To
2: a ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, Vláda Vráťa, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale Vláďa Vráda Vlátí, je to tam.
1: Je tam dobře, budeme sledovat, let. Až to budou dávat, bylo nás šest, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vráťa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa Vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa Vlátí, takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teriho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat a já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem, to pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ hradech... tu Bílou paní, ne?
2: Ne, ne, to ne, to ne. Ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
1: A toho si ho naveme?
2: Ano, to, no to taky ne, ale ne, to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no, takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.strašidlonazamku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
1: My se vracíme na humoriada.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
2: Jo, taky o tanci. Tak
1: humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu, no. Kapradiny.
2: Jésky. Yes.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to je.
1: No.
2: Já jsem chtěl říct, že to je nějaká retro přilba, ne?
3: Co retro přilba?
1: Retro přilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: Jo. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe. Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
3: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: tak, my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Náhlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo, halo.
4: Tady je Jirka Střepčan, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku. Martina,
1: zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včera to už je jedno. No,
3: co si dáte?
4: Je co si dáte? Těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
4: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Zruburka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsejpávám to.
1: Děkujem.
5: Já se budu Češi, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
5: A dobře, tak vám daří.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si...
1: B. A víte, že jste měl rozhodující hlas. No, mně to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zrejmě
1: padal. Mají slovo oba dva, Jozívci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Volšovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
7: A co se tam prosím tě učí?
8: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní.
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, rachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček, přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: To, A co to je krmit uši?
8: Jakože ji budete oblbovat, ne? To je... se každý u nás nadíze jasný.
7: To je takové původní.
8: Ale šefe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po ty jedný a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního...
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Víš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů

0: prosím tě, prázdně samozřejmě budou i mezi tím turnémi máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden a to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále, dámy jsou ano. už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona až 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba Sombat, Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
1: Tak to dohoníte po Česku.
0: Ano, přesně tak.
1: Takže teď kufr.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno. Ano. Martine, bude to o tanci. Tím jsme začali, tím to taky zakončíme. No, tak Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. Tak to přesně. A filtry a šminky. A ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kdekdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká naučný slovník. Tanec je pohybová činnost, vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aleš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aleš, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, jak toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost.

0: takový ten pocit z krásného pohybu.
1: To hezky poslouchá, šéfe, ale praxe je jiná. U nás na diskotéce je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
0: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
1: To bych musel být blázen. Si radši vemu mladou maďarskou švédku.
0: Alois, já hovořím o tanci.
1: Já taky, šéfe, to by byl tanec.
0: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
1: Hej, šéfe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
0: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
1: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prý byl u vás tanec.
0: To sem nepleť, to sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
1: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
0: Ale jsi nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
1: Sosedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prý dostal pár facek.
0: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
1: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
0: Já jsem tě varoval.
2: A já...
1: No, ale to nesto...
3: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjockey.
2: No podívej.
3: Moc na ní nekoukej.
2: Ano, jim to byl hit velikánský.
3: Ale rádio hey, poslouchej, to... musíme
2: ano,
3: říct
2: ano,
3: do rýmu.
2: Ano, proč ne? A každopádně hezký léto.
3: Ano.
2: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
3: Přeje Martin Zounár, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
2: Ahoj.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soud v Olomouci zprostil obžaloby 13 lidí a dvě firmy v kauze údajného čtvrt miliardového krácení daní. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Městské čtvrti Nedvězí a Slavonín v Olomouci propojí cyklotrasa. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořín. Česko čeká další tropický týden. Teploty ke konci týdne a o víkendu vystoupí až k 35 stupňům Celsia. Dnes hrozí silné bouřky, informoval Český hydrometeorologický ústav. Bouřky by se mohly objevit k večeru, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Doprovázet je může silný vítr, přívalové srážky i krupobytí. Krajský soud v Olomouci v kauze údajného čtvrt miliardového krácení daní nepravomocně zprostil obžaloby 13 lidí, také firmu FAU a Verami International Company. Vinu od začátku popírali. Podle obžaloby firmy při nákupu pohonných hmot využili obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím, tím se vyhnuli zaplacení daně. To se podle rozhodnutí soudu nepodařilo prokázat.
2: Nejsou důkazy, protože tam ty karuselové obchody probíhaly.
3: Komentoval své rozhodnutí soudce Eduard Ondrášek. Státní zástupce Karel Studený si chce počkat na písemné vyhotovení rozhodnutí.
4: Prostě někde zmizlo čtvrt miliardy na daních. Musím se zkoumat, zda soud vzal v úvahy všechny důkazy, které věci byly provedeny.
3: Kauzu soud projednával 4 roky. Jako svědkové vypovídali mimo jiné i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou dnes v jednodenní výstražné stávce. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje je financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projevuje ve vysílání. Jak to je ve vysílání Českého rozhlasu, popisuje jeho mluvčí Lidia Erlbachová.
5: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
0: Omezení podle Erlbachové splní požadavky zákona a kodexu. Olomoučtí radní chystají stavbu nové cyklostezky mezi městskými částmi Slavonín a Nedvězí. Práce by měly začít v září nebo v říjnu, hotovo by mohlo být za 8 až 9 měsíců. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
6: Trasa začíná v Nedvězí na účelové komunikaci u Hřbitova a pokračuje kolem rekultivovaných silážních jam do oblasti Slavonínských svahů. Končí v ulici za kostelem ve Slavonině. V části cyklotrasy bude i nové veřejné osvětlení.
1: Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Tenistka Tereza Valentová porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne Britku Klugmanovou 2-1 na sety. V generálce na Wimbledon si 19-letá hráčka připsala první letošní výhru na travnatém povrchu.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý proměnlivý, později severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci v okružní ulici před kruhovým objezdem. Místo havárie je s opatrností průjezdné a pozor, porouchané auto budete mít na dálnici D1 do Brna mezi exity Lipník nad Bečvou. Za 294. a půltým kilometrem stojí v pravém pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: a přinášíme ho v pondělí 22. června. Jsou 4,5 minuty po 17. hodině. Dobré odpoledne. Dnes můžete spolu s námi popustit úzdu fantazii. Představte si, že byste byli radními nebo zastupiteli vaší obce. Co byste udělali pro to, abyste v obci udrželi mladé rodiny s dětmi? Odpověď hledali v Sobě chlebích na Přerovsku. Také si můžete tipnout, v jakých prostorách začínala před 70 lety olomoucká zoo a na Svatém kopečku to nebylo. Proč studenti z gymnázia Zábřeh pojedou soutěžit až do Jižní Koreje? Odpověď nabídne reportáž a na závěr se ohlédneme za festivalem Olomouc ožije, který byl návštěvníky označen za unikát evropského formátu. Příjemný poslech přeje Zora Jišková.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Tady jeden v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Máme nejdůležitější události 22. června s Jiřím Kořínkem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Olomouci prasklo hlavní vodovodní potrubí u budovy magistrátu v Hynajsově ulici. Následovaly další dvě havárie vodovodu v okolí. Kvůli nim v několika ulicích netekla pitná voda, zajištěno je náhradní zásobování pomocí cisteren. Oprava v Hynajsově ulici potrvá přibližně 2 dny. Menší havárie by měli technici odstranit. Dnes uvedla mluvčí moravské vodárenské Markéta Bártová. Krajští zastupitelé dnes schválili dotace na obědy do škol, vyčlenili na to 15 milionů korun. Pomoc je určena sociálně slabším rodinám, uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder za hnutí ANO. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dnes odmítlo podnět společnosti České štěrkopísky, která chtěla změnou krajských zásad územního rozvoje umožnit plánovanou těžbu štěrkopísku mezi Věrovany na Olomoucku a Citovem na Přerovsku. V Tuničově začala oprava autobusového nádraží. Jednotlivé spoje budou zastavovat na náhradních stanovištích na okraji areálu a v ulici Jiřího z Poděbrad. Mapa zastávek je na webu radnice a integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Olomoučtí radní schválili omezení stánkového prodeje u zoologické zahrady na Svatém kopečku. U vchodu do areálu bude taky méně billboardů, pokračuje mluvčí města Jan Horejš.
3: Zlepšit by se tak měla průchodnost pro zásobování výstavby vzdělávacího centra Loděnka. Cílem je kultivace veřejného prostranství v jednom z významných turistických cílů města.
2: Olomoucký kraj ukončí své působení ve Sdružení Evropská kulturní stezka svatého Cyrila a Metoděje. Jehož členem je od roku 2015. Dnes o tom rozhodlo krajské zastupitelstvo. Důvodem jsou jeho nedostatečné přínosy vzhledem k výši příspěvku. Ten činí 6,5 tisíce eur ročně. Cyrilometodějská stezka je kulturní trasou Rady Evropy, která propojuje místa spojená s odkazem věrozvěstů Cyrila a Metoděje v několika evropských zemích. Šumperská městská knihovna dnes hostí přednášku zaměřenou na meteorologii. Začne v 18 hodin, má název Jak počasí změnilo chod dějin. Besedu povede Radka Kellnerová z Ústavu termomechaniky Akademie věd. Jedinečný pohled do světa autorské tvorby nabízí dnes ve farní zahradě za kostelem svatého Vavřince v Přerově hudební dílny se zpěvačkou, houslistkou, violistkou, hráčkou na kvinton Gabrielou Vermejo. Akce předznamenává příchod oblíbeného prázdninového festivalu Hudební léto na Hradbách. Nadační fond Blues nad Bečvou pořádá setkání již po třetí.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A na telefonu už je meteoroložka Eva Richteriková. Přeji dobré odpoledne, vítejte.
2: Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Olomouc už se těší na předpověď a také trošku podrobnější rozbor počasí. To počasí posledních 3 dnů označujeme termíny horko, dusno. Tak co se to děje nad naším územím?
2: Je to tak, stále k nám proudí teplý, ale vlhký vzduch, který způsobuje, že ten pocit toho tepla je o to intenzivnější. A stejně tak, jako uplynulé dny, i v dnešním dní hrozí na území Olomouckého kraje také nějaké přehánky, případně i silné bouřky. Nyní se vyskytuje zatím jenom přehánka, ale poměrně intenzivní, severně od Olomouce a směřuje směrem k jihu, ale blesky v ní zatím nejsou a tím, že má postup, tak ty srážky nejsou nějak nebezpečné. Nicméně je to velmi lokální přehánka, jinde je spíše polojasná obloha.
1: Ta jedna přehánka tady dobře, ale možná, že přece jen ten déšť bychom uvítali, tak čekají nás k večeru a v nočních hodinách i další bouřky na území Olomouckého kraje. Přece jen Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před bouřkami.
2: Ano, ještě v tom pozdním odpolední se mohou vytvořit přehánky nebo bouřky. Obecně nebudou pokrývat velkou plochu nebo velké území, ale pokud už se přehánka nebo bouřka vytvoří, tak může být zejména nebezpečná těmi intenzivními srážkami. Ale jak už jsem řekla, plošně nezasáhnou výrazné území. Potom směrem k pozdějšímu večeru už šance na přehánky klesá a v noci už očekáváme, že bude beze srážek. No a teploty, ty budou v noci příjemné, klesnou na 16 až 12 stupňů Celsia, takže alespoň to je dobrá zpráva pro ty, kteří chtějí vyvětrat, ale oblačnost už se bude rozpadat a postupně očekáváme jasnou oblohu.
1: Co nás čeká v dalších dnech?
2: V úterý potom očekáváme už jen polojasno nebo skoro jasno. Sice přes den přechodně přibude oblačnosti, ale už se srážky objevovat nebudou. Teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupňů Celsia, to znamená podobně jako dnes. Na horách mezi 19 až 23 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý, během dne jen přechodně mírný, severní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Pro ty, kteří se těší na to, až ta vedra opadnou, máte v tom dlouhodobém výhledu nebo střednědobém výhledu nějakou představu toho, kde by tato vlna veder měla skončit?
2: Tam úplně nepotěším, spíše se další dny bude oteplovat, takže směrem k víkendu budou teploty kulminovat až na hodnotách kolem 35 stupňů Celsia. Nicméně ty následující dny budou alespoň trochu chladnější rána nebo noci, takže doufejme, že aspoň během noci se nám podaří trochu snížit teplotu, takže i ty následující dny už beze srážek, spíše slunečná obloha a teploty, jak jsem říkala, postupně až k 35 stupňům Celsia.
1: Eva Richteriková, děkujeme za informace. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Obec v sobě chleby na Přerovsku hledá způsoby, jak si udržet mladé rodiny. Jedním z kroků je rozsáhlá modernizace místní mateřské školy. Co všechno rekonstrukce obnáší, uslyšíte za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půl století stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.
1: Úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Co může udržet mladou rodinu na venkově? Tak určitě čisté životní prostředí a zdravé, určitě také dostupnost služeb, no a třeba v tomto směru i mateřská školka. V Soběchlebích na Přerovsku na to přišli a finišuje tam rekonstrukce mateřské školy za celkem 27 milionů korun. Úpravy budovy ze 70. let začaly před více než rokem a přestože má obec zhruba 600 obyvatel, vedení se o nedostatek dětí nebojí. Školku totiž navštěvují i děti z okolních obcí.
2: Rekonstrukce začala 1. ledna 2025.
3: Říká mi nezávislý starosta Soběchleb Miloslav Jančík, stojíme spolu uprostřed obce před zrekonstruovanou budovou mateřské školky, která tady stála od 70. let minulého století a technicky a provozně už potřebám nevyhovovala.
2: Zateplení, výměna oken, to bylo potřeba, energetická náročnost té budovy byla strašně vysoká.
3: Ta budova zaujme na první pohled už svým architektonickým pojetím. Vy jste se snažili vlastně dát té budově úplně novou podobu.
2: Designérka snažila se vycházet z toho umístění té budovy a už toho rozložení samostatných těch oddělení původního stavu, tak jak to udělali předchůdci, a dát tomu ještě spíš ten modernější ráz.
3: Jsou to dvě budovy propojené krčkem.
2: Můžou ty, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Můžou ty jednotlivé oddělení vlastně se navštěvovat průchodem suchou nohou.
3: Přecházíme do nové části ze starého. Vedoucím stavby je
4: Jurášek Tomáš.
3: Finišujete. Jakými pracami?
4: Okládka krytí, no, a terénní úpravy. Sanita se dokončuje.
3: Takže toto bude nová herna.
2: To bude vlastně nové oddělení, kde by měla být herna a jídelna, podlahové vytápění. Hrálo se tady s designem, jako snížené, zvýšené stropy, vzduchotechnika, všechno vlastně v těch nejnovějších standardech.
3: Prostory jsou velkorysé.
2: Jo, jsou krásný, jo.
3: Eva Kratochvílová, vedoucí učitelka mateřské školy. Příští rok začínám 20. školní rok tady. V Soběchlebích ten prostor bude určitě lépe využitý a děti tady budou mít daleko větší možnosti, než doteďka měli. Kolik oddělení tu máte, kolik dětí?
2: Celkem jsou 3 oddělení a je tady teď nyní 55 dětí. Jsou to děti z blízkého okolí, zejména Radotín, Dolní Něčice, Horní Něčice, Žákovice, takže z těchto menších obcí mají spádovost sem do Soběchleb.
3: Víceméně se vychováváte školáky.
2: Ano, máme tady úplnou 9letou základní školu a takže potom ty děti přechází vlastně z mateřské školky tady okolo hřiště na základní školu, takže to mají kousek od sebe.
3: Termín slavnostního otevření školky je stanovený na srpen. Ze Soběchleb Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Zoo Olomouc letos slaví 70 let a my si připomeneme zajímavosti z její historie. Za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: v kraji.
1: Zoo Olomouc slaví. Na začátku června tomu bylo 70 let, co přivítala první návštěvníky. Tentokrát to v jejich prostorách samozřejmě vypadalo úplně jinak než dnes, což nám v dopoledním vysílání vysvětlil Milan Kořínek, kurátor chovu šelem, fotograf a autor řady knih o zoo, který v zahradě pracuje od počátku 80. let minulého století. A v rozhovoru s Ditou Vojnarovou potvrdil, že původně se Olomoučané chodili dívat na zvířata na úplně jiné místo.
2: Byl zoukoutek ve Smetanových sadech, ten byl hojně naštěvovaný, takže město se zamyslelo a chtělo zřídit nějakou zoologickou zahradu, takže se vlastně založila tady zoologická zahrada na kopečku. Mělo to několik svých důvodů, ať už činění to z tady toho prostředí, ale dalším důvodem, který se našel ve starých archivech, tak bylo i to třeba, že chtěli udělat konkurenci vlastně poutnímu místu na kopečku.
1: Jaká zvířata se chovala?
2: Tak v těch začátcích, v těch 50. letech, tady nebyly skoro žádné exotické zvířata, byli to nějací mývalí bažanti, potom z větší části zástupci naší zvířata, už nějakých kuny, lišky, srnci, jeleni.
1: No gibboni, které slyšíme, to rozhodně nebyly. V prvním roce navštívilo zoo Olomouc na 60 tisíc lidí, což se dalo považovat určitě za velkou odezvu, ale pak ta křivka klesala.
2: No, druhý rok navštívila na zoologickou zahradu podstatně méně lidí, byla to skoro o polovinu méně. To bylo z toho důvodu, že tady nebyly skoro žádný zvířata a ti lidi nic neviděli, takže v té době se začalo uvažovat, že by se zoologická zahrada tady na kopečku zrušila a přesunula se do těch Smetanových sadů.
1: Umíte si to představit, jak by to teď v těch Smetanových sadech vypadalo?
2: Představit si to dovedu, protože třeba v Polsku jsme v podobné zahradě byli, kdy byla malinká zoologická zahrada, která se rozvíjela v centru města v parku, ale potom někdy v 80. 70. letech postavili úplně novou zoologickou zahradu za městem, která měla velkou rozlohu a donutili je to vlastně přestěhovat většinu těch zvířat tam.
1: Podle vás, v jaké jste kondici?
2: Jako zoologická zahrada si myslím, že jsme daleko lepší kondici, jak to bývalo dřív. Vlastně ta situace se začala měnit někdy v 70. letech, kdy tady vznikaly zajímavé stavby, které jsou tady do dneška, a pak se v tom trendu pořád pokračovalo dál. Ta zoologická zahrada se neustále vyvíjí a zlepšuje.
1: Já budu chtít, abyste byl konkrétní.
2: Tak v 70. letech vznikla třeba vyhlídková věž, která už teda byla, nějaké studie existují z roku 63, takže 10 let předtím se začala stavět. V té době se stavěla obří voliéra, která je upavěnou šelem. Ta nezměněné podobě je do dneška, kromě té skály, která se loni rekonstruovala. V polovině 70. let vzniklo tady třeba zimoviště afrických zvířat, které je tady za námi. Tím jsme mohli začít chovat antilopy, případně žirafy. Vznikly další pavilony, které jsou do dneška, když je to třeba pavilon šelem, ten byl zase několikrát přestavovaný, zvětšovaly se u něj výběhy, přestavovaly se vnitřní ubikace, ale ten základ pochází někdy z druhé poloviny 70. let.
1: Jsou také záchranné programy určitých zoologických zahrad, které se specializují na určité druhy zvířat. Platí to samozřejmě také o olomoucké zoo?
2: Ano, jsou evropské záchovné programy, my se účastníme zhruba 50-60 programy, dneska možná i víc. V podstatě za socialismu se zvířata prodávala, ale tyto zvířata, pokud je dneska chováme, tak je dostáváme zdarma, ale naopak je zase zdarma musíme posílat dál. Každý ten druh toho zvířete má svého koordinátora, my třeba koordinujeme chov kozorožců kavkazských, ale když požadujeme třeba samce žirafy, tak zažádáme koordinátora, ten nám doporučí geneticky vhodného jedince. My se spojíme s zoologickou, dovezeme si ho, ale na druhé straně zase, když máme mláďata, tak přes koordinátora vlastně se dostávají do jiných zoologických zahrad tady od nás.
0: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: No ještě doplním, že s Milanem Kořínkem si povídala Dita Vojnarová a celý rozhovor najdete na webových stránkách olomouc.rozhlas.cz. Vy, kteří se zajímáte o robotiku, tak určitě poslouchejte za chvíli. Máme tady totiž velmi šikovné mladé studenty. Jsou to studenti z robotického kroužku při gymnáziu Zábřeh, kteří dlouhodobě patří mezi českou špičku. Opakovaně se prosazují i ve světě a letos zamíří na globální soutěž až do Jižní Koreje. Za chvíli povíme víc.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Robotický kroužek při gymnáziu Zábřeh se řadí mezi nejlepší týmy nejen v Česku, ale díky svým zkušenostem i v mezinárodním srovnání. V minulosti už soutěžili třeba v Austrálii nebo Řecku. Letos je čeká Jižní Korea. Těsně před odletem jsme s nimi mluvili a na co všechno se musí připravit, přiblížila nejprve vedoucí kroužku Pavlína Horáčková.
2: Tentokrát se chystáme do Jižní Koreje, což je pro všechny dost velká výzva. Soutěž se jmenuje First Lego League a je velice komplexní, je to celosvětová soutěž. My jsme vyhráli regionální kolo v Olomouci a pak jsme skončili v národním kole druzí, tím jsme získali právo účastnit se té světové soutěže. A samotná First Lego League zahrnuje 4 disciplíny. Za prvé musíme postavit robota, který splní úkoly na předepsaném plátně. Ty úkoly jsou dopředu známé. Musíme si koupit sadu dílků, z kterých si postavíme překážky, které potom musí robot překonávat. To je pro nás královská disciplína, ale nemůžeme pominout ani ostatní, protože celkový výsledek je potom z těch všech 4. Další disciplíny jsou už před porotou. Musíme svého robota představit, ukázat, jak je postavený, jak je naprogramovaný a přesvědčit porotu, jak ten proces celý se vyvíjel, jak jsme se dokázali poučit z nějakých nezdarů, jak jsme využili nárazy ve slepých uličkách. Ta disciplína se jmenuje robot design a samozřejmě ve světovém kole musí studenti všechno vykládat anglicky. Třetí disciplínou, ta vůbec nesouvisí s robotikou, každý rok musí ten tým vymyslet nějaké řešení výzkumného úkolu.
3: Minule jste řešili nějaké osvětlení, tuším spínání nebo něco takového.
2: To byl rok, který byl zaměřený na elektřinu. Letos je to zaměřeno na archeologii. A navázali jsme kontakt s vlastivědným muzeem v Šumperku, s pány archeologií Halamou a panem Lubinou. A tam se vlastně dozvěděli, že by docela jim pomohlo, kdyby se nějak sofistikovaně dali třídit nalezené střepy. Protože když máte hromadu střepů z naleziště, tak to je dost náročná skládačka. Takže vlastně ten tým vymyslel, jak by se to dalo nafotit ty střepy a napsali program, který by měl poznat, co k sobě patří, jak to k sobě patří, jestli ještě něco chybí. A to celé se ukládá do databáze, která v podstatě může uchovávat nálezy a když někdo na tom nalezišti bude pokračovat třeba za 10 let, tak se může zase doplnit něco dalšího k tomu. No a poslední disciplínou je core values a vlastně hodnotí, jak tým dokáže využít to, co se naučil, jak tedy se třeba posouvají jednotliví členové v oblastech, které nesouvisí přímo s tím projektem. Dejme tomu, že se třeba naučí týmové práci, time managementu, jsou schopni pracovat třeba s jiným softwarem, se kterým dosud nepracovali, že se naučí líp programovat, že se u toho dokážou bavit, že zvládnou konflikty a podobně. To je tak asi všechno k té soutěži.
3: A já se musím zeptat hlavně těch, co pojedou, takže tady mám část robotického týmu. Genda je jeden z těch, který byl už v Austrálii, tak ty vlastně trošku víš, do čeho jdeš, tak na co se těšíte? Odletáte teď, tuším ve čtvrtek.
4: Jo, odletáme ve čtvrtek. No, na co se těšit? Je to spíš jako docela stres, právě že už vím, na co se tam chystat. Všecko v angličtině, když se to nepovede, tak blbý docela. A jedem tam v podstatě na 37,5 minuty čistého soutěžního času, takže 11 měsíců práce musíme prostě uročit.
3: Dostanete se i někde mimo třeba ten areál a podívat se vlastně na Korea, tam asi člověk přece jenom nelítá každý den.
4: Máme nějaký 4 dny v hlavním městě Soulu a potom, když přejíždíme do Jeonju, do toho města konání té samotné soutěže, tak tam máme nějaký 2 dny rozkoukání a projití tamnějších památek.
3: Bára je součástí týmu, nicméně do Koreje nejede, není vám to líto?
5: Je mi to strašně líto, bohužel to nebylo rozhodnutí, které by záleželo na mě. Dala bych cokoliv na to s svým týmem jet. Někdo musí zůstat doma.
3: Je to omezené. Ne, tuším i financemi, protože přece jenom to je asi docela drahá věc.
5: Je to extrémně drahá věc. Vím, že minulý rok, když jsme jeli do Řecka, tak jsme se pohybovali v částce 350 tisíc a momentálně máme zhruba od 600 do 700, takže to je úplně jiná částka.
3: Na čem se budete podílet? Máte nějak to týmově rozděleno? Filipe, jak to vidíte?
6: No tak v týmu máme spoustu třeba programátorů, někteří jsou stavitelé jako ta Jenda a někteří zase dělali třeba anketu, prezentace, texty, naše booky, deník a vlastně každý má v tom týmu nějakou svoji roli.
3: Jak se cítíte v té konkurenci? Je tam šance na placku?
6: Nechci úplně říkat, že bychom byli úplně nejlepší nebo úplně nejhorší. Dokud tam nepřijedeme, tak vlastně nebudeme vědět, jaká je tam ta konkurence, takže vůbec nevíme. Uvidíme, až se vrátíme toho 7. července.
3: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
7: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči k hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10. hodině.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Jestli máte aspoň malou

0: mistrů světa.
1: Olomouc ožije? To je nápad světového formátu, protože to je něco tak skvělého, co ti pořadatelé od toho roku 2020 vlastně tady udělali, že to je prostě fantastický.
2: Jak se vám líbí Olomouc ožije?
3: Úplně úžasně. Jsem nadšená, jsem tu s vnoučkem a jsem fakt nadšená. Teďka ta opera u Kašny, úplně nádherný, Mozart, krása, perfektní.
2: Takže bude z toho návštěva divadla?
3: Určitě, dostali jsme i letáček, určitě. Teď už jenom pořídit šaty.
2: Tak to je nejmenší problém. Nashledanou, děkuji.
3: Nashledanou, prosím.
4: No je to nádhera, je to nádhera. Každý si tady najde to své. To je důležité, že jo? Počasí nám přeje, tady vidím všechny lidi ze všech kontů světa, že jo?
2: Slyšíme různé jazyky, to je pravda.
4: No právě, to je nejhezčí. Já denně dělám 15 kilometrů, jo? Tak si to obejdu takhle a jsem spokojená potom.
2: A máte to s bonusem, protože všude zní hudba.
4: No přesně, jsem šťastná, že to tady je.
2: Ať se vám dobře šlape, nashledanou.
4: Děkuji moc, nashledanou.
5: Je to skvělý.
2: Odkud jste přijela?
5: Z Brna.
2: Takže jela jste na návštěvu Olomouce nebo na návštěvu festivalu?
5: Na návštěvu festivalu.
2: A má člověk, když není z tohoto města, čas sledovat i památky, ulice, náměstí?
5: Určitě. My jsme si udělali takovou hodinku okruh tady vlastně okolo po památkách, tady po těch uličkách a ty akce a ty koncerty.
2: Vstoupila jsem je to poznat, trošičku jsme utlumili zvuk do stánku, kde vy máte službu, samozřejmě nabízíte informace, ale má člověk prostor dostat se i na koncerty, užít si festival?
6: Určitě slyšíme tady spoustu produkce i kolem Kašny, i kolem stánku s občerstvením, nebo i kolem našeho stánku s oblečením, takže kus kultury tady zažijeme. Případně se vystřídáme a můžeme se tady tak jako vyhnout, ale pořád jsme tým, takže tady fungujeme jako tým.
2: Baví vás podobné akce, jako je Olomouc ožije?
7: Mě určitě, já miluji hudbu a hudba dodává velkou energii, takže já si určitě takovéhle akce užívám.
2: V čem vidíte hlavní smysl?
8: Jsou to ty lidi v ulicích, že většinou se tady pobaví o té hudbě, zjistí ten nový druh své hudby, kterou by mohli jako mít oni sami rádi. Jsou tady hodně různých druhů, různých možností, třeba tance, že ti lidi se hodně vyzkouší na tady těchto z těch způsobů. To je za mě jako hodně zajímavé tady na tomhle tom konceptu.
9: Olomouc ožije, za mě je to skvělý festival, kdy město ožije na tyjo, 2 dny, 3 dny, je to super. Proudy lidí, všichni jsou šťastní, je to na nich vidět, rádi si užívají a je to super. Ty umělci, co tady hrajou, jsou bezvadní, moc to užíváme.
2: Jako maminka vás chválím, že dodržujete pitný režim, protože to tady vidím, že každý máte, ano, kelímek v ruce, takže teplo nevadí.
9: Ne, nevadí, samozřejmě, že ne. Aspoň nemusíme platit za saunu.
2: 6. ročník festivalu Olomouc ožije i přes vysoké teploty přilákal do ulic a na náměstí spoustu návštěvníků. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
11: A co zítra? Tak třeba hluk v okolí Červenohorského sedla. Dopravní policie tam nasadila mobilní hlukoměr. A co zjistili a co na to motorkáři? Uslyšíte zítra v reportáži. A půjdeme i do Přemyslovic, kde se bortí svah mezi rodinnými domy. Zjistili jsme, co s tím.
10: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
11: Český rozhlas Olomouc, v tuhle chvíli už se pomalinku blížíme k 18. hodině a také k dalšímu pořadu. Budou tady pro vás písničky na přání a po 19. hodině nezapomeňte na Rokli s Jirkou Matějů. Dobrý poslech přeje Zora Jižková.

0: bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je minuta po 18. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Krajští zastupitelé odmítli těžbu štěrkopísku v regionu. V Uničově začala rekonstrukce autobusového nádraží, modernizace mateřské školy dokončují v Soběchlebích na Přerovsku. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Těžbu štěrkopísku mezi obcí Věrovany na Olomoucku a Citovem na Přerovsku dnes zamítli krajští zastupitelé. Proti se v minulosti stavěla i samospráva Věrovan. O těžbu usiluje společnost České štěrkopísky. Jedním z důvodů odmítnutí je ochrana nerostného bohatství. Vysvětluje rozhodnutí náměstek hejtmana Pavel Jelínek z SPD.
3: Nasloucháme těm obcím a nebudeme těm obcím dělat nic schvál a nějakým způsobem přetláčet jejich stanovisko. A druhá věc je, že vlastně ta oblast je KKOčko, je takzvaná kulturní krajinná oblast, které je škoda ničit, i když tam můžou být třeba zajímavé těžební oblasti, ale myslíme si, že v současné době to není tak kritické, aby jsme museli si tu krajinu nechat rozbít těžbu.
1: V Uničově dnes začala oprava autobusového nádraží. Jednotlivé spoje budou kvůli tomu zastavovat na náhradních stanovištích na okraji areálu a v ulici Jiřího z Poděbrad. Mapa zastávek je spolu s dalšími podrobnostmi na webu radnice a integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Přestavbu mateřské školy dokončují v Soběchlebích na Přerovsku. Modernizace budovy ze 70. let minulého století začala před více než rokem. Práce budou stát 27 milionů korun, část nákladů zaplatí dotace. Slavnostní otevření opravené mateřinky plánuje nezávislý starosta Miloslav Jančík na srpen.
4: Designérka snažila se vycházet z toho umístění té budovy a už toho rozložení samostatných těch oddělení původního stavu, tak jak to udělali předchůdci, a dát tomu ještě spíš ten modernější ráz.
1: Rozsáhlý soubor monumentálních objektů a instalací od českých a slovenských autorů současného umění nabídne od čtvrtka Olomoucká Telegraf Galerie. Výstavní projekt s názvem Signál představí jedinečný soubor nadrozměrných děl, která svou velikostí i významem často přesahují hranice běžného soukromého sběratelství. Výstava potrvá do 24. září, je pátým projektem cyklu Signál, který představuje klíčová díla současného umění z posledních dekád, uvedli zástupci galerie. Sport. Přerovská tenistka Linda Nosková slaví na trávě v německém Berlíně druhý titul ve dvou dnech. Po včerejším vítězství ve dvouhře, tam totiž nově desítka světového žebříčku, zvládla i odpolední finále čtyřhry. Turnaj se kvůli dešti dohrával až dnes a Nosková s Alexandrovou z Ruska porazili Erániovou z Itálie s Američankou Melicharovou Martinézovou po setech 6-2, 6-4.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty 25 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý proměnlivý později severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odstraňování následků srážky dvou osobních aut pokračuje v Olomouci, v okružní ulici před kruhovým objezdem a porouchané auto budete mít na D1 do Brna mezi exity Lipník nad Bečvou za 294. a 5. kilometrem v pravém pruhu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemný, i když pořád ještě hodně žhavý podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Čas po 18. hodině je věnován písničkám pro radost, tedy lidovkám a dechovkám na vaše přání, o které si už teď můžete volat na číslo 723 70 33 51. Tam tedy spíš pište SMSky a samozřejmě to telefonování, to už je na té obvyklé lince 221 555 444.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Rádi vám hrajeme písničky pro radost, no a dnes jako první bude vybírat Jindřiška z Prostějova. Dobrý podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, pane Mateju, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku, kterou jsem vybrala, posílám do Orochova, kde Zdeniška Šínová oslaví zítra svůj svátek. Takže milá Zdeničko, k svátku vám přeji všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti, radosti, lásky od svých blízkých a ze všeho nejvíc zdravíčka. To vám přeje Slavíková Jindřiška. A vám, pane Matěji, moc krát děkuji.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Hrát budeme také písničku Do Svinova Lojzovi Šperlichovi k svátku. Hodně zdraví, štěstí a dobré pohody ti přejí Eva a Jarda. Také zahrajeme všem, kteří vzpomínají na Zdeňka Lhotáka ze Zábřeha. Posílají Eva, dcera Eva a Jarda z Mikulovic. Také budeme hrát k zítřejšímu svátku milé paní Zdeničce z Hrochova. Přeji vám pevné zdraví, štěstí, moře lásky, ať se vám splní, co si přejete. Panenka svatohostýnská, ať vás opatruje, andělíček, ať vás chrání těmi nejkrásnějšími písničkami, co posíláte. To vše ze srdce a lásky přeje František od Brna. A hrát budeme také ještě hezkou písničku pro radost a k zítřejšímu svátku pro Zdenku Smrčkovou z Pískova s přáním pevného zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě. Zahrát nechává Majka.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Stále máte naladěn náš rozhlásek a poslouchali jste písničku od Elektrobandu Já vím. No a na lince už je připravená paní Zdenička z Hrochova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Jirko, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by Nika zahrát. Zítra má svátek Deníčka Beníčková z Lipové na Prostějovku. Milá Deníčko, svátku ti přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, pokojenosti, radosti, hodně lásky s manželem Edou a žádné starosti, jen samé radosti. To vám přeje Zdenka a babí Jarka. Přání se připojí manžel Eda, dvě dcery s rodinou, vnoušata, Anetka, Davídek a Domínek ti babičko posílají pusu. Jete se připojí sestra Maruška s rodinou a bratr Mire s rodinou a maminka. Jete by chtěla Neka zahrát, zítra má svátek, Deníčka z Prostějova s košenkou. Milá Deníčko, svátku vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti a dobrou náladu. To vám přeje Zdenka a Jarmilka. A poslední přání mám, 24. června má svátek Jenda ze Štětový. Milý Jendo, svátku vám přeju všechno hej, hej, hej, a je vám nej. Hodně štěstí, hlavně zdraví, pokojenosti, radosti a dobrou náladu. To vám přeje Zdenka z Hrochova. A ještě bych chtěla poděkovat Jindřišce za písničku a panu Františkovi od Brna. Díky, pane Jirko, a zase někdy nashledanou.
1: Mějte se hezky, nashledanou. Hrát budeme také pěknou písničku pro pohodové letní dny prožité ve zdraví panu Františkovi od Brna. Zdraví Eva z Modřic u Brna. Milé švagrové Janě Štolcové ze Šumperka a synovi Davidovi, který momentálně leží v nemocnici, přeji hodně zdraví i štěstí a rodinné pohody, napsala Mirka, tak hlavně to zdravíčko samozřejmě. A paní Evičce do Krnova, srdečně vás pozdravuji, dávejte na sebe pozor a hodně zdravíčka, přeje Květa.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Léto, dovolené a prázdniny jsou nejrizikovější částí roku z hlediska vloupání do bytů, rodinných domů i chat. Rizika ale čekají i při pobytu u vody a při sportu. Jak si užít rekreaci bezpečně? Jak předcházet tragickým událostem? Jak jednoduše snížit riziko vloupání a ochránit majetek v době nepřítomnosti? Hosty Dobré rady budou kapitánka Zuzana Slabá, koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kalerová, preventistka policie České republiky, v úterý v 10 dopoledne.
2: Které strhující melodie rozezní letos proslulé amfiteátry a zámecký park? A na jaké pělecké i taneční klenoty se můžeme těšit na největším svátku lidové kultury? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na samotný vrchol folklorní sezóny. Tématem totiž bude hudební pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Stále vám a rádi hrajeme pro radost. No a jako další už vybírala písničku paní Jana z Roštění. Dobrý podvečer.
4: Pěkný podvečer. Srdečně vás zdravím, pane Jiří, a všechny rozhlasoví přátelé a vás všechny v Českém rozhlase Olomouc. A přáníčko a písničku posíláme k zítřejšímu svátku milé paní Zděničce Šínové do Hrochova. Milá paní Zděničko, k přání se připojují i naše vnoučata Klárka a Proko. A přáníčko posíláme milé paní Zděničce do Prostějova s Kočenkou a milé paní Zděničce do Holubic, která nám posílá krásné básničky. Moc krát všem děkujeme. A všem vám přejeme všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí, život plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání a panenka Maria Svatohostinská. Ať vás všechny ochraňuje. To vám z celého srdce a lásky posílá Jana a Jiří. A pane Jiří, vám moc krát děkuji a přeju vám a všem posluchačům hlavně hodně zdraví a někdy zase naschledanou.
3: Naschledanou. Zítra slaví meniny paní Zdenka Bartošová. Hodně zdraví do dalších let přeje manžel a hrát budeme i Vratíkovi ze Štemberka. Přeji mu, aby si dnešní zbytek dne hezky užil. Písničku posílá Maruška z

0: Veselka vyhrávala přátelství na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a jako další se dovolala paní Lída Loníčková. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane šéfredaktore, já vás srdečně zdravím a děkuji vám za přijetí. Já bych chtěla se přidat ke gratulantům na zítřejší svátek. Paní Zdeňčce z Uničova, paní Zdeňčce z Holubic, z Prostějova, ještě paní Zdeňčce Šínové i též paní Zdeňčce s manželem Václavem, nevím prostě odkud je. Všem vám přeji hodně štěstí, zdraví a pohody. A ještě paní Lidušce z Racavic a všem posluchačům přeji krásný večer. I vám, pane Jiří. Mějte se moc krásně a naschledanou. Děkuji vám.
0: Naschledanou a zítra slaví meniny Zdeničky a tak bychom chtěli vaším prostřednictvím poslat pěknou písničku paní Zdeničce Šínové z Hrochova a popřát jí pevné zdraví, také štěstí, hodně klidu a spokojenosti a stále spoustu přátel, napsali Bartákovi.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořád Hrajeme pro radost. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořád Hrajeme pro radost. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořád Hrajeme pro radost. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Oprava prasklého vodovodu nedaleko centra Olomouce zabere 2 dny. Pracovníci České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. Před vchodem do zoo na Svatém Chopečku bude méně billboardů a stánků. Polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouci prasklo v noci na dnešek hlavní vodovodní potrubí u budovy magistrátu v Hynajsově ulici nedaleko centra města. Možnou příčinou jsou vysoké teploty. Následovaly další 2 havárie vodovodu v okolí. Kvůli nim v několika ulicích neteče pitná voda, zajištěno je náhradní zásobování pomocí cisteren. Oprava v Hynajsově ulici potrvá přibližně 2 dny. Menší havárie chtějí technici odstranit ještě dnes, uvedla mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bartová. Olomoučtí krajští zastupitelé dnes schválili dotace na obědy do škol, vyčlenili na to 15 milionů korun. Pomoc je určena sociálně slabším rodinám, uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder z hnutí ANO.
2: Tato pomoc jde dětem, které jsou znevýhodněny tím, že jsou ze sociálně slabších rodin, což znamená, že jsou jejich rodiče příjemci takzvané humanitární dávky vyplácené cizincům, anebo jsou příjemci dávek státní sociální pomoci. Ta žádost samotná neprobíhá pak od samotných rodičů, ale žádosti podávají zástupci škol.
0: Lidský řetěz účastníků happeningu dnes krátce před polednem obemknul budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, aby mu vyjádřili podporu v dnešní jednodenní stávce. Mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlbachová uvedla, že do stávky v rozhlase se oficiálně připojilo více než 1000 pracujících. Další podporují, ale kvůli závazku plnit veřejnou službu jsou v práci. Rozhlas, stejně jako Česká televize, dnes do stávky vstoupil kvůli vládnímu plánu na změnu financování veřejnoprávních médií. Účastníci happeningu dnes také drželi minutu ticha za stabilitu Českého rozhlasu i České televize. Olomoučtí radní schválili omezení stánkového prodeje u zoologické zahrady na Svatém Kopečku. U vchodu do areálu bude taky méně billboardů. Pokračuje mluvčí města Jan Horejš.
3: Zlepšit by se tak měla průchodnost pro zásobování výstavby vzdělávacího centra Loděnka. Cílem je kultivace veřejného prostranství v jednom z významných turistických cílů města. Součástí akce má být i odstranění stánku a billboardu mezi vstupem do zoo a parkovištěm. Sport.
0: Pod vedením trenéra a sportovního ředitele Pavla Hapala s novým realizačním týmem v mezinárodním složení dnes začali přípravu na nový ligový ročník fotbalisté Sigmy Olomouc. 7. tým uplynulé sezony má v plánu sehrát 6 zápasů, vrcholem bude soustředění v Rakousku. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty 25 až 30 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý proměnlivý později severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto srazilo cyklistu v Olomouci. Nehoda se stala na křižovatce ulic IP Pavlova Mošnerova. Místo je s opatrností průjezdné. Porouchané auto budete mít na dálnici D1 z Ostravy do Přerova. Stojí mezi exity Lipník nad Bečvou za 294,5 km.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Rockle. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rockle.

0: Hezký večer všem příznivcům Rokle, od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Slyšeli jste písničku Není to tak dávno skupiny Alibaba a já jsem rád, že jejich dva členové, tedy Mirek Vepřek a Petr Kolář, jsou s námi ve studiu, protože není to tak dávno, co jsme se potkali v letním kině u příležitosti 200. koncertu série Živě, kde byla atmosféra úžasná. Vy jste začínali, což je taková tak trošku nevděčná role vždycky, že lidi se teprve pořádně scházejí, přesto jak byste to vnímali, to své vystoupení?
1: Já myslím, že jsme ho vnímali velmi pozitivně a jako hlavně šla výborná energie od lidí, bylo vidět, že opravdu jako je to zajímá. A pak já mám takové subjektivní jako dojmy, že mě bylo strašné vedro na pódiu, ale to samozřejmě je zcela irelevantní.
0: Ty jsi vlastně měl přímo ten záběr slunce, který ti šel do obličeje, zatímco ostatní byli docela v klidu. Petře, myslím si, že ty jsi to až tak moc ne... Ty jsi si mohl poodstoupit, když...
2: Já jsem si mezi písničkama odstupoval, ale byl jsem napravo od Mirka, takže já jsem též byl opálen, jak u moře. Ale chtěli jsme, nebo já určitě, chtěli jsme poděkovat lidem, kteří přišli, protože už ze začátku bylo plno, byl plný amfiteátr a všichni nás velmi dobře přijali, takže výborné zázemí, děkujeme rozhlasu, zvukařům, všem a hlavně lidem, co došli.
0: No, z naší strany to bylo o jedné důležité věci, přinutit vás k tomu, abyste tu desku, kterou jste loni natočili v Českém rozhlase Olomouc, dali nějakým způsobem dohromady, protože jsme řekli, že prostě tam bude křest. A bylo to asi šibeniční, ale přeci jenom podařilo se album Furt stejný opravdu dát fyzicky dokupy i s tím zpěvníkem. Ten nápad, že to bude ten zpěvník, to bylo od začátku?
1: No, tak já myslím, že jako my jsme už nějakými takovými nápady koketovali dřív, ale víme, že jako lidi se nás průběžně ptali, že by si třeba chtěli nějakou písničku zahrát a náš člen Jirka Krbeček občas dá nějaké hezké video i s nějakými instrukcemi na YouTube, ale přesto prostě si myslím, že to je fajn. Stejně jsme, kdybychom dělali klasicky nějaký buklet CDčku, tak tam ty texty dáme, a tak proč to neudělat zpěvník a nehodit k tomu i ty akordové značky.
0: Je to, řekl bych, takové to skladné do knihovny. No, že už jak lidi už nemají ty stojany z CDčky a tak dál, takže do knihovny se jim ten zpěvníček i s tím CDčkem krásně vejde. Celkem 11 písniček, bylo to s tím, že právě těchto 11 jste tam chtěli mít, nebo jste třeba kuketovali s tím, že by bylo ještě něco navíc, co se nakonec nevešlo?
1: Tak on to byl takový časozběr, protože my jsme to v podstatě v rozmezí asi jednoho roku měli jako dvě hlavní frekvence, vždycky jsme nahráli půlku, co se jako tak nazbíralo a pak tu druhou, takže v podstatě to tak vyšlo, že jsme měli 11 jako nových věcí, které jsme chtěli nahrát.
0: A je to takový ten, jak já s oblibou říkám, klasický formát LPčka, to znamená bez kousku 40 minut, to znamená je 20 minut, jedna strana vinilu, druhá strana dalších téměř 20 minut. Bude vinyl? Drahý, že?
2: Ano. Je drahý, ale toto by se na vinilu opravdu výjímalo i vzhledem k tomu, jak jsme to nahrávali, jak jsme k tomu přistoupili, tak myslím si, že naše vzory, kteří vydávali na vinilech, tak určitě točili stejným způsobem, podobným způsobem a vinyl by tomu slušel, no to máš pravdu.
0: No tak uvidíme, Vánoce jsou ještě relativně daleko, tak třeba přiletí nějaký dárce, kucí nechcete a děvče, tedy protože v kapele máte i zpěvačku, nechcete to vydat jako vinyl, já bych vám třeba na to přispěl nějakou relevantní částku a bylo by to všechno krásné. Ale ta muzika za to stojí, takže možná můžete brát jako takové popíchnutí další ukázku z desky Furt stejný, písničku, která se jmenuje Když žena spí. Kapela Alibaba dnes v Rokli Českého rozhlasu Olomouc.

0: hodně kouzelný fade-out písničky, když žena spí, takový pozvolný, taková prima náladička. Skoro bych řekl, že to může někoho svádět k tomu, aby si malinko klimbnul, ale doufám, že nám neusínáte u dnešní Rokle Českého rozhlasu Olomouc. Hostem je kapela Alibaba s albem Furt stejný, deskou, která vznikla k 25. výročí kapely.
1: No, my to máme několik počítání, když jsme vznikli, takže to jako úplně ani sami nevíme. A někdo říkal, že buď oslavíme příští rok 20, nebo jsme loni. Ne, buď příští rok oslavíme 25, nebo loni 20, tak nějak. Takže my to ani sami nevíme a nějak to neřešíme. Takže.
0: Někde právě, když jsme si tak povídali během písničky a zmiňovali jsme takovou tu umělou, která teď bude ovlivňovat úplně všechno, tak mám pocit, že když jsem vás zadal, takže mi dokonce napsala, že jste od roku 2000, ale vy na svých stránkách máte 2001 jako takový ten rok toho založení, takže jsem vycházel, že tohle by přece jenom mělo být skutečnější. Čtvrtstoletí na scéně pořád baví?
1: Já myslím, že určitě. Mě teda to baví, protože jako je to pro mě takový zase jiný druh seberealizace, něco úplně jiného člověk. Já pracuji v akademickém prostředí a tam člověk musí citovat přesně a ověřovat všechno a tady si prostě můžu jako pustit ústa na špacír a vydat se někam inspirací.
0: A jak moc byl problém, nebo jak moc velkou práci dalo v písničce Lidská tvář zakončit verš Není to až skoro vůbec k žití, bez košile, jenom s holou nití.
1: Jo, na to jsem docela hrdej, to je takovej fórek docela. Mě to tak někdy jako napadá úplně samo a tak nějak jako poznám, že to je ono.
0: Tohle je dobrý fórek, jako na první dobrou, jako už jsem to tam čekal a pak jsem se podíval do zpěvníku, jestli opravdu z holou nití a
1: je to tak,
0: teď jsem si říkal, jako s nití a teď nad tím člověk začne přemýšlet a o tom by ty písničky měly být, protože když jsme poslouchali muziku v 70. 80. letech, zvlášť z texty, tak se hodně poslouchali texty. A hledali jsme, co tím chtěl básník říci, chtěli jsme nad tím přemýšlet. Mám pocit, že dneska už je to spoustě lidí úplně jedno. Ale je fajn, že jsou lidi, kteří to furt baví takhle dávat dohromady. Máte třeba někdy spor v kapele, že třeba nějaký slovo, protože ty seš jako je hlavní textář, by se dalo říct, tak že třeba říkají, jako hele, tady toto změň, anebo ti prochází úplně všechno.
2: My spory nemáme rozhodně, ne. Mirek je výborný textař, ty texty jsou výborné všechny a ještě ty, které byly na albech předtím a takových vtípků, nebo kdy člověk čeká, že to někam zavede a on to zavede úplně jinam, on má dost. A ty texty, poslechněte si to album 5x, 10x a bude ještě zábavnější.
0: Budete ho milovat třeba i dnes díky Rokli Českého rozhlasu Olomouc, kde si z alba Furt stejný kapely Alibaba teď pustíme písničku V ulicích.

0: ulicích skupina Alibaba, album Furt stejný, horká novinka dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc, baskytarista Petr Kolář a také kytarista, zpěvák, autor textů a také občas i hudby Mirek Vepřek. Písnička, která by mohla být klidně i rockovou skladbou, ale prostě vy se držíte toho, alespoň mi to tak připadá, že i jak jste desku nahráli, že to má být o tom, jak jste schopni to dávat na koncertech, že to nechcete nějak zdobit, nějak moc navíc, aby pak třeba posluchači si neřekli, jo, ale na koncertech to tam nedají.
1: Je to přesně tak, no. I s tímhle vlastně záměrem jsme to nahrávali v podstatě jakože spolu dohromady, není to úplně živé hraní, ale ten princip tam je, takže tak, jako dovedeme si ve svých fantazích představit, jak by se to dalo vyšperkovat a co všechno by tam mohlo znít, ale myslím si, že takhle je to lepší.
2: Ano, takhle to lidi uslyší, když na nás přijdou živě a i to nahrávání, jsme si sedli do kola, do kruhu a zahráli jsme 3 verze, berem nejlepší a hotovo. Vzpomínám si, že ta fotka z knížky Get Back od The Beatles, tak tam to vlastně vypadalo úplně stejně, takže já jsem si to opravdu, jako opravdu jsem si to užíval.
0: Vás si lidé samozřejmě mohou užívat na koncertech. Ten týden, který byl, jste měli hodně divoký. To bylo, dá se říct, jako taková skoro šňůra, protože během týdne, 4 koncerty během týdne,
1: jo, ano.
0: To asi není u vás až tak obvyklé, ale přeci jenom je tu léto. Je to i pro vás jako kapelu, festivalky, jsou otevřená hřivna nějaká, do které můžete jít, že vás zvou, že je kde hrát?
1: Jo, jako není to asi tak, že bychom objížděli úplně všechno a tak dále, ale občas máme nějaké takové, kde tradičně jako jezdíme velmi rádi, určitě pozveme všechny na Jivovou, takový nový festival, velmi pěkný, je to myslím někdy 18. nebo tak nějak, však si to klidně zjistíte. A ve Vladislavi, krásný festival Vandrobraní a takže občas jo.
0: Kouknout na sítě a podívat se, jo, kde hraje Alibaba a bude to tam.
2: Ano.
0: Na vás je vidět ta chuť, že opravdu tedy i po těch 25 letech pořád vás to živí, hraní baví, že to je to, kdo. Je super si něco nahrát, ale asi koncerty, to je vždycky to nejvíc.
2: Tak určitě. Je to hlavně o tom, že nás to baví a musí nás to bavit, toto se bez toho nedá dělat.
0: Hosty rokle Českého rozhlasu Olomouc dnes byli Petr Kolář a Miroslav Vepřek z kapely Alibaba. Pánové, díky za návštěvu, ať se daří.
1: Děkujem.
0: A z alba Furt stejný si ještě pustíme písničku Mí synové.
3: Mí synové jsou jeden jako druhý,

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hochfichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
0: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek, večer se vyjasní a teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova zaslaným je omezený průjezd kvůli nehodě. Na 33. kilometru narazilo nákladní auto do značení a svodidel a pak na místě havarovalo osobní auto. A pozor na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, v omezení před D1 je kolona, která se rozjíždí. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90. a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gymplu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba
1: čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam.
1: Stopa,
2: třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžej titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jak jsi zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc, to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, to se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičko, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý rádo, když odmykáte dveře, jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchán, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečný papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi tehdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce, já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně, když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl vloupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někdy jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončíte jeden případ a zazvoním vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes, a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, jak když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako koukal, jako vůbec to... Jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to je, za
2: je to jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly, a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no na rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky, i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, to je na ten papír, se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: úplně... Abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím i na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohle to zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někde může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a na to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, říkám, no jo, vlastně, jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který sel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Kam no, ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. Říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, to já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, kterého jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkal, jo, jasně, tak si sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. A on, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A zvrašť mám ze začátku a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno. A ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on, no, on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista ani neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako, když jako za 30 letech procitnete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to furt trénoval, že byl namakaný jak bych. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí si to nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se nebo lepší se určitě členujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšní. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku
1: ano,
2: jinak, ale
1: děláte něco jiného,
2: asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě ano. Byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec jsem měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám a nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli, že ho, sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, mě jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A oni se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme představit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těchto těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání a taky děkuji.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získala od Ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může Ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí Ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
5: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
0: Se stavbou přehrady dřív nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly.
1: Sport.
0: Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
0: Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, za Doksany na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř, hrozí nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a ničím nerušený večer všem, kteří jste nastoupili do dnešního country dostavníku. Na jeho první zastávce nás vyhlížel Mirek Hoffman z Green Horny a písničkou Long Gone Lonesome Blues, kterou už v roce 1950 přivedl na vrchol hitparády její autor Hank Williams. Podle Mirka poslední hrana, na níž v roce 1964 zaspomínal Hank Williams junior.

Dnes už legendární teplická ztracená karavana, kterou už v roce 1969 založili bratři Karel a Miroslav Serbusové, a písnička Svítá, která se o 7 let později přičinila o 2. místo na portě. Ze stejné doby její oznámení Jedu k vám.

Slavný Kanaďan Hank Snow a jeho zlatá raketa Golden Rocket z vrcholu hitparády 1950. To bylo Hankovi 630 a stál na začátku bohaté sklizně, která jej v letech 1949 až 1980 přivedla celkem 85krát mezi elitu countryových singlů. O 24 let později ji do svého zpěvníku uložil Ladislav Vodička se svými vodomily jako půlnoční vlak.

Bratři Serbusové, Josef Hlavenka, Václav Tomka a Vilém Drahovzal, tedy teplická ztracená karavana z roku 1976 a máma Mirka Serbuse. Po řadě personálních změn a návratu z vojny se karavana dala znovu dohromady. Vstoupila na aktivní scénu jako ryze bluegrazový katalog, který v letech 1985 a 86 získal Portu a o dalších pět let později v sestavě Karel Serbus, Sváťa Matějka, Robert Brown, Jiří Šruma, Mirek Roček a Ivan Brzobotý vydal 14-dílné album Katalog 91. Odtud je i Ivanova písnička Rozdávám.

0: Bílou hřívu benžisty Petra Třebického vám nabídla trimská parta Zlatý orel, která vznikla už v roce 1982 ve stejnojmenné osadě.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm.

0: take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Mladý cowboy Billy Joe na farmě vyrůstal. Hned jak volnou chvilku měl, s koltama si hrál. Když střílel, ani nezaslech, mám jen tichý vzdech. Buď hodnej, chlapče můj. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe. Ty krámy doma. Svátek byl, boty vyleštil a koně osedlal. Náboje v pásu doplnil, kolty do pouzdra si dal. Vlasy lesklý pomádou, měl černý jako pech. A máma za ním volala. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe. Ty krámy doma nech. Dveře báru rozkopnul, hned cítil si jak chlap. Hej, dalej whisky, poručil a pěstí oslu třáp. Když Nike sklenku otočil, je sotva chytal dech. A v uších zněl mu mámy hlas. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe. Ty krámy doma nech. Zaprášenej honák vedle něj hned smích řval. Řekl barmane, ten cucák by si ještě jednu dal. Tak byli sáhnul po koltu a barem výstřel šlech. V tom znovu slyšel mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe. Ty krámy doma nech.

0: šátek povolil, byli naposledy vzdech, teď navždy v hlavě zní mu hlas. Jen oskol ty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech.
1: Šestinásobná country jednička z roku 59 Don't Take Your Guns to Town, nejprve v originální verzi Johnnyho Cashe a pak o 41 let mladší v doslovném překladu Nenos Colty do města s Pavlem Bobkem. A neměl bych zapomenout, že už v roce 1972 s ní na portě představila Karla Vosmanská s brněnskými hráči ošklivou holku.

Aby Daněka další ze znamenitých textů Mirka Skunka Jaroše Nech svět, ať se točí dál, z roku 2002. Velice věrná, tehdy už 37letá hitparádová jednička Eddie Arnolda Make the world go away.

Déš vám přinesla Lenka Husárová, dnes členka skupiny Sem tam Stýna nad Vltavou, s čistě bluegrazovou partou z jihočeských Netolic, která vstoupila do historie před 40 lety jako Stuha. O dva roky později se pochlubila brněnská country stále aktivní skupina.

že snad možná hora prachů tě může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má, sám se ale hodně dlouho snaží.

Brněnský Zimour se solovým Petrem Horákem a jeho Rychlík na závěr dnešního pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Karlem Serbusem a jeho katalogem. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country zastavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Podle dat brněnského dopravního podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni využili MHD v 376 milionech případů. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. Pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s víc než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá Louka.
7: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost v tenisu.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánět nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 opravují vozovku za sjezdem na Ořech mezi kilometry 18 až 16 je zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným před víc než hodinou havarovalo několik aut. Na 33. kilometru aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: jste?
1: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretíra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
2: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a jsme tý. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
3: Co jsi to říkal?
2: Že soudím podle nástroje.
3: Tohle je nástroj.
2: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
3: Nikdy.
2: A co to?
3: Mám svou hrdost.
2: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
3: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
2: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
3: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
2: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom jí. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
3: Před blbým pianem, jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě nad tebou vysoko vnítá.
2: Jenomže jak dlouho spolu takhle hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden. Dva. Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
3: Jaký peníze? Já jsem samouk.
2: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
3: No tak třebej, co jsi pochytil.
2: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt, já chodil hodně za piano.
3: No v tom to je, já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
2: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
3: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
2: Hele. Když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáhrát.
3: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
2: No, tak bože, tak jak to si řekl.
3: Pamatuješ? Vídeň. 1920.
2: Ano. Jonáš. Přesně takovýhle piano.
3: Růžový tapety.
2: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
3: To jsme ještě byli mladí.
2: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.
4: Vy vězte pangle na tingle tangle, protože

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář Stepták Motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Kerej? No ten, co ho držíte? Jo, náš František.

0: světem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: byl hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci.
1: Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak, jo, tak ten se udělá.

to jaksi, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co je ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v Osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpověděli. Prosím, prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl trampoty Brouka Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny tři, tedy na všechny čtyři. Kdybychom jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Když si myslím, že no to je strašně těžká otázka, poněvadž to jak kdo? Ne? Někdo je šťastný, prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si
4: ne... Ne, to ne, jsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak, a on když...
7: Ale.
4: No.
7: šťastný?
4: Když zalejvá kytku.
7: No, no.
4: A šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingle tangli mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No, to protože jsem nechtěl. Já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt za chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím, Verik říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jako by von, jo.
2: No, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: Tak, a jak jste adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a... Neříkal nic. On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklej.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
2: Není.
0: Není.
3: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. A já odmíkám a už je to doma.
0: Schlitter, zkusil jste si někdy napsat sám text?
4: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, ne, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak... Ty
0: jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, no. To je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: Kde to tobě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy i v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
0: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. Ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pocen.
2: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3.

Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá slova, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou.

představte si, co jsem měl nespověru. Představte si, co jsem měl nespověru. Knedlíky se zelím, kyselím, pak jsem jet u stolu.

Přestal testy, přestal testy, co jsem měl dnes v oběru. Přestal testy, co jsem měl dnes v oběru. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jed u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu. Jestli ter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodo. Borůvky na sádle, našel jsem je ve prádle, pyrošky, plinčiky, kartofěly, svinčiky, co je moc, to je moc, syrečky pro molomoc, na chlebě romadur, od Madame Pompadour, špenátovou konzervu, teďka všechno rozhrává.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční párty zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: Já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat no. Takhle, s dovolením. Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pi, do Pišel. To stačí, jistý. Že jako ono těch melodí, nebo pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel koho vole v hlodu. Vzpomněl si na... To šlo vlastně na všechny mistrové melodie, že jo?
1: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, za to, co už má, ne hravost v sobě,
0: no,
1: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
1: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to
2: hlavní. Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Mahler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To je byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Vy to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a pinkat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká: Pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět. Ale všichni si rozumíme, myslím.
4: Pane Mahler, prosím vás, stojí na to. Chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom samý o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chválně. Ale já jsem si to moc zdůrazňoval.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo ujmout další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého... osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička. Je
3: to ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známí.

Ush. Babadadabado, von Kundakenenushi. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: tohle je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem
1: a... on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: jsem... Já jsem tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, by to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: On dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být?
1: No, kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...

0: v tu ránu dojde no, někam, jo?
1: Ano, pozor. Prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor!
2: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

0: Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, milí posluchači. Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a nevždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého Česka do Zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Vítá vás noční linka Jarka Barboříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Friedlantu. Krásnou
1: noc. Dobrý večer, Jarko. Tady Jarča z Friedlantu. Víte, Jarko, mamka pocházela ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mamka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat. To by nás bylo někde už 50 vnoučat. A 40
0: teď pravnoučat. Jsem to chtěla říct, jestli se vůbec dopočítáte. To je náhra.
1: No, jsme velká rozetnená rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetnení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
0: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano. Že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když vás teda... To už. Kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat,
1: no,
0: jak často
1: hodně,
0: se můžete takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli častěji.
1: No, my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rospenově, druhá bydlí ve Friedlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo, netež děti jedna ve Friedlantě, tam už má i vnoučata, takže pak má druhá netež taky 2 děti, třetí netež už má.
0: Je,
1: 3 děti
0: dobře,
1: a už má i vnoučku.
0: Ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách nebo spíš o tom, jak...
1: No, když byli menší,
0: hezké historky.
1: Mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo, protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší, protože nejstarší měla bráchu a tomu by bylo teď 93. No a je prostě... Jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hartu nebo do Kulnatic, ale tam jsme si vždycky, prostě jsme, když přijeli z Německa, tak jsme grilovali a i na semestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří, no a i na Velikonoce.
0: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až no. Idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě a ve zdraví.
1: Děkuju a přeju hezkou noc vám všem, Jarko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
0: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence přece jenom mít, to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemám pocit, že by byly děti o něco ošizené. Snažili jsme se jim co nejvíce věnovat. Jezdili jsme na dovolené pod stan, vařili v kotlíku, písničky u táboráku, žádný hotelový přepych, ale líbilo se nám tam. Potkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, prošli hrady, zámky, přírodní krásy celé republiky, ale každému jsme dopřáli i dovolenou u moře. Dnes už jsou všechna děvčata vdaná, kluci ženatí, mají děti a když se příležitostně sejdeme, je nás 28 a to už se na nás manžel dívá tam se zhora. Na každé takové setkání se moc těším, navařím, napeču a pak už jen sleduji to hemžení a raduji se, že spolu všichni dobře vychází, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Nepřeji si vidět ty hromady špinového nádobí a ten binec, co po takovém rodinném sletuje. Ale co? Něco se sklidí, všichni se zase rozjedou do svých domovů a zbytek pomalu uklízím já a těším se na příští setkání. Já svoji rodinu považuji za největší bohatství. Krásné léto a příjemnou dovolenou. Iveto, děkujeme za krásný vzkaz. Další milé příspěvky si můžete přečíst na webu rozhlas.cz/linka a u toho poslouchejte kapelu Olympic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibore, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Malanovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že nepocházíte z nějaké extra si početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka a pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících. A vypadalo to složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jako, že oni opravdu byli jako dvojčata téměř, víte, takže to bylo krásné, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to v dobré obrátilo. Potom jsme přišli o nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti tři a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá pán Bůh.
0: Aha.
1: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzík pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
0: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byly, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
1: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
0: Mhm. To od sebe byli kousek, ale asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. A šel byste do toho znovu mít tři děti, nebo byste přidal nebo ubral?
1: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
0: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
1: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Mm-hmm. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze. Aha. Ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním tím, co se narodil, tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
0: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
1: Ještě jednou?
0: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě ten největší otázka.
1: Nikdy se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
0: Jo, to je dobré.
1: A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám pět vnoučat, je to pět chlapců, dcera má ty tři chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10 ale jsou to závisláci na mobilech, takže oni spolu nekomunikují vůbec. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
0: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly, věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát a přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil.
1: Loučím. Když si rozumíme třeba já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávat, mě je to úplně ukradené, co si dělá ten chlapec a každou sobotu či neděli zvu dceru na oběd k nám a s těma třema malýma přijíždí a rád jim vyvařuju, bude, byla v sobotu kachna se zelím a s knedlíkem a to ještě neví, dcera bude v sobotu zase kachna, ale z rýží.
0: Dobře. Mějte se dobře, pane Jančo. Loučíme se s vámi.
1: Díky moc za váš pořad a jste skvělí. Neposlouchám nic jiného než Radio Zlín. A mě mrzelo, že se nedá dovolat. Já jsem se chtěl vyjádřit, jak jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije ve vašem městě. Já jsem chtěl říct, protože díky Radiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí a že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
0: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy z rodin, kde bylo doma opravdu živo. Volejte Český rozhlas, volejte noční linku. Máme 21 minut po 23. hodině.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý let.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaše byly rozvedeny a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů, ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší, no ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, já už to, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale taky my jsme taky byli, jako já jsem měla 3, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl 2, takže jsme jich měli 5, ale potom jsme měli 1 jako dohromady, jo. Takže, ale 6, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly, moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat. No, každý byl jiný, že jo?
0: No, prostě. Jaké to bylo spojit ty 2 rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
1: Taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po 3 měsících známosti, jo?
0: Aha.
1: Jsme se vzali, když jsme se znali 3 měsíce. No tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly. A prostě já si myslím, že to bylo úplně, já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to. No a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže a je nás 40, když se sejdeme, jo, takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí. Takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měly holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli manželem, tam měla 50, už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
0: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit 2 rodiny
1: v jednu. No tak to víte, že taky byly někdy chmury nebo prostě ten zlobil nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako, tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám, tady známe lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá, všechny moje děti pracujou, nikdo není, jakože by se flákal i vnuci, i pravnuci, takže já se, a už má zase ty moje vnuci, už mají prostě partnery a už i ty pravnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 pravnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička, taková.
0: Teda, jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
1: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to a Já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek. To teda jo.
0: A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
1: Prosím?
0: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
1: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý 3 měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem pečovatelským domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě, takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou. Takže já si nemůžu naříkat teda.
0: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřinko, děkujeme za vysílání.
1: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
0: Tak děkujeme, že jste s námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve zdraví.
1: Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat a děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
0: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc než dva. Tak co máte vy k tématu?
1: Moment, ještě já jsem si dala nějaký hlas.
0: My vás slyšíme dobře, tak můžete vyprávět.
1: No, dobře. Takže my jsme byli jenom tří sourozenci, s tím, že nás teda naši vychovávali hlavně taťka tak jako přísnějc. Mamka jako ta se byla tak jako oba trošku s ňou smlouvat. No a s tím, že teda měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže se v neděli povojensky předávala služba, prostě nádobí musel být umytý, to byla ta stará myčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačinu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to že jo, takový křik mezi náma, jako sestrama. No. Uh-huh. A potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy s tím, že se nám přiznala až po čase, no a měla teda bulimii. Takže, ale to jsem odbočila, abych to vysvětlila. Takže si našla kamarádku, která byla taková tichá a to, a my jsme se ji nakonec prostě vzali do pěstounské péče, protože měla život úplně hrozný. Maminka ji zavírala do sklepa 4 roky, prostě dětství hrozný, měla ještě brášku a od toho se starala teta, zubní laborantka, takže kdyby se o ní nestarala, tak z něho nebylo taky nic. No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, protože ten otec byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že jí prostě klumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo líto, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak a vlastně, nebo ani ne 17, a nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má 2 děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkovic a on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo. Takže když děláme nějaké posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku a tak mám z toho radost, no, že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaký recepty, my si to prohodíme, anebo prostě, a kluci taky, kluci jsou vychovaní, poslušní, Sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal. Takže mají takový klidný život, žijou si dobře. Tak mám z toho radost.
0: Jarmelko, no. Teda hluboko sklon. Jste úžasná. Jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli. Říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je tak skutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli. To je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku. Jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi? Jakože někdo to
1: komentoval
0: negativně, že jste někomu pomohli?
1: Chtěla chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct na plnou pusu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl, jakoby. Ale nedal jí to, jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco tak dostala taky jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě, no tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom vesnici povídají, že teda jsme hlavně, jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat, no. To víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidí do talíře, že jo? Ano. No, takže...
0: Jarmilko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne. Všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem teda, čím jste si prošli. A musíme končit, ale jenom prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči? Jak to tam dopadlo?
1: Ona?
0: No.
1: Oni už ta maminka s tou se vůbec nebaví, protože baráky sice jako zůstal, nebo si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. On fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on se máme děti na třeba na koupání a pak zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřáli a to bylo tak hezký, prostě tak dojemný a zrovna se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsou také šťastní.
0: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmilko, a zase někdy zavolejte noční linku.
1: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v Noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla jsem vám říct, že já pocházím z 15 dětí. Jo, jedna zemřela, ta byla o rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás bylo, nás jich teda 14, nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru jsem měla do 17 let mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Haló?
0: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
1: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já. Jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mně už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já jsem měl, teda já neměl jednu mámu, já měl dvě. Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
0: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale ano. To byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano, a vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To zní naprosto idylicky.
1: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny svátek, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
0: Aha.
1: 6 dětí mám, jsou to samý kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
0: Hra.
1: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
0: Mm-hmm. To je naprosto úžasné vás poslouchat. No. Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste vlastně sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům a když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
1: No, tak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mám. To jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první a pak mě bylo

0: 23 let, když jsem měla čtvrtý. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, dvě jsem chodila do školky a dva chodili do školy. A tam ty dva jsem měla zabíjet. To už jsem byla starší. Uh-huh.
1: Uh-huh. Co byste chtěla, aby si vaše děti a vnoučata jednou pamatovali o vašem rodinném životě?
0: No tak oni se to pamatují. Oni říkají, babičko, ty jsi strašně hodná. No a moje synové mě říkají, mami, musíš dávat na sebe pozor, my už máme jenom tebe. Hmm. No to oni slyším denně toho. Protože já teďka jsem zůstala nevidomá, víte? Já špatně vidím. Aha. Já žiju pořád jakoby v mlze.
1: Tak o to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuji za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám...
0: Mě vodějí za ruku jako dítě a říká, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
1: Když jste vodila vy, je? A teď no, se vám to v dobrém
0: no,
1: všechno
0: říkám,
1: vrací.
0: Že jsem vodila oplácí. Vás a teď vodíte vy mě.
1: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
0: Tohle jsem vám chtěla jenom říct. No. Tak jo, děkuju vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vnikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Já jsem nám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Aha. Jedno za
1: paní to. Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkáte
2: je,
1: tedy,
2: tak to
1: že
2: já
1: bylo 7.
2: Jako nedokážu, protože já jako jsem nepohyblivá. Takže se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník, poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No, jak to vysvětlete? Prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak vlastičko, no zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku. Zkuste mluvit dál. Ano?
2: No. No prostě, jak bych to řekla, já byla nejstarší, že jo?
1: Aha. A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
2: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
2: No, tak už jsem to na málo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
2: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela. Nařeš je.
1: Dobře. Jak pokročil čas, jak jste spolu žili dál, tak jste
2: no, tak,
1: si...
2: Takhle, my mezi sourozencema teďko máme k sobě docela dobrý vztah, jo. Tady v domově mě navštěvuje bratr, sestra, jo.
1: Tak to je pěkné. Vlastně to spojení není nejideálnější, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu. Takže se rozloučíme, ale jsem ráda, že jste nás pozdravila, že jste vzpomenula své sourozence, jsem ráda, že taky za vámi chodí, že nejste sama a když to bude možné, zavolejte i příště noční linku a zkusme vždycky volat u toho rádia, aby když zvedneme ten telefon, když se uslyšíme v éteru, aby jsme to stlumili, aby nám to nepískalo. Opatrujte se zase někdy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci, já přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře?
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?
1: Ano, já teďka jedu směrem k jakoby Francie.
0: Z Francie? Do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
1: Ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu, jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
0: A kam teda jedete? Do toho Německa?
1: Do Německa, do Německa.
0: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval, doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jaké to je vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu, nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
1: No, sourozenci, no, já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců, já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, mám pocit.
0: Aha. Tak to zkusím.
1: Obzvlášť, co se týká milostného života, jako, jo, jejich milostného života.
0: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
1: To vám řeknu, to bylo asi tak teprve rok na zpátek třeba. Možná dva. Což je docela dlouhá doba.
0: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem 10, no tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku, teda.
1: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... Ne, to. My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměl. Jo, prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako pití, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej, nebo dospělá a tak už je ten vztah takovej lepší, bych to asi viděl.
0: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaše, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někdy trošku složitější, nebo ne?
1: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
0: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někde to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
1: Jo, jo, jako, už je to asi dobrý, no.
0: Už je to asi
1: už
0: dobrý.
1: Už si nějak nevadíme.
0: Dobře, tak vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta, jak to bylo?
1: Ale to asi babička.
0: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
1: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád vždycky po škole babičku a dědu, tam jsem s nima trávil prostě celý den, než máma přijde z práce a nech si mě vezme. A což si myslím, že je velice jako dobrá věc, že by to tak mělo být. To je asi i někde, nevím jestli v Číně, nebo asi v Japonsku, že tam ty děti jako spíš vychovávají ta starší generace. A za mě to má jakoby docela pozitivní jako vliv, jo? Že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samý odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo? To prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty nebo jak se chovají. No, nebo že prostě pohrnujou nos na tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávají.
0: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom si měli o čem vyprávit, ale bohužel se musíme rozloučit, když se dívám na ten čas. Takže moc děkuju, Martine, že jste s námi, že nás posloucháte na cestách. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase příště, když budete mít chvilku. Jsme tady, každý den od 11. do 1.
1: Dobrá. Tak jo, já taky děkuju, že už mi to asi po 12. co jsem volal, vyšlo.
0: Tak to máme radost.
1: A budeme teda pozdravovat všechny posluchače. A když na to přijde, tak já zase někdy zavolám, protože já mám čas do 5 do rána.
0: Výborně, tak bezpečnou jízdu a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří ještě poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl vlastně takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po 2 letech, tak to už jsem byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela, kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli 4 generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli 4 generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch 4, prababička, babička, manželka a dcera. To byly 4 generace na jedné fotce. Soužití, já si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly. Nebo takhle, my jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchá, na tchyní, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která, na to si pamatuju, nebo na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu, ona říká, to je zajímavé, já tam žádné kosti nemám, ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To byla taková, to je taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch 4 generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a 3 vnuci. Takže jsme tady 1, 2, 3 generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Říkám, že občas nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový klacci 18 a 20 roku za chvilku. To oni mají svoji hlavu a prostě mají svůj život a mně se to jako, znáte to, no prostě když někomu chcete něco vnutit a on se nedá, takže to je takové.
0: Aha, tak vznikne nějaká třecí plocha možná. No. V každém případě je to nádhera, když to funguje, když spolu lidé mohou žít pod jednou střechou, 3 generace. Dřív to bylo běžné, vidíte. Dnes je to rarita.
1: No já vlastně, to už víte, to, já pocházím z Moravskoslovácka a tam jsme vlastně byli 3 generace babičky, rodiče a my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každý každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedé, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stříčku, a takže to bylo takové, už i to oslovení napovídalo, že tam bylo taková tak družnější život společenský.
0: Atmosféra. Co je na soužití 3 generací nejtěžší?
1: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo? To,
0: s těma vnukama, kdy?
1: No, ano, to je prostě, oni mají svůj.
0: Mají svůj, oni, hlavu, já, no.
1: Ano, já jim říkám, vy tady bydlíte v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba v plotě, teď si uvádím jako příklad nějaký v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jakože tady jsou, my můžeme být rádi, že oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. Mm-hmm. To je takový trošičku, to je třecí plocha.
0: To je ta stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití 3 generací?
1: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový, tam nikdo nic nepředstírá, každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem ve své profesi dokumentoval nebo fotografoval vlastně všechno kolem mě, a když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové, měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě, že můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší, a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká osoba samostatně výdělečně činama, nebo zvětši, jak se to říká. A občas potřebuje, když malej je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička pohlídat. To prostě to je takový zaběhnutý rituál. Takže myslím si, že oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomují, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Myslím si to aspoň já za sebe.
0: Olinek, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer, ať je doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční lince.
1: Já vám děkuji taky, mějte se moc krásně, budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Tak Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel takto zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, ta má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos 100 roků v říjnu a maminka teda 95. A maminka teda umřela před 2 rokem. S bratrem se nestýkám, protože se mnou není od pohřbu maminky. Takže, takhle. A on měl manželku, která mu zemřela. A já jsem ho vedla domácnost 5 roků, no a potom si někoho našela. A už to bylo zle. Do všeho mluvila paní. A takhle, že jsem já sem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládá mi vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky. Mami, tak co je nového v noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
0: A máte je blízko?
1: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, a že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a ta jedna je zdravotní sestra teda, spíš vrchní teďka bude a takže se stýkáme.
0: Tak to je dohromady. Těch 20 kilometrů, to je fajn, to když potřebujete, to je, se vidíte.
1: Oni když potřebují, jako já jsem je všechny hlídala, ty děcka, jo? To jsem odchovala já, protože já jsem byla od 40 roků v důchodě, protože jsem měla plotinky a byla jsem po operaci A trošku jsem to na mě zanechala, že jsem nemohla se moc jako hejbat. Ale teď jo, teď už v pořádku. A jsem, tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky od té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. I to měli 3 kilometry, protože byli v Líšni, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
0: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
1: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je noční linka Českého rozhlasu, přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já bych chtěla říct, my jsme se vynarodili tři sourozenci. Bratr byl dvouletý a my jsme se po dvou letech narodili mamince a byli jsme dvojčata.
0: Aha.
1: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdyby jsme si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hned u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takový svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Pro mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má dva kluci a já mám dva kluci taky. A máme, dva kluci jsou už starší a já mám teď u druhého syna mladšího, mám malý děti. Teď bude holčička do školy a chlapec bude příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku, ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takový miláček celý ty rodiny, když ji vidíme, tak by každý nejradši sežral láskou, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde. Už to jsou taky chlapi prostě 40 letý, jeden je 50, druhý je 40. Ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám denodenně. Prostě je to moje polovička. Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo. Pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli. Denodenně třeba i v Liberci se sázíme, ale já bohužel brzy ten vyšel.
0: Přesně tak by to mělo být, když no, se sourozenci mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až do dospělosti, do stáří. Tak vy máte to štěstí, že teda sestra je stále po vašem boku. Vy jste mluvila o tom, že vyjíždíte pravidelně na dovolené.
1: Ještě užili, co jsme se narodili od té maminky, tak my prostě se furt tak napojeni, že bychom se chtěli jako stále prostě přátelit, aby, i když má manžela, že jo, ale vždycky si tu chvilku a přijede tady ze mnou, protože rodiče jsou pohřbený tady v Českém Dubě. Takže jako ona sem hodně za mnou jezdí a když ne za mnou, tak já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
0: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám, určitě no,
1: to obou stranu.
0: Ale řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah asi tak jako vy, připomíná mi to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
1: Nevím, no, já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo, ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byly narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, přišla k nám. A ona říkala, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, my jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla 2 balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to to you, jo.
0: No,
1: a teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju, jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili, ty narozeniny, vlastně dvakrát tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle zpříjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezky. Prostě, no, tak jako jo, já moji sestru miluju a myslím, že ona mě, a on, teď se odešel manžel, tak to jako vůbec je takový, že ona mě hodně jako pomáhá, psychicky mě pomáhá, no.
0: Ano.
1: Tak jo.
0: Zní to krásně, Alenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou.
1: No, no. A děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starají se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace Alenko není taková hezká celkem. A
0: budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu.
1: Klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
0: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuji vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním Divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš, kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastika někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že jo, pak jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že jo, tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já se nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní, já jsem měl dost bohatou historii, já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo, Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl rád a velice o mě usiloval, jo. Jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, pak mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě. Tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, pak jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak pak se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom EF Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehre velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležitý, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten horší kožík, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou, víte, na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral Chytrák se spálí Mamájeva s Vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nás to budem hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnou vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tam to požářiště, jelo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš porášek nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli, jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho, on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

My jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš krasavice, já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou. A miloval ptáky, on to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti nebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. My jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slohů, že jo. A on, když v nějakých pažanti říkal, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte. Na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo, no tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo, ale ty baby ty padaly ještě dřív než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl, to hlodá, tak ona zařvala, hledá, jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, až na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhla všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální hadečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam v noclech, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvelený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pojem byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, blešatý, ale nesměl jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta paruka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal. Nasadil pa, ale Jiříku, jak to, že ne? Když si vzpomeň přece, a teď tak rád, tak já vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7krát, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Ač to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj lyriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se Strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skrýjí a pod loděmi Strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlináři, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na břiše a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní. Jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály 2 trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli. No to by mi poslali parté. Jen aby byli doma. Jen aby nebyli nemocní. Aby na mě nezapomněli. Jen aby mě poznali. kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi naleje svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost páni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to
3: bylo, že ano.
2: No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Mně bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, neobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, pač. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavé je, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
3: A jako proč mi nedá, nebo co ti řek?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No, ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždět, je takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chceš něco ty?
3: Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem
2: ho tady já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory. A to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem, teď jsem stál na rozcestí, takže musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, a promiňte, soudrzy přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat si a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak, nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
3: k tobě.
2: Jo, a teď já nevěděl, o co jde.
3: Jo.
2: Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mně mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody. Tak zjistí, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě se zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju
3: tak,
2: ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem
3: šel
2: do... Jo, no studuju, porádo studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo, ty spodní. Jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půl.
3: Tam se
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě. To je velmi správný. No a potom, ty přece, máš takový konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já
2: ne. Ne, taky ne.
3: Života, jo?
2: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tedy prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale to je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pletu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: Teďka taky vypouštěj. A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky,
3: ano.
2: Zlata. Tenkrát, že sám je taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: měl. To okno,
2: to je... takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: taky já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy 0,5 roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: Nepřetahujem, to nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, obaž. Ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane, jsou nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a ona vyšla, skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam měla před nakladku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřku, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec ven, jak nebaž ona viděla, že s těmi dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa si je nadšený a nebo prostě
3: ne,
2: rozuřený.
3: Poznám. No to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, bebe. No tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden do huby, takhle, teď jaksi mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten zase koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak, takhle, tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
3: Ano,
2: tak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.